0: Tak kysát se máme 6 minut po druhé hodince noční slash ranní a já tady mám opět docela velké množství hlasovek, tak se pojďme postupně přesto nějakým způsobem prokopat. Teď si poslechneme hlasovku od Kateřiny.
1: Ahoj Radio Kiss, prosím zahraj nám písničku Na cestu, jedeme směr Itálie, tak ať nám to rychle utíká.
0: Ježíš, ale já bych taky chtěl jet směr Itálie, to je teda jako krásná cesta. Tak doufám, že jedete na dovolenou, pokud ne, tak i tak si myslím, že i ta Itálie je skvělá, i kdybyste tam byli pracovně, tak určitě přeju šťastnou cestu a užijte si to, dejte si na mě nějaké espresíčko. A co budeme hrát, nám nadiktuje Dan.
2: Ahoj, zdravím Radio Kiss a všechny noční posluchače, jak pracující řidiče, či ostatní divočáky pracující třeba u strojů, u pásů, či záchranných složkách, nebo ti, co jsou na dovolené. Co takhle zahrát song od skupiny Savage Garden I Want To You, která je pro mě taková vzpomínková, když jsem kdysi maturoval. Díky moc, ahoj Dan.
0: Tak Dane, mám to tady pro tebe připravený, jinak ty si krásně vyvolal i moji vzpomínku. Já mám maturitu taky spojenou s jednou písničkou, ale o tom vám povím až o něco později. Teď už pojďme na Savage Garden I Want You.

0: No a naše jukeboxy pokračují i po druhé hodině, respektive pokračují až do šesté hodiny. No a teď už nám diktuje písničku Míra z Olomouce.
1: Dobré ráno, Alexi, prosím, zahraj mi tam Davida Getu, Kill Me Slow, pro všechny kysáky, láme tobě do studia, pekáře, pro tu naši nočin letku, čauky, Míra z Olomouce.
0: Tak David Geta letí do Olomouce a všem kysákům do uší, Kill Me Slow. Myslím si, že to je parádní pecka, tak si ji pojďme užít.

Posloucháte Radio Kiss a s vámi je Alex a noční jukeboxy. A já bych chtěl ještě jednou připomenout, že dneska se slaví Mezinárodní den vtipů. Není teda první duben, že bychom sebe nějakým způsobem prankovali a dělali vtipy jeden na druhého, ale je to prostě o tom, že oslavujeme to, že vlastně ty vtipy vůbec máme, můžeme se o ně podělit a to taky tady dneska v noci občas děláme. A já bych chtěl říct jeden vtip z mé kapsy, který zní takhle. Letí letadlo, který teda bohužel ztroskotá v džungli a přežije vlastně muzikant, který má housle. Teďka on jde po té džungli a najednou narazí na dva lvy. A teďka on neví co, že jo? Takže vytáhne ty housle, začne hrát a hraje krásně, protože je to prostě velmi šikovaný muzikant. Ti dva lvy úplně jako spozorní, úplně ho jako sledují a říkají si, ježiš, to je pěkný, teď on hraje, tak si říká, že už je z toho nejhoršího venku. No a najednou přiletí třetí lev, skočí po tom muzikantovi a sežere ho. No a ti dva lvy se ptají toho prvního, prosím tě, co děláš, teď on tak hezky hrál. A ten třetí lev mu říká, My pokračujeme dál, za chvilku French Affair, anebo taky Becky Hill na Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, dejte si pozor na počasí, protože první stupeň bouřky, respektive první stupeň nebezpečí, co se bouřek týče, už je hlášen taky v jižních Čechách, střední Čechy rovněž a taky Liberec, takže se nám to rozšiřuje po celém Česku. A ano, jsme rádi, že nám malinko sprchne a trošku se nám schladí ty přepálené místa, respektive ty přepálené silnice a města a tak dále, ale ta bouřka může být i nebezpečná, takže opatrně. My pokračujeme v nočních jukeboxech, teď už tady máme další zajímavou objednávku na zajímavou písničku, kterou jsem tady dokonce já osobně ještě nikdy nehrál a o to víc se na ní těším. A co to je? No, ta nám řekne Budlina.
2: Dobré ráno všem za volant, nedáme si tam Vltavu v remixu, ať se na mě vyjede, díky moc, čau.
1: Dáme si Vltavu v remixu, konkrétně od Michaela Buriana, tak věřím, že se vám tahle verze bude líbit tak, jako se líbí mně.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, posloucháte Noční jukeboxy s Alexem a my máme další hlasovku, tentokrát pro Daniela.
2: Čau, ahoj kysáci. Víte, proč Radio Kiss nikdy nelže? Protože hraje na rovinu. Ještě jednou zdár. Prosím, zahrajte mi něco do garáže MK Uklidy a Detailing. Leštím tady auto, opět v noci. 6 ráno, zákazník potřebuje s tím vyjet. Tak něco, ať mě to pozbudí, protože už to nezvládám. Čau.
1: No člověče teda, tak to ti nezávidím, to máš plnou noc práce v podstatě, ale hele, já jsem se rozhodl, že ti pustím něco, co teda věřím, že tě nakopne, ale bude to trošku podle mého výběru. Já to spojím ještě s tím tématem, my jsme tady nakousli písničky, které máme spojený s maturitou. Nám tady jeden posluchač říkal, že to má spojený s kapelou Savage Garden. Já mám svoji maturitu a svůj maturitní ples spojen s písničkou Crazy od Gnars Barkleyho, neboli CeeLo Green, myslím, že to je ten samý člověk. No a Crazy, no člověče, to ty seš crazy, že si na sebe bereš takovýhle brutální úkoly, ale já věřím, že to zvládneš. Tak doufám, že i ta písnička ti s tím trošičku pomůže. No a pokud ne, tak se můžeš těšit třeba na další songy, jako je Take It To The Limit od Century anebo Arash Boro Boro. Ale teď už Gnars Barkley, Crazy. Yeah.

0: Máme 1. července, noční jukeboxy a Alexe k dispozici. Tak co víc si přejete, pojďme dál.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, my pokračujeme v naší krasojízdě a máme tady opět další hlasovky od vás. Připomínám, že celý dneska večer, respektive celou noc, řešíme téma vtipů, protože je Mezinárodní den vtipů a vy mě tady zásobujete. Je tady samozřejmě nekonečný automat na vtipy Roman Taxi Olomouc, který i po telefonátu mi posílá další a další vtipy a tohle je jeden z nich.
2: Čau, ale ještě jenom Romča, tak ještě jeden vtipek. Víš, jaký jsou ideální míry ženské pro chlapa? 40, 90, 60. 40 ky horečky, 90 let, 60 mega na účtě. Tak jo, měj se, čau.
1: Tak Romane, no, hezký. Jenom bych chtěl upozornit, že tohle nejsou žádné investiční rady, jestli to teda Roman myslel takhle. Ale pojďme už zpátky k muzice, protože teď máme hlasovku od Martina, tak co pěkně si pustíme?
3: Ahoj, tady posluchač Martin. Potřeba bych zahrát nějakou pěknou písničku, třeba od Skutru, pro největšího pracovníka a bezdomovce Miloše Miroslava Holého ze Žďáru. Díky.
1: Tak já jsem slyšel, že tam mají panové veselo, každopádně písnička je připravená. Vybral jsem od Skútrů song, který vznikl propojením Skútrů a Kissu. Ale pozor, teď nemám na mysli Radio Kiss, ale rockové kapely Kiss. Mimochodem, já když jsem byl malej, tak jsem si myslel, že na Radio Kiss hraje jenom kapela Kiss, tak jsem byl z toho takovej zmatený, když jsem si pak pustil to rádio a zjistil jsem, že ty písničky nejsou jenom od kapely Kiss. Nicméně, pokud by nějaká kolaborace dávala velký smysl v tomhle tom všem propojení, to znamená to, co teďka hrajeme, Kiss jako kapela a Skútr, to je prostě legendární trojice. No a je to song I Was Made For Loving You, originál od Kissu a předělávka od Skútru právě teď na rádiu Kiss.

Kysáci, mezi 3. a 4. hodinou raní je to většinou taková největší krizovka, co tak jako pozoruju. A abychom neměli ten propad energický, tak nabízím, abychom splnili přání tady Ondrovi, protože ten má naprosto skvělý tip, jak si tu energii udržet. Napsal mi dobré ráno všem a bylo by možné zahrát song Blade. Díky Ondra a Ondro, myslím si, že teď si úplně to trefil, protože Blade to je přesně ta pecka, kterou teďka všichni potřebujeme, aby nás to trošku vzpružilo, ještě dodalo trochu víc energie a potom už na té vlně pojedeme dál. Takže Public Domain Operation Blade right now on Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss a víkendové jsem chtěl říct, ale ne, jsou to noční jukeboxy s Alexem. No a přátelé, dneska máme Mezinárodní den vtipů, ale já už o to chci trošku dál, protože těch svátků dneska je obrovské množství a chtěl bych se prokousat i na ty další, které jsou neméně zajímavé, protože dneska je mimochodem taky den poštovních pracovníků, takže pošťáci a všichni, kdo pracují na poště, jestli nás posloucháte teďka, tak vám přeju všechno nejlepší k svátku. No a další je taky významný svátek, je den kreativních příchutí zmrzliny, přátelé. Tak, den kreativních příchutí zmrzliny. To si myslím, že se krásně hodí, protože teďka, když jsou ty vedra, tak ta zmrzlina je jeden ze způsobů, jak se člověk může jako schladit a trošku si ten den zpříjemnit. A mě hnedka se vybavila vzpomínka, kdy já jsem byl tady v Česku v takové té unikátní zmrzlinárně. Konkrétně se jedná o zmrzlinárnu Ralsko v Mimoni, kde mají ty nejpodivnější a nejzajímavější příchotě zmrzlin vůbec, co jsem kdy viděl. Mají tam samozřejmě takový ty klasický, jako třeba vanilková, čokoládová a tak dále, ale pak

Mají třeba zmrzlinu z příchodí chleba s máslem. Nebo mají třeba zmrzlinu čabajkovou, kterou jsem mimochodem zkoušel a věřte tomu nebo ne, tak to vůbec nebylo špatný. Bylo to teda zvláštní, ale špatný ne. No a co vy, kesáci, jakou nejpodivnější zmrzlinu jste ochutnali vy? Sváně se můžete podělit o vaši zkušenost skrz naši aplikaci Radia Kiss. Nahrajte mi hlasovku, napište mi, anebo mi zavolejte do studia na telefonní číslo 210 323 323. Za chvilku další jukeboxy a teď už Gene Housecat a ABCDEF.

0: Noční jukebox.
1: Tak kysáci, noční jukeboxy nám pokračují dál a já už tady nejsem sám, protože vy, co nás posloucháte pravidelně, tak moc dobře znáte telefonní číslo 210-323-323 a dokonce ho i umíte velmi hezky vytočit, stejně jako to udělal Jaroslav. Slyšíme se, čau!
2: Čau!
1: Tak, ty jsi mi říkal mimo éter, že jedeš někam do Německa, co tam?
2: Jo, jedu svařovat do Neukirchu, do Lausitzu, takže začínáme vždycky ve 4. A končíme věci odpoledne a mám to takhle každý den.
1: No tak to máš dobrou, to tak vstáváš vždycky v noci a jedeš prostě tam a zpátky, jo, ty, jo, to je hustý.
2: Jo, každý den, musím být s rodinou, jak se říká.
1: Jasný.
2: Čas je neúprostnej a prostě s tou rodinou člověk musí být, jo.
1: To je pravda, to si myslím, že je velmi správný přístup. No a očividně potřebuješ nějakou pořádnou pecku, viď, aby ta noc vlastně
2: to
1: utekla.
2: Pořádně, aby to jelo hezky, viď.
1: Aby to jelo.
2: Když už tam samý nějaký blesk pořádnej, tak ať už je to pořádně to dožil.
1: To jo, no ne, hlavně opatrně, protože to jsem tak koukal, tak opravdu po celém Česku docela bouřky. Tam to vypadá jak u tebe, ty tam někde jedeš, prší nebo jaká
2: já
1: situace?
2: Já jsem teďko jakoby za Rumburkem a tady zatím neprší, ale jako blesky tady jsou právě pořádný, proto o nich mluvím.
1: Jo, jasný, já jsem teďka dokonce četl, že někam udeřil blesk do nějakého dětského tábora, což je docela úplně jako šílenost. Tak opravdu dávejte na to bacha, hlavně žádný antény zbytečně si nedávejte, když je nepotřebujete. No nic, to jsem teďka úplně zbytečně, teďka to, no prostě naštěstí se nikomu nic nestalo.
2: Tak já na odlehčenou.
1: Ano, na odlehčenou, pojď.
2: Řeknu ten svůj krásný vtip, jak máš rád, tak se do toho zaboříme. Pojď. Jaký je rozdíl mezi paprikou a chlapem?
1: Jaký?
2: Žádný, opravdu jsou dutý, je plný semene.
1: Aspoň nějakou dobu teda, jo. Dobrý, no tak jo, hele, tak šťastnou cestu, posílám ti, ty mi trampeta. A budu se těšit zase příště, hele, díky za zavolání,
2: taky.
1: Ahoj,
2: taky.
1: Čau,
2: ahoj, čauky. Čau.

0: Kiss. Rádio Kiss.
1: Kysáci, reagujete mi krásně na tu zmrzlinu. A nejen to, ale taky je tady jedna písnička, která se objevuje stále častěji ve vašich požadavcích a ve vašich přáních. A to je song, který jste měli možnost poprvé slyšet teprve nedávno, teprve v pátek. No, nebudu vás napínat, pojďme si poslechnout hlasovku od Petra.
2: Dobré ráno, Alexi. Tak za mě nejpodivnější zmrzlina, třeba na dovolené, to byla Kaktusová, anebo Míša Dynhová byla v Rakousku u Volkanze. Tam měli Red Bullovou zmrzlinu, tak jsem tam extra jel, dal jsem si ji, zajímavé. No ale měli tam i mákovou zmrzlinu. A ta byla tak výborná, že se tam budu muset vrátit. Zahraj mi prosím tě a Wiki's Family. Čágo, Petr Tyrol.
1: A slyšeli jste správně, Wiki's Family. Jinak teda, Petře, děkuji moc za hlasovku. Mě zaujala ta kaktusová zmrzlina, doufám, že v tom teda nebyly ty ostny, protože to teda by asi úplně nebyl nejlepší zážitek pod sluncem. Ale zpátky k místičce, protože tuhle písničku chtěl nejenom Petr, ale taky Patrik.
3: Dobré ráno, Alexi. Můžu tě poprosit, zahraješ tam písničku z rubriky Lepší než originál, podání ranní trojky, We Are Family. Bude to pro tebe do studia a pro všechny kysáky a kysačky. Zakroutěj to velkou kulatou lopatou, ať každý dojde do svého cíle v pořádku. Díky moc, ahoj Patrik.
1: Tak kysáci, kysačky, dojďte do svého cíle v pořádku, pokud někam nejedete, tak si užijte tu nočku v pořádku a užijte si hlavně tuhle parádní pecku, protože we are really Kiss Family.

0: Kysáci, máme minutku po čtvrté raní a dneska je tady všechno. Zmrzlina, vtípky a skvělá muzika.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Tak kesáci, my pokračujeme v nočních jukeboxech. Řešili jsme dneska spoustu zajímavých témat. Jedním z nich byla kreativní příchuť zmrzliny. Vzhledem tomu, že dneska je den kreativní příchutě zmrzliny. A docela jste mi tady k tomu i reagovali a jednu z reakcí poslal i tady Honza.
1: Nazdar Alexi. No, zmrzlina nám mimo ní je skvělá. Ale než se pán s paní rozvedli, tak ještě měli zmrzlinárnu ve Stráži pod Ralskem a tam měli minimálně 60 druhů zmrzliny. Třeba držťkovou, svíčkovou, mrkvovou. To byly lahůdky. No, bohužel dneska už v Mimoni není, nebo v Mimoni je, ale ve Stráži není. Tak bychom aspoň na jejich počest zavření té nejlepší zmrzlinárny mohli zahrát Ice Ice Baby.
0: Tak Ice Ice Baby zahraju, jinak děkuju za tenhle informační věm, to jsem nevěděl. Nicméně, co mám tady potvrzeno je, že v Mimoni najdete taky 70 druhů zmrzliny, takže 60-70, prostě je tam toho neskutečný kopec zmrzliny a kopec těch nejprapodivnějších, ale zároveň nejchutnějších příchutí zmrzliny, které můžete v Česku najít. Ale teď už krásný oslý mustek na Vanilla Ice. Vanilková tam je taky. Ice Ice Baby na Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a Noční jukeboxy s Alexem. A já jsem už dneska vyjmenoval spoustu mezinárodních dnů a svátků, protože na 1. července toho připadá obrovské množství. Hlavně teda slaví svátek Jaroslava, takže Jaroslavy, pokud nás slyšíte a posloucháte, tak vše nejlepší k svátku vám přeji já a celé Radio Kiss. No ale pojďme dál. Další tady teda velmi bizarní svátek. Dneska je, přátelé, den špatných kalhot. Den špatných kalhot, jak se to slaví, netuším, nicméně v tomhle počasí si myslím, že každý kalhoty jsou špatný. Prostě cokoliv, co jde zkrátit, aby prostě nám nebylo takový vedro, tak jedině dobře. Na druhou stranu, teďka když nám docela už jako sprchlo, tak ty vlastně kalhoty taky nedávají smysl, protože zase budou celý od vody. No já nevím, asi jakoby to má ten důvod, že se to slaví právě dneska. Nicméně, pojďme dál na jukeboxy. Máme tady teďka objednávečku od Peterse z Olomouce, tak co pak to bude?
1: Dobré ráno, Alexi. Prosím tě, budeš tak hodné, zahraješ tam sem řidičem autobusu od Tap Tap. Díky moc, bylo by to pro všechny kysáky a pro tebe, jo? Díky moc, Peter z Olomouc.
0: Super, Tap Tap, krásná písnička, mám ji moc rád, mám už ji tady připravenou, jinak zbývá nám ještě hodinka a půl, dokonce hodinka a 40 minut, pokusím se splnit co nejvíce přání, teďka jste mě docela zasypali zprávami a hlasovkami, za což jsem vám samozřejmě strašně vděčnej, ale nevím, jestli dokážu splnit ty přání úplně všechny. Udělám všechno, co je v mých silách, ale teď už ředitel autobusu na Radio Kiss.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Pecky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, dejte pozor, protože bouřky nám to komplikujou. Máme tady hlasovku.
2: Dobré ráno všem řidičům. Na D1 mezi 17. a 18. kilometrem směrem na Prahu je obrovský kaluže na dálnici. Pozor, strhává to, není to skoro vůbec vidět. Je tady obrovská bouřka, tak jeďte opatrně.
1: Nehoda je potom na 4. až 5. kilometru na trase Praha-Strakonice u obce Praha, okres územního města Prahy. Další nehoda potom v ulici Orlovská v obci Rychvald, okres Karviná. Tak ještě jednou, prosím, dávejte pozor.
0: Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem a Kysáci. Musím říct jednu věc. Co se týče zmrzliny, tak to je téma číslo jedna, protože tady koukám spousta reakcí od vás. Je vidět, že rádi mlsáte a není se čemu divit, samozřejmě, když je venku takové počasí, tak zmrzlina je to nejlepší, co si můžete dát.

0: A mám tady další tip. Pokud jste z Prahy nebo máte cestu do Prahy, tak vyražte na Vyšehrad. Proč? Protože...
1: Ahoj Alexi, co můžu doporučit, tak zmrzká je na Vyšehradě. No, každý den má jinou příchuť, točenou, ale má asi 20 cm. Je to luxus. Chodíme tam s dětma a jako pak nemůžeme si vynachválit chuť a hlavně ta kreativita, že to je obrovský. Čau, Kuba.
0: Kubo, děkuju ti za tip, jinak klidně mi ještě napiš, kde přesně to je, protože Vyšehrad je docela široký pojem, ale zaujal si mě, 20 cm zmrzliny, tak naposledy jsem viděl takhle velký kebab, když si dáš někde na správném místě, ale zmrzka, to je hodně hustý, nicméně já si myslím, že mi dáte za pravdu, že ta nejlepší zmrzlina je ta, kterou zrovna máte, co?

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Noční jukebox se pomalu ale jistě přetváří na ranní jukeboxy, protože už máme skoro 5 hodin za 20 minutek. Pro někoho samozřejmě ještě noc, pro někoho už dávno ráno, ale hlavně dejte velký pozor, protože vy, co už jste na nohách a někam drandíte v autě, tak ta doprava je čím dál tím složitější. Tím, že nám napršelo někde, tak to zdaleka ne všichni řidiči zvládli dobře a mám tady další info od Mária.
2: Jedna dopravní, dálnice D8, směr Praha, 48. kilometr nájezd od Lovosic, roztrhaná pneumatika od nákladňáku a nákladňák sjel na 45. kilometru. Dávejte si bacha, čágo Mário.
1: Mario, díky moc za zprávu, jinak pokračujeme dál v našich jukeboxech a teď si pustíme něco, co nás pořádně nakope. A co to bude, nám řekne Venca?
3: Ahojky Alexi, zahraj mi tam prosím tě Na cestu z Francie Florfilu Megamix, ale bylo by to pro celou noční letku, pro kolegy ze Silotransu, pro tebe do studia a pro všechny, co poslouchají ty konoci, děkuji moc, Venca z Teplic.
1: Venco, šťastnou cestu a já posílám všem kysákům pořádnej megamix od Florfily.
4: Est-ce que vous êtes là ce soir?

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Taky sáci, mám teďka v plánu splnit dva jukeboxy, dvě přáníčka, dva v jednom, jako pánský šampóny. A první z nich je tady pro Kačku, která napsala: ahoj, můžeš nám zahrát nějakou pecku z devadesátek, ať nám ta noční uteče. Samozřejmě to bude i pro tebe do rádia a pro všechny, co se těší už do postele. Zdraví Kačka a Janička z elektromechaniky. Tak holky, pro vás mám připraveného Wakefielda Think of You. To je prostě úplně totální banger z devadesátek. Ale abychom si to trošičku ještě okořenili, tak si poslechneme tady přáníčku od Alči.
1: Ahoj Alexi, prosím tě o zahrání písničky od Dary Ranga Banga. Bylo by to pro tebe do studia, pro mýho manžela a pro všechny, kteří teď poslouchají a jsou zhůru a jim teplo tak, jak nám. Čau, s pozdravem Ála.
0: Tak alo, Dara Bangaranga je připraven teďka tenhle ten song hnedka tady na odpálení, no a potom ta slíbená devadesátka, takže dámy, pánové, kysáci, užívejte.

0: Odbyla nám pátá hodina ranní, ještě poslední hodinka nočních jukeboxů a pak už sem vletí naše trojka.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Jukebox Radia Kiss.
1: Posloucháte ještě stále noční jukeboxy Radia Kiss. Já už po páté hodině je mnohem radši nazývám ranními jukeboxy. Nicméně pořád jsem tady já, už od 12 až do 6 do rána, takže ještě hodinka nám zbývá, ale já tady nejsem sám, protože spolu se mnou je tady Velčák. Velčáku, slyšíme se?
2: Slyšíme, dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, prosím tě, ty jsi mi říkal, že jsem měl takový mokrý vstávání.
2: Měl.
1: A oni teda ty mokrý vstávání, to je více do druhů, tak pojďme to uvést na pravou míru. Jde o to, že venku prší a ty jsi vlastně musel vyskočit z kabiny, že jo, prostě a že jo, z auta, jenom aby všichni chápali, že to není to mokrý, co si myslíme.
2: No, musel jsem se jít nahlásit na pekárnu.
1: Nahlásit. A i tak jsi vlastně se svrátil. No hele, jaká je situace vlastně? Je to tam hodně divoký venku?
2: Hele, ještě jak jsme spolu mluvili, no. Tak mi to volalo stěrače nebrali.
1: Aha.
2: A teď jsem vlastně na D11 na 51. kilometru přehodil, přes ten kopec jsem přejel.
1: Aha.
2: A je to takový jako, no, sladší, no.
1: Je to
2: takový,
1: ty brej.
2: Je to takový, jako takový ten masakr u Lysí a u Poděbrat na sjezdech.
1: A předtím ti to nebrali stěrače, to znamená, že stíráš a nic nevidíš prostě. Jenom jako pomalečku jedeš. Tyjo, tak dávejte velký pozor, no. To vypadá to, že se ta planeta opravdu rozhodla, že po těch opalovačkách je potřeba to trošku jako schladit a namazat vodičkou, tak to jako, no, můžeme být jako rádi.
2: Hlavně by měli být opatrný ty frajeři v těch jednohubkách, který okolo mě lítají 150-160.
1: No, tak to já nevím, co to je za dárce orgánů, ale měli by si dát velký pozor, to absolutně s tebou, souhlasím s tebou, no, protože to bezpečí je na prvním místě, nestojí to za to, ale je mi jasný, že někteří z vás asi někam spěcháte, ale v tomhle počasí je to strašně nepředvídatelný, takže
2: tak
1: radši,
2: taky.
1: Přesně, radši přijet pozdě.
2: Taky, že jo, ale no. My máme časový ty dojezdy, že jo.
1: No, jasně, tak. Jasně.
2: Takže, no, ale spěchej pomalu se říká, že jo.
1: Přesně tak, spěchat pomalu. Hele, my jsme s tebou vybrali písničku, která má takový jako neúplně rychlý tempo, ale zase je takový velmi jasný a zřetelný, tak to si myslím, že by možná mohlo fungovat, že by to sklidnilo ty naše posluchače. Hele, Rap Masters, Slizkej had, to je podle mě každý, kdo teďka jede venku, takže v tom počasí. Komu pošlem?
2: Pošleme to klukům z kladenské otávky Robert Opelt.
1: Mhm.
2: A klukům z Prestiže Kampany a kolegům z Redlich Transportu.
1: Super.
2: A samozřejmě pro tebe do studia a všem kamionákům, kamioněčkám a všem kysákům, ať se dneska vrátí všichni v cajku domů.
1: To asi řekl krásně a správně. Velčáku, děkuji ti moc, posíláme tedy i já teda tobě a všem kysákům, hlavně dobře dojete a mějte krásné ráno. Velčáku, čau, čau.
2: Čau, čau.
1: Měj se. No a tady už to slyšíte. No, není to tak pomalý, jak jsem si myslel, ale tempo to drží pěkně.

0: Chystáce, mám tady jeden rychlej tip od Míry, dopravní tip, když jedete po D1 od Polska, tak před Ostravou jede nadměrný náklad a tvoří se kolona, tak s tím počítejte. Dopředu hlavně si dejte pozor obecně na silnice, protože na některých místech tam prostě napršilo tolik, že to nešlo projet. Naštěstí to celkem rychle dokážou řešit, ale nevím, jaká je teďka situace s počasím. Může se to stát znova, takže jděte opatrně a dávejte na sebe velký pozor. Teď už zpátky k muzice, protože mám tady krásnou hlasovku od Jarči.
1: Ahoj Alexi, přeju ti dobré ráno a chtěla bych poděkovat za přání k svátku. Tímto bych chtěla popřát taky všem Jarčám dalším, co jsou. A chtěla bych prosím zahrát třeba Sub Focus nebo něco rychlejšího, je mně to jedno. No a jinak všem krásný ráno. Ahoj.
0: Tak Jarčo, tím tvým výběrem si mi udělala velkou radost, protože Sub Focus se mám moc rád. Vybral jsem písničku Elevate, protože s každým svátkem, který budeš každý rok slavit, je to taková elevace, je to takovej upgrade, level up, další úroveň. Takže si myslím, že to tomu odpovídá. Pojďme si užít tuhle pecku, myslím, že vás 100% nakopne. No a už se pomalu, ale jistě blížíme k 6. hodině ranní, to znamená, že už brzy se tady objeví naše ranní trojka, ale ještě předtím pár jukeboxů zvládnem. Jdeme na Sub Focus.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, pokračujeme v jukeboxech, respektive už pomalu, ale jistě končíme. Ještě pár jukeboxů tedy zvládnu. A přišla mi tady krásná hlasovka od Sárky, tak co pak budeme hrát?
2: Dobré ráno, kysáci. Já bych poprosila zahrát nějakou písničku, třeba od Skútrů. Jedu poprvý do práce po maturitě, kterou jsem složila v květnu a dneska mi pěkně prší, je to hnus. Moc krát děkuju, ahoj a Sára.
1: Sáry, tak za prvý ti strašně gratuluju k maturitě, protože já sám si pamatuju, že to nebylo vůbec jednoduchý, strašně stresující období, nevím kolik předmětů naraz, prostě je to jako opravdu zkouška dospělosti. A já jsem vybral písničku, která vlastně se tomu trošku hodí, ty jsi říkala Skútra, já jsem ho tady našel ještě ve featu, protože maturita je opravdu jako hardcore. Do toho vlastně nová práce, celá tady ta nová životní etapa, to je taky hardcore, jo? A ono si člověk říká, kdy už bude konečně klid, no, nevím, jestli někdy bude, ale je jeden recept, jak to všechno zvládnout, a to je, že ten hardcore prostě musíš si zamilovat. A přesně tak se jmenuje ten song, We Love Hardcore, takže pojďme všichni milovat hardcore a pojďme být happy společně s rádiem Kiss. Jdeme na to!
3: Hi everybody! Back on the case! This time coming at ya, Skútra, Dimitri Vegas, Like Mike.

0: Tak kysáci, jsme skoro úplně v závěru a mám tady ještě jednoho pána na holení, jak se říká, protože se mi tady do studia dovolal Jirka a s Jirkou my to tady uzavřeme v podstatě. Jirko, slyšíme se?
1: Určitě, zdraví Jirka, celý Rádio Kiss, i tebe Alexi.
0: Čau, čau, dobré ráno. Odkud nás zdravíš, mi řekni, prosím tě, jedeš někam nebo jsi doma?
1: Prachatice,
0: zdraví, celý jasný. No a ty jsi teďka vstával nebo máš nočku?
1: Já mám ranní a jezdíme se sanitkou s kolegou.
0: Jo, takhle, jasně, no tak to jo, hezky.
1: Tak bych chtěl nechat zahrát písničku Max, Get Away.
0: Dobře, ano, mám to tady připravený.
1: Chtěl jsem poprosit, bylo by to určitě pro tebe do studia, pro všechny super lidi, pro všechny dobrý lidi a pro mýho kolegu, s kterým jezdíme, pro Fandu a pro jeho spolucestující Nelinku, aby si to užili, ty jsou na cestě do Prahy, ty to mají dneska delší než já, tak aby dobře a šťastně jsme se vrátili.
0: Jasný, no super.
1: A
0: no
1: pro všechny dobrý lidi a hezký den přeju.
0: To je moc hezký, hele, já jsem se tě chtěl ptát ještě na zmrzlinu, ale to nemá smysl, ty jsi to řekl tak hezky, všechno z toho ukončil. já měl dneska celou noc, víš, to zmrzlinu téma, protože dneska je Mezinárodní den neobvyklých příchutí zmrzliny. Máš něco takového, co ty jako oceníš a ostatní moc ne, co se zmrzliny týče?
1: Jogurt, černý rybíz, anebo klasika vanilka, čokoláda.
0: No jo, ale to je prostě klasik. To, tady nikdy neuděláš chybu. Jakákoliv kombinace z těch, co jsi vyjmenoval, tak je to prostě top strop. tak si dneska dej, ať si taky ten život občas osladíme všichni, co?
1: Určitě.
0: Dobrý,
1: moc.
0: Tak já ti moc děkuju. Měj se krásně a posílám písničku.
1: Zdravím, hezký den.
0: Čau, ahoj.
1: Ahoj.

0: Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy, které právě teďka končí. A já tady mám poslední přáníčko pro Míšu, kterou bych rád splnil ještě předtím, než předám studio naší ranní trojce. A to přáníčko zní takto.
1: Krásné ráno, Alexi. Já tě zdravím a chtěla bych ti poprosit o nějakou letní pecku, kterou bych chtěla poslat svému manželovi Jarýskovi, který dneska ráno naskakuje na novou autobusovou trasu v rámci projektu iDeska. A chci mu popřát, ať se mu dobře jezdí, ať se mu trasa líbí, má kolem sebe dobré cestující a posílám mu vzkaz, lásko, těším se na tebe, ať máš krásný den. Děkuju, Míša.
0: Míšo, ty mě taky krásný den a krásný den taky přeju všem kysákům. Tímto se loučím a budu se na vás těšit zase příště v neděli ve víkendových jukeboxech od 8 do 12. Takhle to mám přesně, tak si to zapište, zapamatujte. A slyšíme se. A teď už Afrojack and Summer Thing. Letní pecka na Radio Kiss.

0: A jak jste na tom, kysáci? Co Alex hlídal vás? Teda někde v České republice to byla pořádná bužina. Některé to mohlo probudit, je otázkou, kdy u vás byla nebo nebyla, někde napáchala velké škody. Naštěstí snad jsou všichni v pořádku. Četli jsme, že někde na Jindřichohradecku na dětském táboře byl někdo zasažen bleskem. Některé děti museli odvést do nemocnice, ale snad to všechno bude dobrý.
1: Já teda se musím přiznat, já jsem ve 4 ráno vstával, mě něco probralo, nevím, jestli to byl blesk z čistého nebe. No. Ale jako dobrý za mě.
2: Mě to taky probralo ve 3:45, protože na mě začalo pršet, já jsem spala na terase.
0: Yeah! Hezky! Tyjo, že tě probudí něco takovýho.
2: No mě bylo totiž hrozný teplo, takže jsem se přesunula na terasu a tam se tak krásně spalo, dokud na mě nezačalo kapat.

0: KISS počasí.
1: Venku dnes bude zataženo až oblačno a počítejme s deštěm, přeháníkami a místy i bouřkami. Teploty budou mezi 20 a 25 stupni, na východě až kolem 31 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat ihned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů. Nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek. Jeho výši se určí každé veterinární pracoviště. Lidé, kteří odchovávají štěňata, je musí označit čipem a zapsat do evidence psů ještě před předáním novému chovateli. Děti narozené ve Spojených státech mohou i nadále získávat automaticky americké občanství. Nejvyšší soud Spojených států zamítl snahu prezidenta Donalda Trumpa automatické udělování amerického občanství omezit. Prezident Trump tento princip, který je zaručen 14. dodatkem americké ústavy, v minulosti tvrdě kritizoval a označoval ho mimo jiné za neštěstí Spojených států. A teď zpátky domů.
2: V Ústeckém kraji chybí 388 policistů. Situace je nejhorší na Teplicku, zlepšila se na Chomutovsku a Mostecku. Bezpečnostní situace v regionu se oproti předchozím letům nemění. Policie pořádá různé náborové kampaně. Nejvíce uchazečů vyřadí v přijímacím řízení psychotesty.
1: Sport. Do druhého kola tenisového Wimbledonu postoupilo 5 z 8 českých zástupců. Jakub Menšík porazil domácího Toubyho Samuela. Jiří Lehečka vyřadil Australana Alexeje Popirina. Linda Nosková zvítězila nad Němkou Elou Zajdelovou. Marie Bousková zdolala Thalii Gibsonovou z Austrálie. A Karolína Plíšková si poradila s Krajankou Terezou Valentovou. První dnešní zprávy jsou za námi a předávám slovo ranímu KISSu.
3: Terko, děkujeme za slovo, my si to bereme.
4: Máme to v ruce, začínáme.
5: Ranní trojka připravená na začátek. Mojo.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
6: Be happy.

0: oficiálně začíná červenec. 6 hodin, 6 minut, možná už jste se svým pejskem byli venku. Patriku, co, stihnul jsi to po ránu?
1: Ne, já jsem to nestihl.
0: No, takže na manželce to nechává.
1: No, na manželce.
0: Manželka.
1: Jak jsi to užil?
2: Na manželce.
0: No jo, tak Terka Jandová vás ve zprávách hned na začátku upozornila na to, že dnes začíná povinná evidence psů v Česku. Namíše takový výraz jako, co to je?
2: Já jsem něco propásla. Že jo? Já jsem si říkala, že pejska mám očipovanýho, tak o co jde?
0: Heleď, jde o to, že se to všechno teď bude, ty různý databáze, sjednocovat. Mm-hmm. A má to jistý výhody, teď teda mluvím podle toho, co všechno jsem načet na internetu, a je to vlastně logika. Třeba když se vám ztratí pejsek, tak se lépe okamžitě dostaneme k informaci, co to je za pejska a tak dále, hlavně ke kontaktu na majitele a podobně. Lepší kontrola, očkování proti vzteklině, boj proti množírnám a nelegálnímu obchodu se psy a taky méně starostí pro obce a útulky.
2: A pokud pejska nezaregistrujete, tak vám hrozí pokuta až 50 000 korun a v případě, že jste právnická osoba, tak až 300 000 korun.
0: A to už bolí.
2: Jo.

0: nejenom, že se ode dneška spouští povinná evidence psů, ale v červenci jsou ještě další novinky.
1: Novinky na červenec.
0: No jo, už jsme tady o tom mluvili v minulosti, schválně, jestli si na to vzpomenete.
1: Jo, tak to nevím, co by mohlo být novýho ještě od dneška. No, děcka snad si užijou prázdniny, někdo si vydělá peníze na brigádě. Mm-hmm. A co by mohlo být dál?
2: Snižou se ceny slunečních brejlí třeba.
1: A, ano. Kežby.
0: Balíčky z internetových tržišť zdraží. Jako takový ty obchody jako Shein, Temu a tak dále.
1: O tom
0: bude to dražší.
1: Jo,
0: jo, jo. A spouští se to právě ode dneška.
1: Ale a vy tam nakupujete?
0: Teď jsem to zkusila jednou.
2: Mně s Temu šlo asi tak kamion věcí na svatbu, si myslím.
1: Pamatuju si, jak mi to vytknul Patrik, jo. Tak on si nechá z Číny poslat takový ty vějíře, ne? Ty jsi to rozbil, se ti to rozpadlo v ruce.
0: No proto jste měli svatbu v červnu, abyste to stihli ještě za levno.
1: Já tedy objednal něco jednou takhle, vůbec jsem netušil, že to je Čína. A jenom jsem si říkal, anděli, ty jsi tam dal svoji kartu. Jako je opravdu dobrý myslet na jednorázovou kartu.
0: Jo,
1: používáte
0: jo,
1: to?
0: Používám.
1: Je to fakt dobrá věc. Na to myslete, než někam takhle posílat svoje údaje. No a pak jsem si něco objednal a tak to smrdělo. Nevím, co to bylo. Že jsi říkal, já už tam nic nechci kupovat.
0: A po vyprání asi, dobrý?
1: Ne.
2: Cvrklo se to.
1: Po vyprání zmizela barva z toho. Ale to byla nějaký sranda oblek nebo o co šlo. Ale asi jsou věci, které jako možná se tam nakoupit
2: asi v pohodě. Jo,
0: jsou lidi, kteří tam nakupují, jsou lidi, kteří vůbec.
1: Hele, a okolik to zdražili, jestli víme nebo nevíme?
0: Tyjo, tady dochází k reformě celního systému, to je právě to, ale okolik to se asi jako úplně nedá říct. No. Budeš platit clo, no. Takže už nenakoupíte za levno. No.
1: Hele, já vám prostě musím říct, že jediný shop, který je dobrý, je Kiss Shop.
2: Přesně.
1: To jsou pravý český věci.
2: Ručičky.
1: Ručně vyrábený Patrikem Peltanem.
0: Jo, ručníky tam jsou taky.

0: nekonečnou. Slovensko naše, kysáci, co nás ladíte. Včera jste měli pěkně horký den. Na jihu Slovenska totiž padl nový absolutní teplotní rekord. V Kamenici nad Hronom naměřili 41,3 stupně Celsia, což je nejvyšší teplota v historii měření na území Slovenska.
1: Jo, čo bolo, to bolo.
2: Vypadá to, že to bude horký léto.
0: Nejstarší dochovaná meteorologická metoda. Teď to tady studuju.
2: Co to je?
0: Co si myslíte, co to bylo, když nebyly teploměry?
2: No, já si myslím, že já vím, co to bylo. To byla ta metoda kamene.
0: Jseš blízko?
1: Co je metoda kamene?
0: Počkej, ale opravdu?
2: Jo.
0: Olizování kamene.
2: Jo, tak olizování jsem nemyslela.
1: Olizování kamene, jak jsi z toho určil teplotu?
0: Podle toho, přes jazyk asi, tak poznali, když byl kamen hodně horkej, vedro, a když studenej.
1: Když byl mokrej, tak prší.
2: No právě. Když je horký, je horko, když je mokrej, tak prší.
1: Jo, to by mě
2: nenapadlo. A když je pryč, tak fouká. Hodně.

0: Líbí se mi na Kissu, že to není jenom o dobré hudbě, ale taky o vzdělávání nás všech, protože jsme se tady bavili o nejstarší dochované meteorologické metodě. Jelikož včera na Slovensku naměřili nejvíce stupňů za celé měření, tak jsme se zamysleli nad tím, co to vlastně bylo na začátku. A jak jsme zjistili, šlo tedy o olizování kamene. Když to shrneme, takže pokud olízneš kamen a je horký,
1: tak je velmi hezky venku.
0: A ono je vedro.
2: Je tak, vedro.
0: No,
2: je vedro.
0: Pokud je studený,
2: tak je zima.
0: Jasně, pokud je mokrý,
1: tak prší.
0: Pak si Míšo říkala,
2: pokud je pryč, tak hodně fouká.
0: Luboš si vzpomněl ještě, že tam je vlastně jeden dost důležitý fakt.
1: Když ten kamen neviděli, tak je mlha.
2: Jo a jo.
1: A víte, k čemu ještě metoda kamene byla dobrá a výborná? Čemu se zasloužila?
0: Ne.
1: Vojto?
3: A podle metody kamene vznikla slovenská skupina Horký žeslíže.
0: Ty hráli furt ve vedru.
2: Jo.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Rádio KISS počasí.
1: Venku dnes bude zataženo až oblačno a počítejme s deštěm, přeháníkami a místy i bouřkami. Teploty budou mezi 20 a 25 stupni, na východě až kolem 31 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Český hydrometeorologický ústav dnes přejde na nový výstražný systém. Výstrahy informující o tom, jaké konkrétní škody nebo komplikace počasí způsobí, budou pro uživatele srozumitelnější a praktičtější a měly by umožnit krizovému řízení efektivněji rozhodnout o preventivních opatřeních. Přechod k výstražnému systému je v souladu s moderními trendy v meteorologii a doporučením Světové meteorologické organizace. Nejvyšší soud Spojených států otevřel cestu americkým státům k omezování členství transgenderových osob v dívčích školních sportovních týmech. Potvrdil tak zákony v Idahu a západní Virginii, které takovou účast zakázaly.
0: Sport.
1: Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. 31-letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou. Nechce se rozhodovat v emocích. Zároveň uvedl, že bude několik týdnů až měsíců mimo hru kvůli zranění, které utrpěl v posledním utkání skupiny na šampionátu proti Mexiku. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
2: Be happy.

0: Právě jste se probudili do dne, kdy se po celém světě připomíná den reggae. Jaké reggae je podle vás úplně nejlepší?
1: Královské reggae.
2: Tak ty jsi na to přišla.
1: Královské reggae.
0: Já myslím, že si nespomene. Dobře, ty Míšo.
3: Královské reggae. Královské reggae. Královské reggae.
0: Kdo byl největším takovým zastupitelem nebo tím, kdo proslavoval reggae po celém světě?
1: Co jo?
4: Bobeš, ne? Bob?
1: Bob Marley.
0: Bob Marley. Bob Marley. Přesně tak. Hele, co kdybychom dneska v ranním šotu dali jedno takový pohodový reggaečko?
1: A tak jo, když jsou ty prázdniny.
0: Klidně. Jako na Jamajce.
5: A

0: V raním kysu už jsme oslavili Mezinárodní den reggae a já si myslím, že by stálo za to oslavit i další den, který se dneska slaví, a to je Mezinárodní den vtipů.
1: To je dobrý, to oslavíme.
0: Neumím.
1: To nevadí, mám nápad, Romane, mám nápad. Patriku, jestli máš nějaký vtipy, já nějaký mám taky.
0: Ano.
1: A dáme si takovou challenge, kolikrát rozesmějeme Romana Anděla.
0: No, to nebudete mít jednoduchý.
1: Za každý rozesmání si přičítáme bod, jo.
0: A něco pak vymyslíme, nějaký trestík.
1: Jo, jo, jo.
0: Jedete na střídačku, nebo
1: jo,
0: já?
1: Dobře, můžu začít?
0: Dobře.
1: Víš, co má muž středního věku, který si dodělal maturitu? Nevíš. Maturitní pleš.
0: Každá žena má něco hezkého. Jedna oči, druhá vlasy, třetí kamarádku.
1: Máš bod, Patriku. Romane, víš, jak se říká pracímu prášku?
0: Ne.
1: Pervole.
0: To je dobrý, ale na vás se nedá dívat, ale... paní doktorko, musíte mi něco napsat. Mám erekci 24 hodin denně. No tak, pro začátek bych vám napsala trvalé bydliště k sobě domů.
1: Dobře, pojďme si říct, že se musí jako hlasitě zasmát,
0: dobře,
1: Roman. Zatím
0: okay.
1: Máš jeden bod,
0: dobře,
1: já zatím nemám.
0: Okay.
1: Romane, víš, proč fotograf fotí nejraději vegany?
0: Vegany?
1: Vegany.
0: Nevím.
1: Vždycky se usmívají na čočku. Amodík.
0: Otec se ptá synka. Tak co bys chtěl, aby ti přinesl čáp, synku? Bratříčka nebo sestřičku? Synek tak jako koukne očima a říká, tati, po městě chodí tolik krásných ženských a ty spíš s čápem. Co je?
1: Víš, jak se říká člověku, co utíká před kanibalem?
0: Ne.
1: Fast food.
0: Víte, proč muži neradi pijí před svou tchýní?
1: Proč?
0: Nechtějí, aby ji viděli dvakrát.

0: protože někde opravdu hodně prší. It's a rainy day a Ice MC na Kisu.
1: A dneska je 1. července, což jsme si řekli, že je den vtipu. A Romané, řekni nám taky jeden vtip.
2: Neumím.
1: Jeden,
2: takhle při 1. červenci, pojď na léto, hezky, jeden vtip jako od Romana.
1: Pojď.
2: Tak to.
3: Synek a táta.
2: Ano?
1: Tati. Začal jsi dobře.
3: Tati, už spíš? Co je? Dej mi 100. Uspím.
4: To je ale dobrý.
1: To je hodně dobrý.
2: To máte z domu.
1: Uspím.
0: Více ode mě neuslyšíte. Máš ty, Míšo, nějaký?
1: Mám. Víte, co dělá jednoruký ve městě?
3: Ne.
1: Hledá second hand.
3: Ježiš.
1: Mm-hmm. Pardon. Mm-hmm.
2: Znáte tu hru, jak se zazvoní a uteče? Zvonkohra se tomu
1: Jasně.
2: říkalo. Tak teď se tomu říká Česká pošta.
3: Ty seš. No tak jako občas se mi to stalo, pardon. No.
1: Můžu trošku ostřejší, nebo ostřejší, takový drsnější. Skáče sebevrah z 10. patra a počítá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 5. Pičandy!
4: Tohle je dobrý.
0: Moc dobrý, Míšo.
2: Oh. Já dám taky jeden takový tvrdší trošku. Lékař mi dal 4 měsíce života. Tak jsem ho zastřelil. Soudce mi dal 12 let a je to vyřešený.
1: Ježiš. Tak jestli taky můžu ještě jeden trošku ostřejší.
3: Poslední.
1: Dobře. Přijede Mikuláš do Somálska a ptá se dětí. Proč jste všichni tak hubení? A děti odpoví. Protože nepapáme. A Mikuláš na to. A kdo nepapá, nedostane dárečky.
5: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: si neudělal dobře s tím, že se tady navážíš do pošty dneska, Patriku.
1: Já vím, že se to dneska úplně nehodí.
0: Je 1. července, dneska je den pošty.
2: Včera večer poštou raní, růžové mi přišlo psaní.
1: Můžu ještě jeden typ o poště, jeden vtipek.
0: Jestli to napravíš, tak můžeš.
1: Jo, ten není tak ostrej. Dnes mi Česká pošta doručila dopis. Mám nastoupit na vojnu. Rakousko-Uhersko mě prý potřebuje.
0: To už je moc, tohle.
3: To je moc.
0: Pamatujete na ranní kachnu od Terky Jandový s poštou?
3: Tyjo, už vůbec.
1: Taky ne.
0: Mimo soutěžně, jenom připomínáme.
4: Na české úřady a pošty přichází novinka, která má šetřit přírodu. Papírové lístky s pořadovým číslem budou nahrazeny novým systémem. Místo vytisknutého lístku se budou lidé nově řadit do front podle abecedy. Tento krok má výrazně snížit spotřebu papíru a přispět k ochraně životního prostředí.
3: Ještě aby si to, Roman, nepamatoval, víš, když je od A jako anděl.
1: Jasný.
3: Ty bys všude chodil první.
0: A vždycky vzadu, viď, na konci front. Ty, tak už tady čekám. Mě kvůli klot. Jenom, že já Zemana neumím. Dáme si jednu poštovní.
3: Můžeme.
0: Tady byla skvělá. Na hezký ráno.
2: Je to jen.

0: To aby jsme si holky a kluci z pošty udobřili, po tom, co tady Patrik říkal. Adam možná taky pracuje na poště, píše ahojte, ale nedaří se mi už nějakou dobu dovolat do soutěže 7 v 7. A cítím dneska šťastný, krásný den, vyloženě napsal.
1: Hezký.
2: To znamená, že v 7 hodin ráno zavoláš a čekáme tě, no. A uvidíme, co padne.
0: Až 7000 korun. Tak ať je to opravdu, Adame, tvůj šťastný den. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Je to hodina zpátky, co se stala dopravní nehoda v Hulíně na prvním kruhovém objezdu od Kroměříže, kde se srazili osobák s dodávkou.
2: Na dálnici D35 na 257. kilometru ve směru na Lipník nad Bečvou havaroval osobák do svodidel. Další nehodu řeší na silnici 11 v Hradci Králové a bouralo se v Mostě na Hřbitovní a v Praze na Kbelské ulici.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Venku dnes bude zataženo až oblačno a počítejme s deštěm, přeháníkami a místy i bouřkami. Teploty budou mezi 20 a 25 stupni, na východě až kolem 31 stupňů Celsia.
3: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Zbraňová amnestie, při které mohli lidé beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně nebo střelivo, je u konce. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem. Lidé během ní odevzdali policistům i řadu kuriózních zbraní, například střílející nůž, pevnostní minomet nebo australský kulomet. Jednat by se mělo o tisíce zbraní a desítky tisíc kusů střeliva. V Maďarsku padl teplotní rekord. Meteorologové tam naměřili 42 stupňů Celsia ve městě Széchenyi, které leží u hranic se Slovenskem. Předchozí teplotní rekord v zemi činil 41,9 stupně Celsia a meteorologové ho naměřili v roce 2007. A teď zpátky domů.
5: Distribuční společnost Aerofilms přinese do tuzemských kin 11 snímků z Karlovarského festivalu. Jde o české novinky i tituly, které uspěly na významných světových festivalech. Například v hlavní soutěži Aerofilms uvede nové drama Ivana Ostrochovského Pramen.
4: Sport. Fotbalisté Norska porazili v prvním kole play-off na světovém šampionátu Pobřeží slonoviny 2-1. Postupovou branku dal v 86. minutě kanonýr Erling Haaland a zaznamenal pátý gol na turnaji. Fotbalisté Francie porazili v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Švédsko 3-0 a postoupili do osmifinále, kde je v sobotu ve Filadelfii čeká Paraguay. A po 7. hodině jdeme na soutěž 7-7.
6: Zavolejte právě teď do Rádia KIS a vyhrajte až 7 000 korun.
7: 210 323 323.

0: Bylo 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: První červenec je tady, prázdniny jsou v plném proudu a v plném proudu je také naše soutěž 7-7, ve které budeme rozdávat peníze i po celé léto.
3: Dobré ráno, Štěpáne.
4: Dobré ráno všem.
3: Tak co, Štěpáne, jak jsi se na dnešek vyspal?
4: No, do růžova, jak se říká.
3: Do růžova.
4: Venku prší, je tam víceméně krásně, krkonožské počasí.
2: Ho, hezky. Ty počkej, ale Štěpáne, seš to ty?
4: Ano, jsem.
2: Seš to ty, jo?
5: Tady vidím velký špatný.
3: Co se děje?
2: Jaký Štěpán? Štěpáne, jaké ty máš příjmení?
4: No, nevím, myslíte jiného Štěpána, já mám V jako Votava.
2: No to je ono, ty jsi brácha našeho DJ Bejslikra.
3: Votava!
2: No jo, no, hele, jo. On má bráchu. Ty nemůžeš vyhrát na Kisu.
3: Tak to ne, tak to ahoj.
2: Tak ahoj.
4: Ne, nejsem brácha.
2: Ne, počkej, my to nemůžeme fakt.
4: Ne. Já mám 3 bratry, ale žádný z nich není DJ.
2: Ale žádný není DJ. To je krásná schoda jmén, takže věřím tomu, že náš DJ Bejslikr právě teď ladí Rádio Kiss taky. Večer tady bude, nezapomeňte, v Kiss parádě a s Michalem Kavalčíkem v Trends Party Live.
3: To je pravda.
2: Večer bude stát za to. Ale teď jsme tu kvůli soutěži 7-7.
3: Štěpáne, budu ti přát štěstí, no. Protože co na kostce padne, tak to rozhodne o tom, kolik peněz dostaneš.
2: Hoď hodně.
4: Já už teďka jsem vítěz, jak se říká.
2: Volá od ledna, prosím tě, snaží se dovolat od začátku soutěže.
3: Tak to jsme moc nepomohli, Romane.
2: Jdem na to.
3: Dobře, házím. Na hrací kostce se objevilo číslo, který není vysoký, ale...
4: To nevadí.
3: Jak říkáme, je to lepší než dloubnutí do oka.
2: Takže?
3: Je tam dvojka, takže ti pošleme 2000.
2: Aspoň to. Takže krásný léto na nějakou dobrou večeři nebo drink.
4: A manželku.
2: Pozveš manželku. Užijte si to a zas někdy na Kisu. Ahoj.
4: Moc krát děkuju.
2: My taky.
3: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: 6. hodiny ráno se s vámi krásně vstávalo, kysáci, a dovolte nám, aby jsme ještě jednou tady v raním kysu pozdravili naší Barču, protože si myslíme, že už by bylo teď dobré zároveň dát rodině Barči a Barunce samotné trošku klidu po těch náročných dnech, jelikož včera došlo k rozloučení s Barčou. A chtěli bychom vám moc poděkovat, že jste do Příbrami dorazili. A Barče, tam nahoru vyřídit, ty holka jedna, ty s nám pěkně zatopila. Co to bylo za to vedro? Neuvěřitelný, ve kterým jsme málem všichni omdlívali.
1: Zároveň děkujeme i všem, co jste nám dávali vědět, že posloucháte rádio.
0: Jo.
1: Že na Barču vzpomínáte, že jste za ní zapálili svíčku. A Romane, můžu jenom takový malý dotaz.
0: Ano.
1: Když jsme byli na tom rozloučení, tak tam vepředu byli takový chlapíci v uniformách. A já vůbec nevím, odkud byli.
0: Hezký příběh to je, protože to začalo před mnoha lety, kdy jsme byli oslovení klukama, co se loučí se svýma rodinama a ví, že odjíždějí na misi. Vojáci, armáda. A můžu vám říct, že jsem poprvý jel, pardon, s tím vědomím, že tam pro kluky budeme hrát, tak jsem říkal Barče, co tam budeme dělat? Jak můžou chlapi sami se sebou tancovat? Jako, no, co to bude za party? To byly nejlepší mejdany. Kluci, jak si vážili života a věděli, co je může a nemusí potkat, tak to prostě bylo nádherný. No a díky tomu, že se tam s Barčou poznali, tak Barča potom moderovala často akci takzvanou Svatou Barboru.
1: Ano.
0: No a, pardon, jenom musím trošku ulevit, tak bylo moc hezký, že se vlastně s Barčou přišli někteří rozloučit v těch nádherných uniformách. Byl to tiskový mluvčí Zinců z 13. dělostřeleckého pluku, nadporučík Petr Vaníček, nebo kaplan pluku, kapitán Zdeněk Havránek. No a právě tam byl i prezident České slovenské obce dělostřelecké, náš kamarád Martin Čufajzl.
1: A toho jsem tam potkala, tomu to taky moc slušelo.
0: A někteří stali zdaleka, vždyť přijel i náš kamarád snad až ze Znojma, který s námi vysílal tehdy ještě na regionálních kysech.
2: Ze Zlína.
0: Ano, Vlastníka, moc zdravíme, je to od něj moc hezký, a ty zase naopak pozdravuj svoje parťáky na rádiu Jih, kde teď momentálně vysílá, a vůbec i další kolegové z dalších stanic, a hlavně přátelé a hlavně rodina, a teď to zkrátka musí přebolet, i když to samozřejmě bude velice dlouhé. No a Baru, my tu pro tebe máme ještě jeden takový krásný pozdrav. Všichni jste nejčastěji citovali to, že to odteď budete s naším Jirkou Vondrou tam nahoře pořádně rozjíždět.
1: Tam bude nebeská kiss party.
0: Nebeská kiss party.
3: Jeden poslední vzkaz pro naši Barunku. A myslím si, že mluvím úplně za všechny kysáky. Barunko, leď, protože teď máš křídla a jsi ten nejkrásnější anděl. Šťastnou cestu. A třeba jednou pořádnej mejdan.
0: Jaký song si tam asi pouští? Možná tenhle zrovna, viď?
2: Ten měl Jirka nejradši.
0: A nebo si zapnuli Radio Kiss.
1: To je pravda. Jestli si pouští tenhle song, tak v rychlejší verzi.

0: Tak kdyby to šlo, tak roztopíme naše vysílače na max, aby to letělo až do nebe. A děkujeme za to, že teď to vše kolem Barunky trošku uklidníme a utišíme. Ať si to všichni v klidu prožijeme, ale na Barču nikdy v životě nezapomeneme. Takže mejdan, jo?
1: Jo! Yeah.
2: Jdem na to!
0: Nebeský! Tak Baru, Baru, leď!

0: Gabounová a taky skupina Holky. Hele, Holky pořád vyhrávají Kissparádu. Jako dobrá práce. Jo, jo, už dlouho se drží na té přední příčce.
1: Tak taky se jim to povedlo.
0: Mangaranga, druhý místo.
1: Ano. Hezky. A na třetím místě Emily a Ondrej Kandráč.
0: Máj. Jak to asi dopadne dneska večer? DJ Baselicker vás bude čekat a teď můžete hlasovat na našem webu.
1: A od 9 hodin naladit Radio Kiss 9.00.
0: Kterým to nekončí u nás, protože pak Trends Party.
1: No, to je pravda.
0: A dneska liveko, takže Vašek a Michal Kavalčík.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, je 7 hodin 28 minut a vážnou nehodu vyšetřují v Praze v ulici Lomnického a dál se bouralo v Kostelci nad Labem v Neratovické ulici.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
2: Co nového na streamovacích platformách? Neutekly vám tyhle tři pecky? Slavná novinářka už má na kontě pár dopadených zločinců. Jak se ale zachovat, když podezřelýho z únosu dobře zná? Prozradí seriál Lapeni v síti. Deep Cover je svěžná akční komedie o partě improvizačních herců, kteří se úplnou náhodou zapletou do skutečného podsvětí. Anime pro náctileté, to je Predator Killer of Killers, který sleduje vikingskou válečnici, japonskýho ninju a amerického pilota z druhý světový. Každý se ve své době střílí.

0: Rádio Kiss. Počasí.
1: Venku dnes bude zataženo až oblačno a počítejme s deštěm, přeháníkami a místy i bouřkami. Teploty budou mezi 20 a 25 stupni, na východě až kolem 31 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Velkého zjednodušení se dočkají ženy nad 45 let. K vyšetření na mamografu budou mít od července přístup i bez žádanek, které jim vystavují praktičtí lékaři nebo gynekologové. Žádanky budou moci vystavovat přímo mamografická pracoviště. Jednat se bude o zvláštní případy. Zavedení změn ale doprovází chaos a ženy o nich nejsou informované. Chorvatský Split v úterý zaznamenal nejvyšší teplotu od začátku měření, a to 39,5 stupně Celsia. Dosavadní rekord 38,6 stupně byl z července 1950. Uvedla to chorvatská meteorologická služba.
0: Sport.
1: Basketbalista Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. 34-letému českému rozehrávači vypršela 4letá smlouva a podle očekávání se s klubem, ve kterém strávil celkem 6 sezon a vedl ho jako kapitán, rozloučil. Následoval tak Jana Veselého, který už dříve ohlásil konec kariéry. To byly aktuální zprávy na Kisu, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.

0: Co když se teď někdo opravdu probouzí v Chorvatsku, poslouchá nás přes aplikaci nebo přes webkiss.cz a my ho můžeme popřát do krásného dovolenkového dne.
1: To musí být nádherný, hlavně ten vzduch, jak je cítit tím mořem.
2: V 7:30 se probrat u moře, dát si snídani s výhledem, to chce.
0: Já už myslel, že naše Terka Jandová vypouští kachny ve zprávách, protože to si poslechněte, jo.
3: Chorvatský Split v úterý zaznamenal nejvyšší teplotu od začátku měření, a to 39,5 stupně Celsia. Dosavadní rekord 38,6 stupně byl z července 1950. Uvedla to chorvatská meteorologická služba.
0: A já si říkal, oni v Chorvatsku nikdy neměli více než 40 stupňů Celsia, ale pak jsem to pochopil, ona konkretizovala pouze Split, pouze to město.
1: Jo.
0: Jinak v Chorvatsku nejvíce naměřeno v roce 1981 bylo 42,8 stupňů Celsia.
1: To jsou stejně vedra.
0: To už nechceš.
2: Vidíš, chybí nám tu jenom moře a máme se jako v Chorvatsku.
0: Jakéž by. Pokud vás tam máme, kysáci, kdekoliv na dovolený, pořádně si to užijte.

0: Začíná nový měsíc, je začátek prázdnin a možná nás teď naladili úplně noví posluchači, který nás neznají.
1: Vítejte.
2: Ahoj.
0: Hezky ahoj. Ahoj. Pro vás všechny, co jste naladili KISS.
1: Guten Tag.
0: Ale oni nás možná ty posluchači tak dobře neznají, takže když bych se vás zeptala, jak byste se popsali povahově, jaký jste, tak co Patriku, jak by si se popsal?
3: Já si myslím, že jsem spolehlivý člověk, takovej klidnej cholerik lehce, občas i vtipnej, hodnej, občas až moc nervózní, ohleduplnej a jsem takovej nebezpečně upřímný optimista.
1: Nebezpečně upřímný optimista zní dobře.
0: To je hodně.
3: Ale jo. Ta upřímnost je občas jako fakt nebezpečná, si myslím.
1: Ale potřebná.
3: No, je. Jo.
1: Dobrá sebereflexe.
3: A celkově si myslím, že jsem dost extrovertní člověk. Mm-hmm. A občas jsem taky línej, samozřejmě. No.
0: Romane, co ty?
1: Tak na to si počkám.
0: Já?
1: Mně je úplně jedno, jak věci dopadnou. Nic neplánuju. Těžce improvizuju úplně ve všem. Neřeším čas, termíny, dochvilnost. Už vůbec nemám ambice něco zlepšovat, posouvat nebo budovat. Konflikty neřeším, dělám, že neexistujou.
3: Kam jdeš, Míšo?
4: Hledám, kde je Roman.
3: Já bych takovýho flagmouše Romana chtěl vidět.
1: Tak jsem to otočil, no, trošku. Na druhou stranu.
0: Jo, takže všechno je pravda, jenom si to otočit o 180.
1: Myslím si to.
0: Dobře.
1: Proč se ptáš?
0: Ptám se proto, protože američtí psychologové pojmenovali nový typ osobnosti. A schválně, jestli se do něj třeba někdo z vás, kysáci, započítáte. Dejme si teď jednu písničku a já vám pak vysvětlím, o čem to je.
1: Jelikož tady pořád sedí ten druhý Roman,
5: je mi to úplně jedno, Míšo.

0: Když byste se měli popsat jedním slovem, jste extroverti nebo introverti?
1: Extro oba si doma
2: nevěděl. Tak přesně uprostřed.
1: Jo.
2: Ano, ano, necítím se komfortně v nějaký jako být extrovertem a naopak nejsem absolutním introvertem.
1: To já se cítím teda, když jsem extrovert jak blázen.
2: To je dobře, to je správný.
0: Romane, ale docela mi nahráváš, protože tohleto američtí psychologové konečně popsali.
2: Aha.
0: Nový typ osobnosti, který mu říkají outrovert. Oni nepasují ani do extroverta, mm-hmm. ani do introverta. Oni to střídají podle nálady.
2: Mm-hmm.
0: Jsou společenští, mm-hmm. jsou upovídaní, ale pak potřebují být sami, aby dobili baterky.
2: Přesně já.
0: Jo.
1: To je dobrý.
0: Ve společnosti jsou to pozorovatelé a proto mají skvělý odhad na lidi.
2: Mm-hmm.
0: Nemají rádi takový to plytký povídání o ničem, ale když se s někým baví, tak chtějí, aby to dávalo smysl.
2: A bylo to užitečné.
0: Ano. Mm-hmm. Důvěřují jen velmi málo lidem, než promluví. Tak přemýšlí, ale nejdou s davem. Je jim to jedno, když nejdou s davem.
2: Tam to mám naopak, já bohužel někdy až moc důvěřuju.
0: Jo, tak to nemusíš být taky čistý outrovert, víš? A nebo prostě hold, seš důvěřivý
2: outrovert. Ale to je zajímavý, to si myslím, že v tomhle se najde
1: jo,
2: hodně lidí.
1: Hodně,
0: jo,
1: hodně.
0: Já si to taky myslím, protože já jsem extrovert, to jako jo, ale pokud bych měla na výběr pouze z těch dvou možností, ale taky mám prostě občas tu náladu, že se chci zavřít, nikoho nevidět a prostě bejt sama.
2: Takových je málo lidí, kteří chtějí být furt všude se všemi.
0: No právě.
2: A nemoc si odpočinout, to asi ne.
0: A doteď to bylo prostě buď tak, nebo tak.
1: A i nějaký refrénovert.
0: Refrénovert.
1: Protože máš introvert a outrovert. Intro, outro. Jo, tak musí být něco uprostřed.
0: Pak je, no a pak je extrovert.
2: Nechte to, nedělejte kakny.
3: Radio Kiss.

0: když je to léto. Možná si na cestě na dovolenou prázdniny k vodě pustíte někdy inu, která rozhodně k hezkému počasí patří. To je její největší hit, kterým se dostala do celého světa povědomí nás všech. Tohle je ten novější. A Ina si evidentně domluvila dobrou spolupráci.
1: Ano, a to s jedníma aerolinkama.
2: S jakýma?
0: Koukni se na název novýho názvu Iny.
2: Wizz Away.
0: Tak co myslíš?
2: Wizz Away, já nevím, já jsem doteď neletěla.
0: Ty, to je pravda.
2: Já nelítám.
0: Míša teď poletí s Patrikem a dalšími přáteli na Ibizu.
2: A na mě nechoďte s těma značkama.
0: Trne hrůzou, že bude sedět v letadle.
1: Míšo, pokud nastoupíme do Wizz Air, tak si pustíme tuhle písničku.
2: Dobře.
0: Vyletí to Wizz Airem?
1: Já myslím, ne, nevím.
2: Ne, my je něčím jiným.
0: No já to nevím, já s váma neletím.
2: Ryanair. Něco takového.
0: Jo.
2: Jo, to je první značka, kterou znám teď.
0: Ryanair.
2: Ryanairem. Ne, nebo já nevím, jak se tomu říká.
0: Prosím tě, vemí do letadla, ona nastoupí někam jinam.
2: Já si myslím, že já nastoupím do vlaku někde jinde.
0: Tak to je ono. Wizz Away. Nový letní hit od Iny.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: To byla nová Iná, teď Katka na D10.
2: D10, směr Mladá Boleslav mezi 21. a 22. kilometrem. Leží hasičák a ještě nějaký další věci v pomalém pruhu.
1: Na to velký pozor, Peťo.
3: Dobré ráno, ranní trojku, chtěla jsem vám jenom říct, že se stala v Klích Umělníka na silnici číslo 9. Auto nehoda dvou aut, jednalo se o plechy, nepřišlo mu, že by tam bylo něco vážného, každopádně za autama kolona až na Mělník.
1: Teď Ivana.
4: Dopravná nehoda na ulici Belská, před odbočkou na prosek střed dvou osobákov. Dopravná nehoda na ulici Belská, před odbočkou na prosek střed dvou osobákov. Kolona se vytvárá už od ústí, od Klíča.
1: Děkujeme za info.
5: V Pardubicích v ulici Ke Hrázi spadly dráty vysokého napětí, ale už to tam odklízejí.

nejoblíbenější hity jukeboxu Rádia Kiss. Verona. Na mě nečekaj.

0: Kiss počasí.
1: Venku dnes bude zataženo až oblačno a počítejme s deštěm, přeháníkami a místy i bouřkami. Teploty budou mezi 20 a 25 stupni, na východě až kolem 31 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Česko zasáhla největší epidemie z frabu za posledních 30 let. Jen od začátku roku podle Státního zdravotního ústavu je nakažených už přes 7 tisíc lidí. A to je o 2 tisíce více než za stejné období loni. 4 lidé dokonce zemřeli. Americký prezident Donald Trump večer oznámil, že republikáni uspořádají v září v Dallasu mimořádný celonárodní sjezd s cílem mobilizovat voliče před listopadovými volbami do kongresu, které se konají zhruba v polovině prezidentova mandátu. Konání stranického sjezdu v tomto období je neobvyklé. Velké nominační sjezdy republikáni i demokraté běžně pořádají pouze v roce prezidentských voleb. A teď zpátky domů.
2: V Ústeckém kraji chybí 388 policistů. Situace je nejhorší na Teplicku, zlepšila se na Chomutovsku a Mostecku. Bezpečnostní situace v regionu se oproti předchozím letům nemění. Policie pořádá různé náborové kampaně. Nejvíce uchazečů vyřadí v přijímacím řízení psychotesty.
1: Sport. Organizátoři Tour de France se připravují na tropické teploty. Podle svého ředitele jsou připraveni a myslí se i na diváky u trati. K dispozici budou kšiltovky, plechovky s nápoji a balené vody. Tour de France začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně. Letošního ročníku se zúčastní tři Češi. Premiéru zažije Matias Vacek a Jakub Otruba. Pavel Bittner pojede Tour po druhé. Za námi jsou zprávy s datem 1. července a slovo má Raníky.
3: Omlouvám se, kolegové, moje chyba.
4: Co?
3: No, jsem zívnul a teď jsem to tady rozjel po celém studiu.
4: No, to je pravda.
3: Tak si dáme Captaina Jacka.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy. Hey,

0: Skvěle jsme to rozjeli s tím nejlepším od 90. let. Tak kde se asi probouzíte v létě 1. července? Například Lucka, naše posluchačka, momentálně při poslechu Kisu zavařili okurky.
1: Yeah, to je dobrý.
0: Podle receptu její maminky, a já si troufám říct si, parťáci, že to budou ty nejchutnější okurky na světě. A víte proč?
1: Proč?
0: Schválně přečti, co je na fotce, Míšo, jo? Co tam vidíš na té zavařenině?
1: Rádio Kis, ranní Kis. Kis okurky 1.7.2026, Lucie srdíčko.
2: To je možný, kysový okurky.
0: Jo.
1: Kyselý.
0: Kyselý, kysový okurky.
1: Jo.
0: No to je něco dobrý. Tak takhle ráno tráví Lucka a co ty, Ivčo?
3: Dobré ráno, kysáci. U nás krásně prší a ochladilo se. Já už jsem přeběhla do auta a napadá mě otázka. Když ráno vidíte, jak prší, co si oblečete na sebe? Já mám šaty nad kolena a sandálky. Ze sandálků to vyteče, nohy v práci utřu a nemusím řešit mokré kalhoty a tenisky. Tak by mě zajímaly vaše odpovědi. Hezké ráno.
1: Přesně jak jsi řekla, ten opak. Já mám na sobě dneska džíny a tenisky, protože já nesnesu zimu a když prší, tak se ochladí.
0: Hlavně my jsme šli ještě v bouřce, že jo, dneska ráno,
1: no,
0: brzy do rádia, která tady byla.
2: Mě to počasí vždycky vyprenkuje, takže já jsem v kraťasech.
0: Kde teď nejvíc prší?
2: Okolí Karlových Varů až téměř k Plzni, tam je to teď velký.
0: A kde to má být ještě dneska?
1: No, dneska odpoledne se očekávají silný bouřky, hlavně teda na Moravě a na Slezsku.
0: Takže bacha na to, bacha na to.

0: Lidi, máme problém. Dominik má problém. Píše nám. Ahoj, raní trojko. Posloucháme vás z Maďarska a kleklo nám auto.
1: Ne.
0: Tak scháníme autoservis a tak si připadám jak Míša s Patrikem, když mluvili úplně nesmyslnou řečí.
2: Ježiši.
3: To nechceš na dovče.
0: Já jsem řešila, Dominiku, něco podobného. Taky se mi to stalo na pohraničí Slovenska-Maďarska, ale musela jsem schánit servis v Maďarsku. A to se nám rozbila převodovka. A už si budu vždycky pamatovat, jak se to řekne maďarsky. Šebešik válto. Tak pokud je to převodovka, tak říkejte, že máte rozbitou šebešik válto.
2: Snad to je spíš na cestě domů už, než na dovolenou.
3: To teda.
2: To narvaný auto.
4: Jak to musíš vykládat kvůli něčemu.
2: Jo. Teď to uvědomění, jak jedeš, že je nějaký problém, že to teprve jako nastává.
1: To snad není pravda.
2: Takový to, jak víš, ježiš, já to turbo měl vyměnit, teď to nejede.
1: No Kristovi rány.
2: Otevřeš tu kapotu, myslíš si, že tam něco najdeš, ne?
3: To nebo
2: slyšíš nejlepší.
3: Slyšíš takový to.
2: Jo,
3: je guma praskla.
2: Ale že mě baví, jak my chlapi jako otevřem kapotu a myslíme si, že najdem problém. Že tam je nějaký vypadlej kabel. A přitom můžeš říct jenom...
1: Do pytle.
0: Stalo se vám někdy něco takhle na cestách?
2: No, to jsem vyprávěl, chladič prasklý na hranicích, jeli jsme do Chorvatska. Chorvaty to absolutně nezajímalo. A jedna nejmenovaná úžasná největší pojišťovna Nonstop Linka, odtahová služba a tak dále, nezvedali telefon vůbec, ale vůbec, nonstop služba. To byla paráda, tak jsem tam raval do toho chladiče prasklýho matonku normálně, myslím, že byla citronová snad ještě. Každých půl hodiny jsme vždycky nalili celou.
4: Co jsi měl dělat?
2: Za náma to muselo vonět normálně jak nějakým citrovníkem.
3: Táto, ty skoupil novej stromeček, ne, to je to auto před náma.
0: A bublinky, protože byla perlivá.
2: No a ve Splitu nám to opravili, takže dobrý, ale jinak naštěstí se zaťukat, ale vždycky, když jedeme na dovolenou a vidíme, jak někdo stojí u krajnice s tím odstaveným vozem, trpíme za ty lidi. Jako.
4: Já už bych nikdy nejel na dovolenou bez rezervy nebo jakoby novýho kola, protože kolikrát se nám stalo, že jsme na té dálnici píchli a schánějí tam nějaký autoservis, pneuservis, kde ti dají nový kolo a ty musíš jet na té dojezdový gumě. To je hrozný.
0: No, to je strašný.
2: No, zvládněte to tam v Maďarsku, kéž bychom mohli pomoct. Radio Kiss.

0: to nebude moc ice, když se teď mění počasí. Zdravíme chataře na Orlík, zrovna nám tady píše Kuba, že se probírají, stanujou tady u Orlíka, poslali nádhernou fotku, teda těch piv na tom stole, teď v 8 hodin a 19 minut.
1: Ale víš, jak to musí být krásný ráno?
0: Žádný takový, hele Kubo, dej tam pořádně rádio na hlas, tak a pustíme budíček. Stáváme! Stáváme! Stáváme!

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Připomínka od Kuby.
2: Chtěl bych nahlásit jednu dopravní. Je to na sjezdu na Kuřím z České, tak je tam porouchanej kamion.
1: Aktuální od Ládi.
3: Před Mělníkem na Kruháči mezi Spomyšlí, Dolníma Beřkovicema a Cítovem spadl kamion do Strouhy. Je to průjezdní, ale počítejte, že každou chvilku to tam bude vytahovat, takže to tam bude stát. Jo?
4: Na dálnici D1 na 236. kilometru se ve směru z Prahy srazil osobák s nákladňákem. Bouralo se v Praze, a to na Ječné a v Zavadilově ulici, a vážnou nehodu řeší v Mladé Boleslavi v Jičínské ulici.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pustíte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss. Rádio Kiss. Počasí.
7: Venku dnes bude zataženo až oblačno a počítejme s deštěm, přeháníkami a místy i bouřkami. Teploty budou mezi 20 a 25 stupni, na východě až kolem 31 stupňů Celsia.
6: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Obce možná budou muset zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček. Navíc se budou muset postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o které nemá nikdo zájem. Nové povinnosti obcí chce uzákonit skupina koaličních poslanců v novele, kterou v noci podpořila v úvodním kole sněmovna. Globální teploty mořské hladiny během uplynulého měsíce překročily rekordní hodnoty, které byly zaznamenány v letech 2023 a 2024. Očekává se, že tento rekord bude mít dopady jak na povětrnostní podmínky, globální klima, tak i na mořské ekosystémy.
6: Sport.
7: Úřadující šampionka Iga Świąteková zahájila ve Wimbledonu cestu za obhajobou titulu výhrou nad Taylor Townsendovou. Třetí nasazená polská tenistka zdolala Američanku až po dvouhodinovém boji po setech 6-1, 2-6 a 6-3. Ve druhém kole ji čeká Karolína Plíšková. Nečekaně hned v prvním kole se v Londýně rozloučil čtvrtý nasazený Američan Ben Shelton, který podlehl finskému kvalifikantovi. Návrat tenisové legendy Siriny Williamsové skončil ve dvou hře v prvním kole. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní Kiss.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: jak si říkala, Míšo. Zlob se a hodně se zlob.
1: Já se musím zlobit, já jim musím vynadat.
2: Nejdřív
1: asi ale musíme říct, za co budeme nadávat.
0: Teda to je něco, my jsme dostali kysáci informaci z recepce, že dole čeká někdo s kytkama, kdyby jednou, ale s kytkami a navíc ještě prý s nějakýma dobrotama. Říkáme, a co to je, kdo to je?
3: Tak jsem byl vyslán, jakožto zástupce studia. Přišel jsem tam dvě sympatiandy stály. Měli obrovský puget, je to asi 5 kytic a nějaký strašně velký dobroty.
0: A teď to vidíme, kytky od holek ze Strašnic tady z Prahy. To je totiž spojeno se s tou smutnou událostí, kdy my jsme Barunce chtěli připravit krásnou velkou květinu na včerejší smuteční obřad. Mm-hmm. Vždyť jsme tam včera parkovali, Patriku.
3: Jeli jsme tam, ano.
0: Kytku jsem tam vyzvedával. Holky úžasný. A to jste nemuseli. To jsou zlata teda.
1: Já jim jdu vynadat.
0: Jo, počkej, vynadej
1: jim. Já jim jdu vynadat. Ty, to se dělá, holky. Vždyť nám stačí, že si nás naladíte, to je pro nás největší odměna.
0: Je tady vzkaz, milé Radio Kiss, posíláme vám malou pozornost, která snad na chvíli zpříjemní den. Myslíme na vás a přejeme hodně sil. Holky, od kytek, to je dobrý.
1: Jste zlatý, moc děkujeme.
0: Tak to budou dobroty. My zrovna dneska máme setkání s moderátorama, velkou poradu před letními prázdninami a před Kiss Party, která bude 18. července u Máchova jezera. Takže holky, tohle se zbaští velice rychle.
3: Jo, myslím, že kytičky si taky dámy velmi rádi vezmou.
0: Moc díky.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Pořád je co objevovat. Bylo to včera, co jsem poprvé slyšel o aplikaci Kapka. A řekl bych, když bych to také slyšel z rádia, že to bude něco od vodohospodářů. Víš, jako, jakou máme spotřebu vody.
1: Ano, Kapka. Ale
0: kolik
1: pozor,
0: nakapalo.
1: Tohle se píše jako CUPPKA.
0: CUPPKA.
1: Ano, jako anglicky cup, jako šálek.
0: A ty bys dokázala vysvětlit, o čem tady ta aplikace je?
1: Dokázala. Je to pro ty lidi, kteří milují kafe. A právě tahle ta aplikace Kapka jim to zprostředkovává, protože ty si tam přednabiješ podle nějakého tarifu.
0: Aha.
1: A oni mají spřátelený kavárny po republice. A ty, když do těch kaváren jdeš, tak ty si přes tu aplikaci vybereš kafe, jaký chceš, a pak tam přijdeš a nemusíš čekat ve frontách nic, nemusíš nic platit a oni ti to kafe dají.
0: Teď se ve mně někdo opravdu ujíždí na kávy a chápu, že pokud budeš mít takovou aplikaci, tak to budou jistý výhody, něco jako já mám tankovací kartu,
1: ano,
0: a taky nabiju penězma a potom mám levnější benzín. Co pak se směješ?
1: V podstatě je to tankovací karta akorát pro člověka.
2: Akorát pro člověka. Jako pro ty lidi, co spěchají do práce, jenom si chtějí vyzvednout kafe, to je fakt dobrý.
0: A my právě hrajeme o předplatné do kaváren na 3 měsíce v aplikaci Kapka. CUPPKA.
1: Ano.
0: A tahle soutěž probíhá na Facebooku Rádia Kiss, jenom končí už v pátek, tak abyste stihli se do této soutěže zapojit.
1: Končí v pátek přesně v 6 hodin večer. Do té doby máte čas.

0: první červencová ranní kachna bude za chvilku vyhodnocena, takže pokud víte, v čem jsme dneska zalhali, zavolejte nám do studia.
1: 210.
2: 323.
0: 323.
1: Přesná dechovala, co jsi chtěla říct ještě?
2: Že si nejsem jistá, jestli jsme dneska lhali nebo ne.
1: To se pozná.

0: Ranní hokejsu.
1: Ranní kachna, to je rubrika, která má procvičit, jak bystrý máte uši. Protože my právě záměrně v ranním vysílání řekneme nějakou nepravdu a vy máte za úkol ji najít a ve 8:45 po naší výzvě zavolat alež odhalit. Pokud se vám to povede, tak od nás dostanete rádiový balíček.
2: Filipe, ahoj.
3: Čau, čau.
2: Co je ranní kachna?
3: Já si myslím, že to bude ta kapka vaše.
2: Počkej, hele. Aplikace kapka?
3: Jo, jo.
2: Myslíš C-U-P-P-K-A?
3: Tak.
2: Heleď, jakmile budeš mít čas, zkus googlovat. A nebo mrknout ideálně na Facebook Rádia Kiss, aby si mohl soutěžit, protože to je pravda.
3: A
2: co když to zrovna ty vyhraješ to předplatný, hele, na 3 měsíce?
3: No, snad. Tak uvidíme.
1: Já už vidím, Filipe, jak budeš srkat tu kávu a řekneš si, tak to kachna nebyla.
2: Díky za pokus a měj se hezky.
3: Tak se mějte, čupu.
2: Taky, ahoj, čau. Takže teď je to na vás, no, člověče, vy vůbec nevíte, že kapka je realita, jo. Uvidíme, kdo se dovolá do rádia, jaký jste.
4: Koho pak máme na telefonu, halo, halo.
5: Ahoj, tady Petr.
4: Nazdar, Peťo, tak pojď odhalit ranní kachnu, co to bylo podle tebe?
5: No já zkusím, že dneska kachna nebyla.
1: Byla.
2: Nevadí, zkus to zas někdy. Díky, Peťo, čau.
5: Díky.
1: Ahoj.
2: Výborně, ty, tak to pokračuje dál. Takže další šance získat rádiový balíček. A zkusíme to právě teď. Haló? To jsou rány, když někdo spadne, viď? Ahoj, jak se jmenuješ?
6: Ahoj, Lukáš.
2: Luky, co je ranní kachna?
6: Já si myslím, že to je s těma kamenama.
2: Ledvinovýma?
6: Ne, na tu teplotu, jak se měřila dřív.
2: Teplotu. Ty myslíš tu meteorologickou pomůcku?
6: No.
2: Ano, historicky první, protože jsme dneska mluvili o tom, že na Slovensku naměřili nejvyšší teplotu včera v historii. Mm-hmm. A tak jsme se zamysleli nad tím, čím se dřív měřilo. A zjistili jsme, že to bylo všechno pomocí kamene. Jak to bylo, Patriku?
4: Když se ten kamen olízne a je teplý, horký, tak je venku vedro, velký, jako fakt teplo.
2: Jasně.
4: Když je mokrý, tak prší, když ho nevidíte, tak je mlha a když se nemůže odlepit od země, tak mrzne.
2: Jasně.
1: Jo, a když ho nevidíš, když tam není, tak fouká opravdu velký
2: vítr. Samozřejmě to byla pěkná blbost, je to ranní kachna a ty stouhat, Luky, dárek je tvůj.
6: Děkuju.
2: My taky.
1: Ahoj.

0: Asi už tušíme, proč nás to napadlo s tím kamenem v té raní kachně. Možná jste to někdy na procházce našli takovou tu střížku, pod střížkou teploměr a vedle pověšený provaz.
1: Jo,
0: u toho cedule. Je-li pro vás suchý a krásné počasí. Je-li pro vás mokrý, prší. Je-li pro vás vychýlen, fouká vítr. Je-li pro vás tvrdý, mrzne. Vysíli pro vás bez hnutí, je bez větří. Je-li pro vás vodorovně, je vichřice. Není-li pro vás vidět, je mlha. Kýve-li se pro vás, je zemětřesení. Mizí-li vám pro vás před očima, přestaňte pít. Mluví-li s vámi pro vás, už to nehulté. A nevysí-li zde žádný pro vás, jste v Čechách.
1: Ježiši.

0: Víky sem za volantem po celé republice.
1: Víky sem lí, tak tohle je pecka, to se vám povedlo, raní trojko, to se vám povedlo, bomba, bomba.
2: Vláďo, moc děkujem, ale prosím tě, teď ne, teď jsou dopravní informace, bohužel, co se kde děje?
3: Jdeme se na to podívat, bouralo se v Praze ve Šlechtitelské ulici, v Mostě, v Moskevské osobák srazil chodce a Brandýs nad Labem stará Boleslav hlásí nehodu na Komenského náměstí.
2: Na to bude všechno OK, jak jsme se tady bavili o té ranní kachně, že kámen, olizování kamene byla první meteorologická pomůcka. Myslíte si jenom také závěrem, že to někdo zbaštil?
3: Já si myslím, že ne.
4: No a já vám to zase sežral i s navijákem a chtěl byste zase trojka.
5: Dominiku, no. Povinně jako trest volíznout 6 kamenů.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Venku máme převážně zataženo až oblačno, postupně čekáme déšť, přeháňky a místy i bouřky. Teploty budou mezi 20 a 25 stupni, na východě až 31 stupňů.
3: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Živnostníkům s minimální zálohou na důchodové pojištění od července klesne platba o 822 korun v případě paušální daně a o 715 korun u minimální zálohy. V účinnost vstupuje novela zákona, kterou loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Týká se také podnikatelů využívajících první pásmo paušální daně. Zálohu stát snížil zpětně od ledna. Lidem tak vznikne nárok na vrácení přeplatku. Zástupci Íránu se v nejbližších dnech nesetkají s vysoce postavenými představiteli Spojených států, kteří v úterý přiletěli na jednání do katarského Doha. Katar mezitím v úterý večer uvedl, že bude pokračovat v roli prostředníka ve vyjednávání mezi Spojenými státy a Íránem. Současná situace nesvědčí o dobrých vyhlídkách na dosažení trvalého míru mezi oběma znepřátelenými stranami. A teď zpátky domů.
5: Distribuční společnost Aerofilms přinese do tuzemských kin 11 snímků z Karlovarského festivalu. Jde o české novinky i tituly, které uspěly na významných světových festivalech. Například v hlavní soutěži Aerofilms uvede nové drama Ivana Ostrochovského Pramen.
3: Sport.
4: Sedmým osmifinalistou mistrovství světa se stali fotbalisté Mexika. Ti na Aztéckém stadionu porazili Ekvádor 2-0. Oba góly dali v prvním poločase. Jihoameričané navíc dohrávali v deseti. V dalším kole se Mexiko utká s Anglií nebo Kongem. To byly zprávy na KISu v 9 hodin a pokračuje Roman, Míša a Patrik.
3: To nejlepší od 90. let. KIS Radio.

0: Tak tohle potřebuji slyšet ještě jednou.
1: Patriku, prosím tě, můžeš mi říct, kdo dneska slaví narozeniny?
2: Dneska své narozeniny slaví Carlos Terminator Vemola! 41 let.
3: Hele, Carlosovi všechno nejlepší, no a můžu ti říct, teda lituji vždycky těch moderátorů, co to takhle musí řvát, obdivuju jejich hlasivky, že to zvládnou.
1: Zrovna teď jsem se nedávno dívala na jeho Instagram a on říká, on tam psal, každý řeší krizi středního věku jinak. A já jsem rád na zahrádce a normálně tam fotky, jak má ty květiny krásně prostě naaranžovaný v té zahradě.
2: Další, kdo slaví narozeniny.
4: Ta s těma velkýma očima.
3: Jo.
4: Pamela Anderson.
2: A jak se jmenovala v Baywatch?
1: No.
3: No?
1: To vědí pamětníci jako Roman Anděl.
2: To, aby to nevěděl. No? Já jsem její jméno vyslovil ve svých snech asi 100krát.
1: No, tak jaký to je, já fakt nevím.
4: Cindy?
2: Ne,
1: Cindy. Ne. Cindy
4: Sierra? Mona? Sierra?
2: CJ!
1: CJ!
4: Jasně! Aha. 59 let dneska slaví.
2: A pořád je to baba. Radio Kiss.

0: soutěžte o dovolenou v Bulharsku.
1: Cestovní kanceláří Blue Style a Radio Kiss.
2: Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do Bulharska do čtyřhvězdičkového hotelu Ralica Aqua Clubs All Inclusive. Oblast Varna nabízí příjemný spojení odpočinku u moře, ale i plno akcí, koncertů, anebo třeba posezení na promenádě. A co se mi líbí nejvíc, tak se tady počítá s tím, že přijedou čeští turisti, takže tady odpadá jakákoliv jazyková bariéra.
3: OK, dobrý. No, není to o tom, že bychom soutěžili teď, je to o tom, že musíte vyrazit na náš web kiss.cz, odpovědět tam na soutěžní otázku, které z bulharských letovisek najdete v nabídce Blue Style. Doporučuju předtím, než zaškrtnete správnou odpověď, nebo jakoukoliv, tak se podívat na jejich web, abyste správně odpověděli. No a čekejte na pátek.
4: Čas zaregistrovat do této soutěže máte do pátečního oběda do 12 hodin a následně pak, abyste získali dovolenou, musíte ladit Radio Kiss po 3 hodině odpoledne s Magdou a Radkem. V odpoledním jumpu totiž řeknou jedno vaše jméno společně s posledním trojčíslím vašeho telefonního čísla a vy, pokud se během jedné jediné písničky dovoláte sem do studia, dovolená je vaše.
2: Přejeme hodně štěstí.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
6: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: narozeniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Míša Dinhová je momentálně za naším mixážním pultem. Míšo, rychle, nějaký hezký bet, něco nostalgického, pomalejšího, romantického. První, co tam bude, jo? A tak jako úplně romantický to taky být nemusí
1: co
0: zase,
1: tohle?
0: Jo? Něco mezi. Queen. Jo, to je pěkný.
1: Jo, jde to?
0: Protože bychom měli někoho pozdravit, jelikož je dneska 1. července.
2: Ano, už víme, že je den reggae, den vtipu, ale co dál?
0: Co dál? My bychom měli pozdravit někoho, koho někteří naši posluchači dobře znají, jenom někteří. Jedná se o nejhezčíky z Patrolku. Bývalou, jo. Holky mi prominou, nejhezčí moderátorku českého éteru.
1: Patrolka, moderátorka.
0: Napovím ještě víc. Nejhezčí budějická holka.
1: Nejhezčí budějická.
2: Tuším.
0: Co?
2: Ne, já nech to.
1: Já nevím, jestli je z Budějc totiž.
0: No jasně, pojď Patriku, to by mě zajímalo, jaký máš tip.
2: A nevím, jestli Verča je z Budějc. Není.
0: Počkej, a Verča jaká teď?
2: Elhotu.
0: Já, zdravíme jí, jasně.
1: Jo.
0: Ne, já mám na mysli Žanetu, Kubovou, Andělovou. Moje sestřička má dneska narozeniny.
1: Ty jo, ona dělala Kiss Patrolku.
0: I moderátorku na Kiss Jižní Čechy.
2: Wow.
0: Ona byla v našem týmu.
2: Hezky.
0: Takže někteří posluchači opravdu pamatujou. A vzpomínám teď na ty krásné časy, když jsme se Žanet zakládali rádio.
2: Andělovic rádio.
0: Andělovice to nemenovalo. Jmenovalo se to opravdu bez srandy Kyselá okurka. A vemte si, že my už tehdy v názvu měli Kiss.
2: Ne.
0: Bylo nám sice asi, nevím, 5, 6, 7 let.
2: Proč jste měli kyselý rádio?
0: Nevím, prostě nás bavil obrat Kyselá okurka, nahrávali jsme se na kazetu, to dřív bylo to nahrávání na kazety
1: jo.
0: A dělali jsme si moderátorský vstupy.
1: No počkej, tak nám předveď jeden takový moderátorský vstup.
0: To nejde.
1: Udělej Kyselou okurku.
0: A Žanetka má kulatiny. Dneska, sestřička moje.
1: Tak už jí je 20.
0: Má dneska 4 důvody. Aby si užila svůj den. Žanetko, mám tě moc rád, my všichni, a musíme jí zaspívat Kysáci, připojte
1: to
0: se.
1: Musíme.
0: Hlavně vy, co si na Žanetku dobře pamatujete, takže Žanet, poslouchej, jdeme na to, jo? Od celého Kysu, celého týmu, celé České republiky.
3: Hodně.

0: Dobré dopoledne, Michael. Doufáme, že jsi se dobře vyspal.
1: Ano, vyspal a přijel jsem v gumákách.
0: Přijel jsi v gumákách. Máš před sebou opravdu dlouhý den.
1: Ano, protože dneska večer, opět po 10. hodině, je první středa v měsíci.
2: To znamená Trance Party s DJem Basslickerem Michalem Kavalčíkem a troufám si říct, Michale, že dneska to bude hodně poslouchané, jsou prázdniny, kempy otevřený, jo, lidi budou dlouho vzhůru, takže tohle bude vyhrávat všude možně.
1: Takže Romane, mohl bys nám dovolit do 3 do rána, prosím?
0: Já mám jednu podmínku. Když se bude teda hodně pouštět třeba i tahle hudba v kempech, musíte tam dát nějakou jednu k táboráku třeba.
1: Jo, no ale víš co, mohl by někdo udělat jako trance verzi a la, já nevím, Stánky, jo, že jo, nebo Na kamení kámen a tohle. Mohl by někdo udělat,
2: to
1: no.
2: Máš raz, dva, dneska už přes Suno AI.
1: Jo, to je pravda, no. Ale zase teď mi došlo, že kdybychom vysílali do 3, tak vememe drive Nočákovi, víš, v juboxech.
3: Ten by byl rád, že se vyspí, prosím tě.
1: Kdo tam dneska večer je, že bychom mu říkali, ať nechodí?
2: No, teď to vědět díky tomu, jak jsou dovolené. Jak se střídáme a hodně v noci. Tak ti to rovnou tak rychle neřeknu, ale
1: nevadí.
2: Hele, sledujte, poslouchejte, uvidíte, co se tady o půlnoci odehraje.
0: Lukáš Bláha.
1: Mm-hmm. Jo, Lukášek, no, tak já mu zavolám.
3: On si zahraje s váma.
1: Jo, vlastně tak je DJ, no jasně.
2: Okay. No jo, 90-kovej,
0: nevadí. To nevadí, hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Já už vím, bláveme tu kytaru a zaspívá ty Stánky.
2: Tak dneska večer nalaďte kys.
1: Ahoj. 10, ahoj.
0: Ahoj.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Máme tady pár drobností z dopravy, tak pojďme se na to podívat, jak to tam vypadá, kolik je teďka za 4, 10. Máme tady pár ťukanců, tak odkud to vememe, no kde začneme. D4, Praha, Strakonice, nehoda, osobák ve svodidlech, asi uklouzl na dešti. 33, Dolany, okresná, chod, tam je nehoda, osobák se potkal s nákladákem. Ulice Vídeňská v Brně, také nehoda, dvakrát osobák. Pokud jedete po 20 z Plzně na České Budějovice, tak obec Čížová, okres Písek, 160. kilometr, pruje se zvýšenou opatrností, také bouračka. A poslední D1, 219. kilometr ve směru na polsko-státní hranice, pomalu jedoucí vozidlo údržby sekání trávy a údržba travních porostů. Zá!

0: Dispara. Dispara. Dispara. Kiss. Hlasuj pro nové hity Kiss Paráde Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Venku máme převážně zataženo až oblačno, postupně čekáme déšť, přeháňky a místy i bouřky. Teploty budou mezi 20 a 25 stupni, na východě až 31 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Česko má za sebou další tropickou noc. Tentokrát teploty neklesaly pod 20 stupňů Celsia, zejména na Moravě a ve Slezsku. V Čechách bylo chladněji a vyskytovaly se v noci bouřky a nevyhnuly se ani například Brnu. Nejtepleji bylo v noci ve Slezské Ostravě, kde teplota neklesla pod 22,4 stupně Celsia. Lidé, kterým bude ve Spojeném království udělený azyl, budou muset zaplatit přibližně 10 000 liber, to je asi přes 280 000 korun, na pokrytí nákladů na ubytování a podporu. Částku by měli splácet postupně, až začnou sami vydělávat. Celý dluh budou muset splatit dříve, než v zemi získají povolení k trvalému pobytu. Širší imigrační reformu musí schválit parlament. A teď zpátky domů.
2: V Ústeckém kraji chybí 388 policistů. Situace je nejhorší na Teplicku, zlepšila se na Chomutovsku a Mostecku. Bezpečnostní situace v regionu se oproti předchozím letům nemění. Policie pořádá různé náborové kampaně. Nejvíce uchazečů vyřadí v přijímacím řízení psychotesty.
0: Sport.
1: Český fotbalový gólman Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. Podle anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt. Ten původní mu končil v roce 2031. V případě očekávaného letního odchodu Itala Vicaria by měl být Kinský brankářskou jedničkou kohoutů. A krýt záda mu bude slovenská posila Martin Dúbravka. To byly zprávy v 11 hodin s datem 1. července a pokračuje dopolední Kiss.
3: Nový měsíc, tak konečně oficiálně jsou tady prázdniny. Kysáci, pojďme na to, pojďme to pěkně odpálit real to real.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

vedro jako v sauně, že jo, tak si říkáte, no super, bude tady další den, kdy tady prostě budeme umírat, jak se říká lidově, chcípat na to počasí, na to dusno. Já jsem měl v noci 4 větráky a než jsem si zavázal boty a zamknul jsem byt, najednou tma, slejvák jako kravička obecná. A teďka jak se dostat do auta, jo? Já jsem to měl asi 30 metrů, no tak samozřejmě, že jsem zmokl. Ale to bylo jedno z nejkrásnějších zmoknutí, jaké jsem kdy zažil. No prostě naprostá pecka. Bomba! A takhle by to mohlo být až do neděle. Jo, pojď! Pojď, udeř tam! Prší. Taky u vás prší. Pokud ne, nebojte, to dojde. To dojde, to dojde. A dneska s dovolením teda, dámy a pánové, musíme začít takhle.

pošlete z kanclu. Pošlete videa. Označte všude Radio Kiss. Hlavně ženy. Tak jo, dneska zmoknem na Kissu, jo? Hurá, hurá!

0: Balíček od Michaela z Rádia Kiss je prostě bomba, na to si piš.
1: Ano, i dnes pro vás máme balíček a pro jistotu to zopakuju. Samolepky, podpis karty, diplom i s podpisem pana moderátora, který si můžete pěkně zarámovat, co tam ještě máme, vůni do vašeho auta a k tomu přibalíme i tričko s logem Rádia Kiss. Dneska ráno na mě kouklo jedno video, které bylo velmi krásné, pěkné, nádherné a tak jsem si říkal, že jsme to tady ještě neřešili. Protože, víte, co je super? Historky s dětma, jo? Já vám to video za chviličku dám na Instagram Rádia Kiss, můžete na to mrknout, kde jsem bral dnešní inspiraci, jenom abych vám v rychlosti popsal to video, jo? Tatínek se točí se svojí holčičkou, kolik tak typu rok, možná rok a půl má jí v náruči a je ve výtahu, má zapnutou selfie kameru, maminka čeká před výtahem už jako s kočárkem, no a tatínek natáčí to své dítě v tom výtahu a to dítě má klíče od rodičů, jo? A dělá takové to cinglingy, cinglingy, cinglingy, cinglingy a všichni se smějou, tatínek to natáčí, že dítě má takový jako chrastítko. No a v tom se dítě otočí, upustí tyto klíče a hodí je přímo do té výtahové šachty, jak začíná zem a jak začíná výtah. Přesně do té 2 centimetrové mezery. Maminka se odprdne, začne se smát, tatínek také. No a proto dnešní téma. Pojďme vzpomínat na naše děti, co nám kdy provedli, ztratili, zašantročili, klíče v kanále, mobil v kanále, mobil ve výtahové šachtě. Já si myslím, že nějaké historky máte určitě, jo? Jdu to rád na Instagram Rádia Kiss, kdyby vy jste měli nějaké podobné video, klidně nám ho pošlete, anebo označte Rádio Kiss s tím, že právě tohle vaše dítě vám zrovna udělalo a vy to máte dokonce ještě natočené. Těším se na vaše hlasovky, tlačítko soutěž v naší apce.
2: Rádio Kiss. Rádio Kiss.

0: Ve středečním dopoledním balíčku, o co jsme díky našim dětem přišli, ztratili, zničili. Já myslím, že těch věcí by se našlo opravdu hodně. Jsou tady první historky. Co, Petře?
1: Nazdar, Majku, ale jakožto výtahář vím, že tyhle věci se dějou každou chvíli. Pořád se vytahávají klíče a další věci ze šachet, takže nevím, jestli to pak všichni svádějí na děti, ale je to fakt hodně častý. Jinak, co já jsem udělal jako dítě, tak jednou jsem taťkovi rozstříhal občanku, když byla ještě knížečka zelená, a když v 93. mě do kočárku dali peněženku, tak jsem jim vyhodil s 2000 uvnitř, takže byli
0: Takže byli hodně, měli velkou radost. Další kysák, tady pozor na tisícovky.
2: Nazdar, Michaele. Ale když bylo mýmu synovi asi 5 let, tak jsme opejkali buřty na zahradě, pohodička, léto, nic nám nechybělo, akorát to špatně táhlo. Takže jsem malýmu řekl, že si skočím domů pro nějaký papíry, aby to lépe hořelo. A než jsem se vrátil, tak malý mi chtěl pomoct, našel na stole peněženku a začal tahat litry. Po sedmičku jsem přišel. Čau.
0: Ajajaj, Vendo. No a z toho plyne ponaučení, nenosíme tak velkou hotovost ve své peněžence, platíme raději kartou.
3: Odleďte s rádiem KISS a cestovní kanceláří Blue Style do Bulharska.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Vzpomínáme na děti, na naše děti, které nám něco zničily. Samozřejmě všechno nechtíc, že jo. Něco nám ztratili, navždy potopili, utopili. No, těch historek je opravdu hodně. Na Instagram jsem vám dal krásné děťátko, které ve výtahu si cinkalo s klíčkama od rodičů a najednou pic a bylo to ve výtahové šachtě a padalo to asi z 15. patra. Co ty, Vojto?
1: Čau, Michael, takže kámoš, když byl malej, tak mámě, když spala, tak jí zalepil oči vteřiňákem. Tak to muselo být pěkný probuzení, když chceš otevřít oči a vlastně nemůžeš, no. Takže to je moc pěkný a určitě bych to nechtěl tohle to zažít. Měj se, čau.
0: Zalepit sekundňákem oči, tak to už není ani Jackass, to už je normálně pomsta, to ani nevím, jak to nazvat. Ty brďo, Zuza.
2: Ahoj, Majku, tak můj děda strašně nás vzpomíná na to, že to ještě bylo v 90, když jsem byla malá, tak on se ke mně sehl, otevřel peněženku, že mi dá ještě papírovou 10 korunu. No, já jsem nezaváhala, popadla jsem 500 a začala jsem utíkat pryč. Takže tak, díky, čau.
0: No tak zase tomu říkám jako dobrý tržní kapitál, jo, jako byla jsem velmi chytrá, to ne, to bych schvaloval. A co Václav?
3: Čau, Michael, já teda děti nemám, ale jako malej, co jsem udělal tátovi, tak jak byly takový ty malý zvířátka, když nasvítil a svítilo to, no, tak co mě napadlo, že přilepím chemoprénem na strop, ale ten strop byl polystyrénový, takový ty čtverce na něm. No jak se to pěkně nasvítilo, jak to svítilo, no a v noci jak to pěkně padalo dolů, že chemoprén to rozpouští. Čau, Václav.
0: Ano, ano, chemoprén to pěkně rozpustil. Matez napsal SMSku. To jste mi tak připomněli, když jsem jako malej měl období házení všeho možného do dírky v umyvadle. No a on se někdy v té době ztratil i maminčin zlatý řetízek zhruba za 15 000. Nejspíš tam bude dodnes a 4 smajlíky. Mára.
4: Čau, Majky. Mému Šimonkovi byli 3, 4, vystoupili jsme z auta a on říkal: tatí, podívej, to kreslí. Říkám: co kreslí? A on škrábal kameněm na auto. Natočené to nemám, ale umyt to nejde.
0: No, ne.
4: Takže je to tam.
0: Ne.
4: Čau.
0: Ne. Malování šutrem na vaše auto. Teď si ještě představ, že bys měl Ferrari. No tak to, jož, normálně. Konec, normálně černý trh prodávám za 500 000. Jarča.
5: Ahoj, Michael, tak moje děti mě jednou zavřeli na balkóně, když jsem věšela prádlo. Samozřejmě otevřeli místo balkonových dveří ventilaci a ta ventilace se zašprajcla, takže nešla ani tam, ani zpátky, takže jsem musela zvonit nebo bouchat na okno na souseda, aby mě šel otevřít. Takže to bylo taky úplně super. Bylo vedro a já tam zůstala trčet. Ahoj, Jarča.
0: Díky, Jarčo. Mám tady ještě něco od Martina. Ahoj, já jsem takhle jako malý cestou do školy nesl mamince kabelku. Dělal jsem s ní voloviny, různě s ní točil a nějakým způsobem jsem z té kabelky zahodil mamce peněženku. Naštěstí to dopadlo dobře, někdo ji našel a odnesl do školy, takže i druhý den mamince paní učitelka vrátila i s plným obnosem. Uf, ještě Mikuláš.
6: Ahoj, Michael, já si vzpomínám, že jako velmi malé dítě se mamince schovalo 10 korun. A tak tím způsobem, že jsem tu 10 korun snědlo. No tak se čekalo, že jo? Čekalo, dokud 10 koruna nevylezla. A ta 10 koruna, až už to bude skoro 30 let, tak je pořád naší domácí pokladničce. Mějte se krásně a nejeste peníze.
0: Úplně vidím, jak maminka čeká na tom nočníčku a říká: je dítě Mariano, ale to je krásné vínko, takové kovové.
7: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Take

0: Posloucháte Radio Kiss a dneska tady řešíme vylomeniny našich drahých dětí, když nám někam něco hodili, něco zničili, co už třeba nenávratně ani nejde prostě vrátit zpátky, klíče v kanále, hodinky v kanále, mobil v kanále, něco ve výtahové šachtě. Těch historik je opravdu hodně, co ty, Jaroši?
1: Nazdar, mají klíčku, Mihal. Tak já mám super historku, klukovi byl asi rok, tenkrát jsme objednávali nějaký jídlo. Já jsem si z toho ještě dělal srandu, říkám hranolky fries, tatarka sos, v tu chvíli malej hodil rukou, trefil mě přímo na zvoneček, kamaráde, neskutečná bolest. Manželka to má do dneška nahraný na mobilu, protože zrovna to natáčela. No hele, smějeme se do dneška, když to vidíme. Nádherná vzpomínka. Tak jo, ahoj.
0: Moc hezký. Jenda.
2: Ahoj kysáci, tak jak když se sekl zahrádku, obsíkal jsem křovinořezem se strunou, tak můj malý syn v tu dobu cca 3 roky přiběhnul a když jsem si oddělával květináč, tak mi přidal plyn. Škoda, že jsem tam měl zrovna u toho patu, takže celou achilovku mi serval. Pobyl jsem si chvíli v nemocnici, ale paráda, moje vina.
0: Ajajajajaj. Honza, Michale, já mám tuhle tu příhodu. Dcera, když byla malá, tak si hrála s rolničkou a po chvilce přiběhla, že jí spolkla. Pardon, já jsem si představil, jak to tam v tom bříšku dělá cinkylinky. Tenkrát jsme uháněli na chirurgii a tam nám v klidu řekli, že určitě projde trávicím traktem a že máme hlídat stolici. Opravdu prošla. A doma z toho byla potom oslava. Nové Vánoce. Zdravíme, Kiss. Ty prďo, rolnička. Takže už jsme tady měli kovového vínko, teď i hovínko s rolničkou. Adelka!
3: Čau, Majky, hele, prosím tebe, já teda děti ještě nemám, pač se mi zatím bohužel nepoštěstilo, ale když jsem byla malá, tak jsem s mamkou měla takový rituál. Mamka se vždycky zapínala boty a já jsem zavírala dveře a zamykala. No a já jsem si nevšimla, že mamka se opírá o futra, protože si zapínala boty vysoký. No, tak jsem zavřela dveře, mamka měla opřenou ruku o futra, přesně prsty v té mezeře, kde se zavírají ty dveře, že jo, jak jsou panty. Tak jsem jí je tam přihřela, bylo to na amputaci, naštěstí se to zachránilo.
0: Cože? Víte, co je nejhorší, že vy nemůžete, protože to jsou vlastně vaše děti, vy jim nemůžete až tak jako vynadat, kdyby to byl někdo cizí. Ty brďo. Oliver.
4: Hele, můj brácha takhle rodičům, já bych tomu neříkal ukrat, ale půjčil si prostě peníze, protože chtěl čtyřkolku, je to pár let zpátky. No a když jsme na to přišli, tak jsme zjistili, že v pokladnice má asi přes 80 tisíc a druhý den dostal čtyřkolku, takže nevím, jestli to bylo za odměnu nebo za trest.
0: Chytrý chlapeček. Našetřit takhle 80 tisíc. A co kačí?
5: Ahoj, Majky, tak já jsem, když jsem byla malinká, tak jsem nenáviděla brejličky. Protože byly růžový, se srdíčkama, dioptrický, no prostě strašný. No a tím pádem se mi trestala rodiče tím, že moje brejle hledaly asi 4 hodiny. A pak si uvědomili, že jsem byla na záchodě, no a oni leželi chuděrky na dně nádržky od záchodu. Ahoj.
0: Ještě před vítězem Karolínka. Ahoj, něco mám k tématu. Když jsem byla dítě ještě v plenkách, no tak jsem si tu plínku sundala a bylo to absolutně všude. Zdi, pusa, vlasy, postýlka. Ale byla jsem spokojené dítě. Máme tady vítěze. Komu pak to dneska dáme? Já jsem si vzpomněl na jeden film a tak to dám dneska Míšanovi.
6: Ahoj, Michael, tak to já jsem tak jednou přijel po noční domů. Měl jsem doma dva kluky, malé, spím po noční asi po hodince. Přijde zbudit malý synek a říká, tati, hoří. A dej pokoj, kde hoří? No tati, hoří. No tak jsem stál, vletěl jsem do ložnice a postel plamenek, no, takže asi tak nějak, no.
7: Podržte! Podržte ho! Podržte na místo!
8: Čujte, dědo, počkejte!
9: Platí mladý muži, co jsem měl?
10: Jednu limonádu.
9: Děkněte na mě. 75 halířů. Další prosím pěkně platit.
0: Hoří má panenko. Legenda.
11: Nenechte ho tady stát. Dědo,
8: teď no, se pojďte, dědo.
12: Pomalu.
0: Už to bude. Už bude ta hláška.
8: Oni jděte na scénu, kousek.
11: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hoří barák. Teď ho na to...
10: what's the trick?

0: DJ Hat, DJ Snake a Paradise. Pojďme na dopravu a samozřejmě já zdravím všechny ty, kde teda bohužel jaksi nezapršelo a nemůžete mít to video s tím, jak tančíte někde v dešti. Pardon, no, pardon.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Zatím to vypadá, že to lízlo jenom střední Čechy, takové ty velké bouřky. Pozor, jižní spojka, to je nehoda 3 osobáků v sobě, tak opatrně zdržení vzniká malá kolona. D10 z Prahy na Turnov, 26. kilometr, možné nebezpečí aquaplaningu. Velké množství vody na komunikaci, pozor, snížená viditelnost a silný déšť. D10 z Prahy na Turnov. Pak tady máme ještě D10, také 26. kilometr, voda z pole na dálnici pod mostem a nebezpečí dopravního kolapsu a v Opavě v ulici Krnovská osobák a nehoda s cyklistou, řeší se to na místě, jemné zranění a už tam jede sanitka. A Avicii nám odpálí 11. hodinu.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Harlan Coben je jeden z nejznámějších amerických autorů detektivních a krimi příběhů. Do češtiny byly přeloženy více než 30 jeho knih a filmově se zpracovalo 12 titulů. Ten poslední se rozpohyboval díky Netflixu. Jmenuje se Najdu si tě a vypráví příběh otce, který ho odsoudí za vraždu syna. Jenže on žije. Je třeba vzít roha z basy a kluka najít. Za každou cenu. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Venku máme převážně zataženo až oblačno, postupně čekáme déšť, přeháníky a místy i bouřky. Teploty budou mezi 20 a 25 stupni, na východě až 31 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Česko má za sebou další tropickou noc. Tentokrát teploty neklesaly pod 20 stupňů Celsia, zejména na Moravě a ve Slezsku. V Čechách bylo chladněji a vyskytovaly se v noci bouřky a nevyhnuly se ani například Brnu. Nejtepleji bylo v noci ve Slezské Ostravě, kde teplota neklesla pod 22,4 stupně Celsia. Lidé, kterým bude ve Spojeném království udělený azyl, budou muset zaplatit přibližně 10 000 liber, to je asi přes 280 000 korun, na pokrytí nákladů na ubytování a podporu. Částku by měli splácet postupně, až začnou sami vydělávat. Celý dluh budou muset splatit dříve, než v zemi získají povolení k trvalému pobytu. Širší imigrační reformu musí schválit parlament. A teď zpátky domů.
2: Distribuční společnost Aerofilms přinese do tuzemských kin 11 snímků z Karlovarského festivalu. Jde o české novinky i tituly, které uspěly na významných světových festivalech. Například v hlavní soutěži Aerofilms uvede nové drama Ivana Ostrochovského Pramen.
0: Sport.
1: Český fotbalový gólman Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. Podle anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt. Ten původní mu končil v roce 2031. V případě očekávaného letního odchodu Itala Vicaria by měl být Kinský brankářskou jedničkou kohoutů. A krýt záda mu bude slovenská posila Martin Dúbravka. To byly zprávy v 11 hodin s datem 1. července a pokračuje dopolední KIS.
3: Těšíte se na moudro dne, tak ještě pár minut vyčkejte. Aviči, dáme si také Davida Ghetto a vám krásné dopoledne s KISem.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

vámi Kiss, 9 minut po 11. Ještě bych chtěl pozdravit všechny rodiče, prosím vás, ty děti za to stejně většinou nemůžou, jo? Ještě zdravím Myšku, která v té naší rubrice ještě doposlala, že když její malá dcerka, asi 1,5 roku, tak schovala jediné klíče od bytu. A mamka, že kde jsou? No tak já jsem vzala svoji maminku za ruku, dovedla jsem jí ke skříni. Nebyli. Pak na další místo tam také nic. No, táta nakonec to vzdal, šel pro novou fabku, koupil nové klíče a teprve, když vyměnil tu novou fabku a dal tam ty nové klíče, tak jsem já ty klíče donesla, že jsem je našla. No to museli mít velkou radost.

0: Máme středu 1. července, nový měsíc, svátek má Jaroslava, všechno nejlepší a před náma je moudro dne. Dnes se podíváme na životní moudro a zodpovíme si otázku, schválně tipněte si na pár vteřin, máte ještě čas, kdy a kde je nejhorší dostat průjem?
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Nejhorší, úplně nejhorší je dostat průjem v zácpě.
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední. Na Kisu.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: soutěžte o dovolenou v Bulharsku. Cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: A proč nezačít ty nádherné prázdniny? Samozřejmě rodiče žádné asi prázdniny nemají, ale proč si neudělat takhle nádhernou dovolenou s Rádiem Kiss pěkně do pátku, do... pátku to stihnout se zaregistrovat tady u nás, protože my jsme pro vás tentokrát z cestovní kanceláři Blue Style připravili Bulharsko. Soutěž o dovolenou pěkně pro dvě osoby. Ralica Aqua Club, 4 hvězdičky z All Inclusive. A vy si můžete tak užít krásné slunečné dny, pohodovou atmosféru, ale hlavně zasloužený odpočinek u Černého moře. Pravidla, kysáci, jsou velmi jednoduchá. Vy máte možnost až do pátečních 12 hodin do pravého poledne v pátek se zaregistrovat právě na našich stránkách kiss.cz/soutěže. Tam se vám objeví krásná fotografie z tohohle hotelu. Je tam napsáno Ralica Aqua Club 4 hvězdičky. Můžete si přečíst pravidla, co všechno tam v tom hotelu najdete. A dole máme pro vás podle mě velmi jednoduchou otázku. Které z těchto bulharských letovisek najdete v nabídce Blue Style? Sluneční pobřeží Zlaté písky, Fajraky a Kolumbia, anebo Alania a Sajt. Jednu z těchto možností vyberte.

0: typu velké finále. My přečteme jedno jméno z těch správných odpovědí a kdo se dovolá okamžitě zpátky do studia, může mít tuto krásnou dovolenou pěkně pro dva na týden. Ralica Aqua Club 4 hvězdičky až do Bulharska. Mrkněte na to kiss.cz, do pátečních 12 hodin máte čas.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: má hodně, hodně pohnutou minulost. V tom dobrém slova smyslu. Posloucháte Radio Quiz a tohle byla pecka z roku 2001, která dokonce vyhrála právě cenu Grammy v tomto roce za Best Rap Solo Performance. A víte, jak se říká, že některé věci, které vás napadnou na poslední chvíli, bývají ty nejlepší? Tak tahle ta pecka The Real Slim Shady je toho tím důkazem. Píseň vznikla úplně na poslední chvíli. Eminem připravoval album The Marshall Mathers LP a bylo už téměř hotové, ale vydavatel chtěl ještě jeden výrazný hit. Jo, znáte to, jako něco tomu chybí. Eminem proto během pár hodin napsal právě z legrace tuhletu pecku a stal se z ní jeden z jeho největších hitů. On si tam v tom klipu, možná si vybavujete, jak tam má desítky dvojníků v bílých tričkách, a on si tam utahuje z známých osobností jako Britney Spears, Christina Aguilera, Pamela Anderson, kdo tam ještě je, z Villa Smitha si taky dělá legraci, a tenhle ten klip vyvolal obrovský rozruch. Přes 25 milionů prodaných kopií po celém světě, top desítka a jedna z top pěti nejúspěšnějších písní od Eminema. No, tak Slim Shady, klobouček.
1: Radio Kiss.
2: Be happy.

0: quiz a já jsem tady pro vás něco našel, něco takového, co opět může přinést jenom život. Po ničivých záplavách způsobených bouří hledalo stádo ovcí v Řecku úkryt. No a místo bezpečí ale našli skleník s léčebným konopím a sežrali ho asi 270 kilogramů. Když jsem pod tím článkem našel jeden takový vtipný komentář, tak někdo tam napsal, no tak hurá, tak se ty holky v tom kožíšku aspoň po té bouřce uklidnily, tak na 2 roky dopředu. Prosím vás, bacha na ty ovečky, jo?
1: Kiss, Radio Kiss.

0: The O's have begun to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffer with Wobble All Joyful. Goodbye, load.
1: Děkujeme za tuhletu šlehu petal. A ještě než si dáme dopravu, mám tady pár od vás hlasovek, tak mi tady přišla jedna pěkná hlasovka. Reakce na ovečky a kozičky od Aleše.
2: Ještě Aleš, prosím tě, Michael, myslíš, že po těch kozičkách nebo ovečkách bude i zhulenej sejrát? Ty brče, to bude asi mazestil. Pane řidiči, co jste požil? No, mlíko, no, tak to si dějte stranu z někoho jiného, jo? Máte to za 50 euro. Čau, měj se.
1: Aleši, já mám takový pocit, že v tom skleníku s těma kozičkama a ovečkama, že ty jsi tam byl taky chviličku, co?
3: S kysem za volantem po celé republice.
1: Tak co pak se děje a kudy to nejezdí?
4: Zdravím vás, když jdete z Velké Bíteše do Velkého Meziříčí, kamionu tam prdla guma, dávejte pozor, jsou tam obrovské kusy na cestě, auta se tomu vyhýbají a je to tam nebezpečné, opatrně, ahoj.
1: Děkujeme, děkujeme. Tady trošičku bohužel špatná kvalita zvuku.
5: A ze Starý Boleslavy na Lhotu, těsně před odbočkou na Lhotu, tý levý zatáčce, vážná dopravní nehoda, jedno auto v lese, druhý kopě, sanitka, policajti, řídí provoz, opatrně, prší, až do toho nevletíte.
1: Děkujeme, bylo to ze Staré Lhoty a ještě
6: na Kuba. Na kysáci, pozor si dejte v Praze na nehodu dvou osobních vozidel, a to na křížení ulic Ústřední a Nedokončená.
1: No a to bylo vše. Děkujeme, Kubíku, ať se vám šťastně cestuje. Kdyby něco, tlačítko doprava v naší apce a můžete nám také dát nějaké informace. Za chviličku po 12. skútři.
3: Best of Milan. Best.

0: velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Nejoblíbenější

0: Který je ten tvůj? Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Dobré poledne, dnešní obloha bude oblačná až zatažená s občasným deštěm a místy i bouřkami. V Čechách bude až 25 stupňů Celsia a na Moravě a ve Slezsku i 31.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Českem v noci na dnešek a dnes ráno prošly v několika vlnách bouřky s větrem, které vyvracely nebo lámaly větve a stromy. Působily problémy na železnici a dočasně připravily o dodávky elektřiny asi 20 000 domácností. Noční vlna bouřek zasáhla hlavně východ Čech a Vysočinu. Ráno se bouřky prohnaly přes Středočeský kraj. Většina Evropanů vnímá Evropskou unii jako místo stability v neklidném světě. Plyne to z nejnovějšího průzkumu, jehož výsledky zveřejnil Eurobarometr. Průzkum také opět ukázal dlouhodobě skeptičtější přístup české veřejnosti k podobným otázkám. Respondenti v průzkumu oceňovali, že je členství v unii chrání a uznávali kvalitu života, kterou umožňuje. Na druhou stranu ekonomické obavy, zejména pokud jde o životní náklady, se v posledních letech zvýšily. A teď zpátky domů.
2: Karlovarský filmový festival patří k nejdůležitějším kulturním, ale i společenským událostem roku v České republice. Koná se pravidelně na začátku července v západočeském lázeňském městě. Letos se jedná už o 60. ročník festivalu, který se řadí mezi 17 nejprestižnějších přehlídek na světě. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Fotbalisté spolupořádajícího Mexika v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. Navázali na povedenou základní část. Mexiko narazí v osmifinále na postupujícího ze zápasu Anglie Kongo. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Nový rekord na kanále YouTube tady máme, no tak kdo pak se o to postaral? 500 milionů sledujících, to fakt jde?
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.
4: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: nedožiju, ale, dámy a pánové, nejpopulárnější internetový tvůrce Mr. Beast oficiálně přepsal dějiny, když jako vůbec první tvůrce na světě, já tady to číslo vidím, to je neuvěřitelný, dosáhl na neuvěřitelných 500 milionů odběratelů na svém YouTube kanále. Svou neohroženou pozici na vrcholu tak posunul do zcela nové dimenze. 500 milionů odběratelů. No, kolik vydělává, to už vám radši ani nebudu říkat. To byste okamžitě chtěli začít natáčet na kanál YouTube, ale ta cesta je velmi dlouhá. Je velmi dlouhá. No, tak velká gratulace. Já tam mám zatím jenom 55 tisíc odběratelů.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den. Od 10 hodin. Na Rádiu Kiss.

0: Letní 90.
1: Letní 90. Rádia Kiss.
2: Letní 90. A opět někdo na telefonu 210 323 323 a třetí volající a po dlouhé době zase ženský hlas. Já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, tady Míša Suský.
2: Ahoj, Míšo, můžu říct tu historku, co jsi řekla na začátku?
3: No jasně, můžeš.
2: Ty jsi řekla, Ježíšmarja, já jsem se dovolala, já vlastně vůbec nevím, co chci, jakou zahrát písničku, protože já jsem vůbec netušila, že se dovolám, že mi to zvedneš. No tak vidíš to, občas se to povede, to je super. Tak prosím tě, kde nás ladíte a co teďka děláte s holkama?
3: Ale my teď jdeme s celou bandou do Českých Budějovic na oběd. Chtěla bych je všechny pozdravit, protože jedeme všichni jak háďata v autech. Takže pro všechny ústečáky, skoročičáky, všebořičáky, naši celou bandu a ať nám ten Český Budějovicí ten oběd chutná.
2: A prosím tě, vy jedete z nějakého bodu A do bodu B jako na oběd, jo? Jako kolik kilometrů?
3: Ale kolik je kiláků? Tak asi 15-20 kiláků.
2: To takhle jako jezdíte na obědy každý den 15 kiláků?
3: Ne, my jezdíme na kole tady celý den a dneska, protože prší, jsme se domluvili, že pojedeme do Českých Budějovic na obídek.
2: A to je... To je hned jiná nálada, viď, když prší.
3: Je to lepší. Mm-hmm. Je to paráda.
2: Co si dáte, holky, tam k obědu, jenom že byste nás takhle navnadili, za chviličku taky asi
3: no,
2: na něco zajdu?
3: Mají tam nějaký dobrý meníčko, jedeme do, nevím, jak se jmenuje teda ta restaurace, to byla.
2: Ano.
3: Ale mají tam od kachínky po salátky, po prostě výpečky.
2: Já. Výpečky, dobře, holky, prosím vás, můžete mi poslat něco takhle do rádia, jo? Vinohradská 167.
3: Jasně.
2: Tak, vybrala si písničku, opět použiju tvá slova, prosím tě, dej mi tam... Říkám, počkej, to jsem měl říct. Ne, já myslím tu holku, tu Wickfield. A já už vím.
3: Jasně, to je ona.
2: Tak jo, Saturday night, měj se hezky a ať vám chutná.
3: Díky, ahoj.
1: Letní 90. Rádia Kiss.
2: Tadadadada. Didi na na na.

0: Ingrosso! Jedna SMS-ka, snad vám to udělá radost. Ahoj, Majklíčku, právě jsme u Znojma a míříme na 14 dní do Chorvatska. To se někdo má, píše asi Zuzanka. Tak prosíme o zahrání něčeho dobrého, ať nám ta cesta utíká, že volume půjde doprava. Předem moc děkujeme, zdraví Zuzuzu Paskuliáková. No tak jo, mám tady něco, co takhle kato, jo? Šťastné kilometry všem, co míříte někam na jich.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do Kissu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Posloucháte Radio Kiss a teď vás vemu na chviličku do krásných, nádherných, čistých Beskyd, protože tam totiž objevili opravdový přírodní poklad. Vědci u Velkých Karlovic našli nejstarší buk v České republice, kterému je prý neuvěřitelných 492 let. Strom začal růst už na začátku 16. století, takže pamatuje Habsburgy, obě světové války i dobu, kdy lidé teprve zjišťovali, že Země není středem vesmíru. No, víte, co je podle mě na tom nejlepší? Zatímco my si tady stěžujeme, že jsme unavení po pondělku a úterku, tak tenhle ten buk stojí na svém místě už skoro 5 století a pořád to zvládá. Furt dobrý. Tak zdravíme do Beskyd. Radio Kiss.

Kekysáci, milujete cestování? Já to úplně miluju. Úplně. Já kdybych mohl, tak já furt někam lítám, ale to bych zase nemohl být tady u vás na Kisu. Další rekord je na spadnutí. Dubaj znovu míří do Guinnessovy knihy rekordů. Do roku 2032 chce otevřít největší letiště planety. Al Maktoum International Airport. To bude mít 5 runwayí, stání pro 430 letadel a ročně zvládne odbavit až 260 milionů cestujících. Pro představu jenom Kysáci, to je skoro 25krát více lidí, než kolik žije v celé České republice. Nové letiště má být nejenom obrovské, ale také maximálně moderní. Počítá se s novými terminály, automatickými dopravními systémy i špičkovou manipulací se zavazadly. Tam už vám jako asi nikdo nebude házet kufříček a vy se ho nebudete natáčet z letadla a pak budete mít virálko na svém Instagramu. Dubaj tak chce potvrdit svou pozici jednoho z největších dopravních uzlů světa. No a já

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na dopravu, dámy a pánové, mám tady jenom pár ťukanců, tak prosím vás, dávejte pozor. Na jižní spojce už vzniká velká kolona, ať už je to ve směru z centra anebo do centra. Je tam toho opravdu hodně, zdržení minimálně na 30 minut, vypadá to, jako kdyby byla páteční doprava. No a pojďme ještě také na D1, D1 67. kilometr ve směru na Brno, dvakrát osobák, dokonce ještě nějaká srážka s motorkou, takže probíhá vyšetřování a kdyby něco, pošlete hlasovku. Doprava v naší apce Rádia Kiss a za malý okamžik Erotic.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Radio Kiss počasí.
1: Dnešní obloha je oblačná až zatažená s občasným deštěm a místy i bouřkami. V Čechách je až 25 stupňů Celsia, na Moravě i ve Slezsku i 31 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů. Nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výše si určí každé veterinární pracoviště. Lidé, kteří odchovají štěňata, je musí označit čipem a zapsat do evidence psů ještě před předáním novému majiteli. Mnichovské letiště přestalo kvůli varování před silnými bouřkami odbavovat cestující, uvedla to agentura DPA. Jak dlouho bude opatření trvat, není v tuto chvíli jasné. A teď zpátky domů.
2: Už čtvrtou sezónu je legendární přírodní koupaliště Džbán veřejnosti uzavřené. Vlastník areálu tvrdí, že je v havarijním stavu a dříve investice spojoval s požadovanou změnou územního plánu. Teď tvrdí, že výstavbu v této lokalitě nechystá. Lidé podepisují petici a požadují mimo jiné návrat pláže do veřejného vlastnictví.
0: Sport.
1: Ve čtvrtek od 21 hodin v LA vstoupí do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa úřadující evropští šampioni Španělé. Jeden z favoritů turnaje v USA, Kanadě a Mexiku změří síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po 44 letech. Tolik zprávy na Kisu a Blanka Holoubková.
3: 13 hodin, no přesně za 10 vteřin. Máme tady další muziku, pojďme si užít nejlepší 90. Radio Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: vámi je Kiss, pondělí 1. července, ještě jednou připomínám, že svátek má Jaroslava, dámy, všechno nejlepší, doufám, že už vám dneska nejenom Radio Kiss někdo popřál k svátku, tak následující song bude pro vás, moment, co bychom vám tady mohli dát? Kid Rocka vám zahraju, jo? OK. Já budu mít za chviličku pro vás jednu pozvánku, bude to do kina, protože nevím jak vy, ale já jsem už celkem dvakrát v těch vedrech, která teďka tady panovala v celé České republice. Pojďme si říct, že kino je úžasná schovka před těma teplotama. 37, 39, dokonce jsme měli 41,5 stupňů Celsia. To je prostě super schovávaná. Máte tam zdarma klimu a já budu mít jeden film, který by vás mohl zajímat. Počkejte si na to.
1: Michal Kahalčík na Kissu.

0: Stříbrné plátno a na kysu něco pro všechny filmové fanoušky. Já jsem před chviličkou kysáci viděl jeden trailer a i když se nepotápím až tam do těch velkých hloubek a ještě nikdy jsem vlastně ani nešnorchloval s nějakým profesionálním zařízením, jednou v životě se na to fakt těším, tak tenhle ten film, to mě zaujalo. Představte si tu noční můru, že jste sami hluboko pod hladinou oceánu, kolem vás absolutní tma, dochází vám kyslík a pak se to stane. Spolkne vás 24 metrů dlouhý vorváň. Tak přesně takhle začíná jeden z nejočekávanějších thrillerů letošního podzimu s názvem Velrybí pád. Hlavní hrdina se vydá hledat ostatky svého otce a místo odpovědí ale končí uvnitř obřího kytovce. No tak tohle bych ani ve snu nechtěl zažít. Má pouhých 60 minut na to, aby našel cestu ven, nebo navždy zmizel v hlubinách oceánu. Jak to jako dopadne, to vám samozřejmě říct nemůžu, já jsem to ještě neviděl, ale můžeme se na to těšit a připlave to do českých kin 15. října. A jestli si myslíte, že už vás v kině nic nepřekvapí, možná po tomhle filmu začnete mít respekt i z obyčejného koupání v moři. Tak 15. října, Velrybí pád.
1: Radio Kiss.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

S váma je Kiss, teď už kolik? Jedna minuta po půl druhé, vemu vás teďka na jednu takovou dovolenou. Je zajímavé, co se všechno může stát po jedné návštěvě sauny. Nevím jak vy, ale já miluju saunu a dokonce si vždycky dávám takové toho bobříka otužování, že jdu, pokud v té sauně mají ten velký studený bazén, do kterého teda nedoporučujou doktoři takzvaně skákat a už vůbec ne po hlavě, když vyjdete ze sauny, ale pěkně po schůdkách nebo po tom žebříku pomalu. To miluju, když tam prostě člověk vydrží 10, 20, 30 vteřin. Tak bacha na jednu dovolenkovou zprávu, která připomíná, že slovíčko ne znamená ne úplně pro každého. Na Malorce řešil soud případ 39-leté Irky, která v hotelové sauně začala bez souhlasu osahávat 20-letého Švéda. Ano, co by za to pár mužů v sauně dalo? Mladík jí několikrát řekl ne, no, no, no, no a ze sauny odešel a celou věc nahlásil policii.

prosím vás, když vám řekne někdo ne, tak to znamená ne. V sauně je nejlepší sbírat, podle mě, jen kapky potu. Rozhodně ne trestní oznámení. Tak se pojďme teďka trošičku zasaunovat ze Silver. I když saunu. Saunu jsme tady měli kolik? Posledních 14 dní? Ne, už děkujeme, chceme déšť.

0: s DJem Basslickrem a Michalem Kavalčíkem. Trance Party Live. Exkluzivně na Radio Kiss.
1: Trance Party Live, dámy a pánové. První středa v měsíci. Můj rádiovej parťák a brácha DJ Basslicker. Zase budu mít 120 minut husí kůži. Nemyslím tím z DJ Basslickra, ale z té muziky. Pokud máte rádi trance, nejnovější novinky, old school věci, musíte večer ladit. 22.00 až půlnoc. A něco na listopad pro vás chystáme. Něco, kde bude na začátku

0: Trance Party Live. Víte, co je nejhorší? Já už nevím, jestli to bude 57 nebo 58. Já už nevím. Ale i tak se na vás moc těšíme. Nejdříve Kiss Paráda v 9 večer, ještě teď můžete hlasovat kiss.cz/kissparada, máte celkem 3 hlasy. A pak ve 22.00 až do půlnoci Trance Party Live.
1: Trance Party Live. Exkluzivně na rádiu Kiss.

0: Už teď pro vás chystáme další čerstvé zprávy, tak počkejte si na to a hned po 14. hodině samozřejmě Radek a naše Magdička odpolední jump. Já tady koukám, co by možná mohlo být ve zprávách, že jistý pražský autobazar s luxusními vozy je v insolvenci, dluží přes 200 milionů. To jsou zprávičky, co? Říkáte si rok 2026, to už přece se žádný podvod s autama nemůže odehrávat. Jo, kde pak. Budu se těšit zase zítra v 10, ale my se slyšíme ještě dneska. Dneska večer 22.00 Trends Party Live.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme se podívat, máme tady nehodu, konkrétně Lukáš ví víc informací.
2: Kolíně, Nový most, směrem Sendražice, srážka dvou osobních automobilů, mají tam teďko teda nově trojúhelník, ale dělají se tam kolony a ještě do toho docela rozprší.
3: Děkujeme mockrát. Bouralo se bohužel taky na dálnici D1, je to ve směru na Brno na 38. kilometru. D7, tam je taky nehoda ve směru na Prahu, je to na 2. kilometru.
1: My vám přejeme šťastnou cestu a jdeme na odpolední jump při středě. Never.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Dnešní obloha je oblačná až zatažená s občasným deštěm a místy i bouřkami. V Čechách je až 25 stupňů Celsia, na Moravě i ve Slezsku i 31 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ochranný svaz autorský připravuje žalobu na společnost Suno, která umožňuje generování hudby pomocí umělé inteligence. ČTK to sdělil předseda představenstva OSA Roman Strejček. Suno podle něj bez souhlasu využívá k trénování svých modelů hudbu autorů, které svaz zastupuje. Globální teploty mořské hladiny během uplynulého měsíce překročily rekordní hodnoty, které byly zaznamenány v letech 2023 a 2024. Informovaly o tom služby programu Copernicus v oblasti změny klimatu i služba monitorování mořského prostředí programu Copernicus. Celosvětová průměrná teplota mořské hladiny 21. června dosáhla rekordní výše 21 stupňů Celsia. A teď zpátky domů.
2: Netradičně kruhový, se zapíchnutým srdcem a v pozadí se siluetou ještědu. Tak vypadá nový fotopoint, který přibyl v městském celoročně přístupném rekreačním areálu ve Vesci v Liberci. Má průměr 2¾ metru a kvůli větší odolnosti vůči povětrnostním podmínkám je z modřínového dřeva. Z Liberecka Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Fotbalisté spolupořádajícího Mexika výhrou 2-0 nad Ekvádorem v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa potvrdili, že aztécký stadion v hlavním městě je pro ně nedobytnou tvrzí. V historii šampionátů tady sehráli 10. duel, 8 z nich vyhráli a 2x remizovali. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
3: A to v kompletní sestavě. Radek Hrdina, Magda Vronková.
4: S náma taky muzika na Kisu, Shawn Mendes a nebo ATC. Jdeme na to, kysáci.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Kdyby jsme chtěli být hodně formální, no tak bychom vlastně řekli, že dneska startují prázdniny, byť to samozřejmě bylo už, dá se říct, od pátku,
1: je to tak,
0: kdy děcka dostali vysvědčení a mazali domů a možná už mazali někam na prázdniny. Hned X jsem jich pátek zaznamenal, že odjížděli, že vlastně jenom se dali zmrzku na náměstí s dětma ostatníma, mluvím teda ze svého příkladu, a mazali opravdu rovnou k babičkám, a nebo třeba už rovnou někam k moři. Mm-hmm. Jinak aby Jarča, Jaroslava slaví dneska svátek, řeknu jejich nejlepší. Máš před sebou číslo nebo ne?
1: Nemám teďka před
0: tak
1: sebou
0: jo, momentálně
1: číslo.
0: Tak typuj.
1: Mám hádat, dobře, Jaroslava, tak já typuju, že Jaroslav bude 23 tisíc.
0: Ty jo, jsi hodně při zdi.
1: Jsem hodně při zdi.
0: Jo, 84 556 Jaroslav.
1: Krásný.
0: České republice. Tak holky, všechno nejvíc, nejlepší věkový průměr nebudeme změňovat. To se nesluší. No.
1: Každopádně dneska 83 tisíc, tak holky, dneska to bude velký mejdan.
0: No, kež by to takhle bylo. Můžete klidně k tomu využít další muziku tady u nás. Taky jsou hezký odpoledne.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední Jump. Na Rádiu Kiss.

0: v jedné vteřině.
1: A jelikož je středa, já jsem včera nebyl, zase bude hádat Magda.
2: Je no to
1: jo,
2: tak,
1: se no. Zad.
2: Přemýšlela jsem včera, že bych si to střela s kysákama, ale možná to takhle uděláme příští týden, nicméně pojďme se teďka věnovat mně, protože já hádám.
1: No nebude to úplně jednoduchý, holka.
2: Jo, dobře.
1: Ale třeba jsem pletu, já ti zkusím samozřejmě poradit, kdyby náhodou, přicházíte na řadu vy, ale jak říkám, lehký to nebude, nevím, jestli tu interpretku znáš.
2: Ano.
1: Takže, ale možná je to třeba tvoje oblíbená, protože ona je velmi populární v České republice.
2: Ty brďo, tak jo, schválně.
1: Je to francouzka, což jako poznáš hned. Teď dávej pozor na tu větu, co ti řeknu. Zas tak těžký to není.
2: Zas tak?
1: No teoreticky už to řekla.
2: Zas tak?
1: Zas tak ne.
2: Zas ta?
1: Ne. No, ten ta? Začátek byl dobrý.
2: Zas? Ta?
1: Je to zas?
2: Je zas?
1: Je to zas?
2: Já občas nemám nikdy že jsou to hrozný pucle. Tak jezi dvě vteřině.
1: Zas je to tak, ano. Samozřejmě jinak velmi oblíbená v České republice. Její koncert, který nedávno byl, a byl beznadějně vyprodán, musím, že dokonce i předávala.
2: Čověče, ale teď normálně trošku lituju, že jsem to jakoby uhodla, protože by mě fakt zajímalo, jestli by to kysáci poznali. Čověče, fakt jo.
1: Bez nějakých šazamů a různých věcí.
2: Je to tak?
1: Ale já myslím, že dost lidí zná.
2: Tak jo. Kiss hit.
0: V jedné vteřině.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10. You

0: Lukas a Steve, muzika další, kterou máme za sebou tady u nás na Kisu. My vám přejeme hezký středeční odpoledne, počasí, za mě dobrý.
1: Za mě dneska v Praze konečně, samozřejmě nevím, jak je to po zbytku Čechách, ale v Praze nám konečně kysáci dneska sprchlo, takže já jsem za to teda upřímně taky ráda. A já jsem pozor dneska přebírala svůj nový byt.
0: Já myslel hrách.
1: Hrách jsem nepřipustil, že já hrách. Ale samozřejmě venku začalo do toho pršet, říkám, je, tak to konečně vyvětrám, no moc to jako nepomohlo. Ale je to pecka.
0: No ne, tak to ochlazení je pěkný. Jako.
1: Je to skvělé.
0: Já mám rád vedra, už jsem to tady říkal xkrát, ale prostě jako ty 40 přece jenom to je už jako takový až moc.
1: Byla to výhej.
0: Na Českou republiku.
1: Na Českou republiku to
0: když je někde člověk u moře.

0: Jeden takový statečný chlapík, o kterém vám budu teď vyprávět, přátelé, tak to je můj kamarád. Já ho nebudu jmenovat, říkejme mu třeba Martin. A tenhle člověk, když byly ty vedra,
1: ano,
0: pátek, sobota, neděle, konkrétně o víkendu, se rozhodl, že si vyčistí jezírko. Na tom není nic, to je, prostě, to je dobrá práce, v tomhle vedru je to ideální práce.
1: Seš u vody.
0: No a on to jezírko má hlubší.
1: Ano.
0: Jo, nejdřív je Bajkal a pak je jeho jezírko, je to vlastně o 3 metry jenom kratší.
1: Aha.
0: A aby se nevynořoval, přátelé, tento Martin, tak používá už leta osvědčenou metodu a to, že si vlastně dává kameny do plavek. Aby se furt
1: zatížil.
0: Jasně, přesně tak.
1: Chápu, no.
0: Na tom by nic nebylo, já si myslím, že to je pěkný zlepšováček, ale teď to přijde. Martin tak nějak nedocenil horké počasí. Rozpálených kamenů v okolí jezírka. A tudíž kámen vložil, vy si řeknete, že to rychle schladne, ale ono to neschladne rychle, do plavek. A nebylo to příjemný.
1: Má spálený půlky?
0: Půlky ne.
1: Půlky ne.
0: Tak půlky ne.
1: Půlky.
0: Ano. A nejenom i to.
1: Jají.
0: A nep jako dělat španělského ptáčka rychle.
1: A po česku.
0: A ještě říkal, že byl tak statečný, že prostě řekl, že to nevytáhne. Dokavať. To vlastně nevychladne.
1: Má děti tenhle Martin.
0: Už jo.
1: Už jo.
0: Už jo.
1: Dobrý,
0: už jo.
1: No.
0: Už
1: tak
0: jo.
1: Aspoň to má posikrovaný.
0: Já jsem Martinovi doporučil.
1: Ano.
0: Takový ty, jak byly takový ty kola dřív, jak drtěli mezi dvěma koly prostě různou pšenici a různý takovýhle věci.
1: No.
0: Tak ten velký talíř kamenej má uprostřed děuru, že jo? Myslím, že na zatížení je to úplně to nejlepší, co může být. Martine, pozdravuju a snad se to zahojí brzo.
1: Bacha na kulky.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jana ví, kde jsou nějaký dopravní komplikace, dávejte pozor.
2: Dálnice D1, jak je napojení od Vídně, tak před chvilkou tam ťukl osobák do kamionu, jak se napojoval. Takže už tak je to tam zasekaný, ale asi bude ještě víc, než to odparkujou někde na bok. No a potom směrem dál na Ostravu, před Rohlenkou, do toho kopečka, jak jsou tři pruhy, tak je tam rozmetaná pneumatika.
3: Janí, moc krát děkujeme, pojďme na tu D1 ještě společně, protože ta nehoda ve směru na Ostravu je na 192. kilometru, bouralo se na D1, ale i ve směru na Prahu na 194. kilometru a D1 pro změnu ještě jednou ve směru na Brno 109. kilometr nehoda.
1: Ode mě dvě dopravní nehody, jedna je v Ostravě, je to Hornopolní a dále se bouralo taky na Teplicku, je to přímo v Bílině, Bílinská ulice. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
4: Maximální potěšení zaručeno je nový příběh, který se roztáčí na Apple TV. Napínavý koukání o mámě z předměstí, která řeší zločin na vlastní pěst, vás rychle vtáhne do děje. Tahle obyčejná mamina se totiž ocitne uprostřed vydírání, vraždy a chaosu kolem dětského fotbalu. Když začne věřit, že byla svědkem zločinu, jde všechno stranou. První díly už jsou venku. Hezký koukání přeje z Kissu Katka Čepelíková.
0: Best of Millennium.

0: 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Nejoblíbenější

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Dnešní obloha je oblačná až zatažená s občasným deštěm a místy i bouřkami. V Čechách je až 25 stupňů Celsia, na Moravě i ve Slezsku i 31 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Změny pravidel pro prodej kratomu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví od ledna 2027. Vyplývá to z návrhu novely zákona o návykových látkách, kterou předložilo k připomínkám. Chce prodej až od 21 let místo současných 18 let. Konec prodeje online, změnu sazby daně z přidané hodnoty nebo spotřební daň. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko dnes v předvečer státního svátku omilostnil 32 vězňů, 20 žen a 12 mužů. Informovala o tom Lukašenkova kancelář. Celkem 28 omilostněných bylo odsouzeno za extremismus, což je obvinění úřady často používané proti odpůrcům autoritářského režimu. A teď zpátky domů.
2: Na letní tábory na jihu Čech se o prázdninách chystá přibližně 30 tisíc dětí. Hygienici teď evidují více než 27 tisíc, ale číslo bude ještě narůstat. Zatím je v kraji hlášeno 250 táborů. Vyplývá to z aktuálních informací jihočeských hygieniků. Dodejme, že loni na táborech o prázdninách na jihu bylo 37 tisíc dětí.
0: Sport.
1: Rekordman v počtu startů v první fotbalové lize Milan Petržela skončil ve Slovácku. Klub z Uherského Hradiště s 43-letým veteránem neprodloužil smlouvu. Není jasné, zda bude křídelník, který byl v uplynulé sezóně nejstarším hráčem nejvyšší soutěže, dal pokračovat v kariéře. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Blanko, moc děkujeme za zprávy, je tady 15. hodina, taky jump.
4: No, s muzikou přicházíme kvalitní, Sigala nebo teďkon Fergie na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.
5: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make

0: Máme 1.7. je středa Jaroslava v kalendáři, my vám přejeme moc hezké odpoledne a budeme se teď tak nějak trošičku, no, motat, jak vítr, bedně.
1: Budeme, protože máme tady takovou jako zprávu, že se ztratil, nebo se neustále ztrácí jeden hollywoodský herec.
0: Velmi slavný hollywoodský herec a velmi oblíbený.
1: Jo. A jako je fakt, že Hollywood jako utratil jako už dost těžký peníze vlastně na to, aby...
0: Aby ho pokaždý našel a on se zase ztratil.
1: A on se zase ztratí.
0: To je možná už nějaká diagnóza tohle.
1: No?
0: Přitom i tenhle ten herec byl v České republice natáčet. Ano. Myslím, že ho dokonce několikrát má Českou republiku rád. Moc hezky o ní mluví a je velmi oblíbený třeba mezi kaskadéry.
1: Taky.
0: Není to Keanu Reeves?
1: To není, ani Tom Cruise.
0: Ale tenhle ten člověk si neskutečně váží kaskadérů, třeba příklad, jedna z mnoha věcí kladných i pro něj.
1: Ano.
0: A oni ho mají za to moc rádi. Ale kdo to je, co to je a kdo se nám to tady furt motá dokola už dlouhý roky?
1: Už dlouhý roky, za chvilku se dozvíte na Kisu.

0: Herec Matt Damon. Tak myslím si, že pro většinu z vás, většinu z nás,
1: Miláček.
0: Samozřejmě známý to herec, známe ho ze spousty velkofilmů hollywoodských, jenomže je to taky herec, který je vlastně furt ztracený.
1: No, no.
0: Jo, pořád ho prostě Hollywood jako hledá a už za to utratili těžký peníze, skoro 600 milionů dolarů.
1: Jenom tak lehce si vzpomeňte, v čem jste ho viděli, jo, v jakém filmu.
0: Jo.
1: A nebo jestli to dáte více, tu filmografii dohromady, tak to sami rozklíčuje.
0: Začalo to třeba filmem Zachraňte vojína Ryana. Jo? Mm-hmm. On samozřejmě byl vojín Ryan, kterýho se vydali hledat a zachraňovat, vlastně celá ta skupinka, všichni tam to umřeli. Ne, on to myslím nakonec...
1: Většina. On to přežil.
0: Tom Hanks a on to myslím, že to přežili, mám takový pocit.
1: Ne,
0: to ne? Nebo Hanks ten dokonce... ne. No vidíš to. Mm. Nicméně to tedy začalo v roce 1998, jo? Zachraňte vojína Ryana. Pak ho hledali taky ve filmu Interstellar, kde hrál doktora Mena, který byl vlastně na jedný z těch jako vzdálených planet. Tam ho teda nakonec našli a taky to nepřežil.
1: Mm-hmm.
0: Hned o rok později se nám ale chlapec taky ztratil jako Marťan ve filmu Marťan.
1: Skvělý film.
0: Jo? Aby ho potom v roce 2026 jsme ho hledali ve filmu Odisa.
1: Ano.
0: Respektive hledali. On je prostě ztracený na té pouti. Má tam
1: a Borna si zmínila.
0: A Jason Bourne, no, ten není úplně, ten je tak...
1: No je ztracený.
0: Je ztracený v hlavě.
1: Je ztracený, protože dostal ránu do hlavy a neví, kdo je, že jo? Takže
0: jo?
1: Se motá jak blázen prostě. Po celém světě, že jo?
0: Člověče, furt ho hledají.
1: Furt ho hledají. A kolik mu to vydělává peněz, veď?
0: No právě, asi 600 no. milionů dolarů, člověče, už jako...
1: Takže od nás sice Matt Damone neuvidíš ani Vindru. Nicméně ti posíláme veselou písničku jenom a jenom pro tebe.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Pavouka a ještě zajímavý zápasy a hlavně bude to jenom víc a víc gradovat. Doufám,
1: tak?
0: Že teda fotbalově a fanoušci celého světa a příznivci Kopaní si přijdou asi.
2: Masopust, Plánička, Panenka, Branky Borinča na rádiu

Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kiss.

0: 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Jenom připomínáme, byť samozřejmě prázdniny jsou v plném proudu, že téhle soutěže se to vůbec netýká, je celoroční, to znamená, že jestli budou prázdniny nebo ne, jestli bude nějaký státní svátek, třeba příští týden v pondělí, tak je to jedno, 7 ráno, 3. volající prostě bude házet na dálku kostkou.
2: Můžete to být třeba právě vy, kteří se dovoláte jako třetí do studia Rádia Kiss na telefonní číslo 210 323 323, no a potom jenom čekáte, jaký že to číslo padne na hrací kostce. Pokud padne třeba dvojka, tak se to násobí tisícem, takže 2000, pokud trojka, tak 3000, když je tam ale číslo 6, tak to není 6000, ne, je tam totiž automaticky bonus navíc a to je tisícovka a proto název soutěže 7 v 7.
1: Tento týden ještě dvakrát dostanete možnost, jak ve čtvrtek, jak v pátek. My vám držíme palce, hodně štěstí a před dovolenýma, těma vašema, by se to mohlo hodit. Tak hodně štěstí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Bohužel někde nám to hapruje a David ví víc informací.
2: Táci, teď akorát jedeme s mojí paní do Prahy. Stojí to tady, cesta do Prahy mi ukazuje na navigaci hodinu, je tady kolona, nevím, jestli je bouračka, je to tady zacpaný, tak 4 kilometry kolona. Tak.
3: Byla to cesta do Prahy, takže dávejte si na to pozor.
1: Jenom jinak... kde? Víme? Mhm. Tak to je takový rebus, kdo na to přijde, dá vědět.
3: Bohužel se ale borlo na dálnici D1 ve směru na Ostravu, je to na 192. kilometru a D0, a tam je taky bouračka ve směru na D1, 21. kilometr.
1: Hradec Králové, Pospíšilova, tady se bouralo, dále v Brně je to Trnkova, tady počítejte se zdržením a to by mělo být všechno. A ještě vyskočili Pardubice, Pražská ulice.
3: Tak šťastnou cestou s rádiem Kiss.

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu. Rádio Kiss počasí.
1: Zítra bude většinou polojasno a s malou pravděpodobností se vyskytnou přeháňky. Budeme mít mezi 22 až 26 stupni Celsia. Na jihu Moravy i 29 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, ve čtvrtek opět vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 8 haléřů na 40 korun 64 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 36,74, což je o 13 haléřů více než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. První kolo francouzských prezidentských voleb se uskuteční 18. dubna 2027. Případné druhé kolo bude 2. května. Voliči rozhodnou o nástupci prezidenta Emmanuela Macrona, který po dvou funkčních obdobích nemůže znovu kandidovat. A teď zpátky domů.
2: Karlovarský filmový festival patří k nejdůležitějším kulturním, ale i společenským událostem roku v České republice. Koná se pravidelně na začátku července v západočeském lázeňském městě. Letos se jedná už o 60. ročník festivalu, který se řadí mezi 17 nejprestižnějších přehlídek na světě. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Hokejisté Kladna touží v příští sezóně navázat na výborné výkony ze závěru minulého ročníku a pokračovat v cestě vzhůru. Jejímž cílem je zisk extraligového titulu. Do pomoci k tomu má trenérský tým z reprezentační střídačky v čele s Radimem Rulíkem. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
3: Blance, moc krát děkujeme a druhá polovina odpoledního jumpu je na startu.
4: Takhle při středě máme tady hezkou muziku, dáme Everything But The Girl.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: 16 hodin, 8 minut, my vám přejeme moc hezký odpoledne, za chviličku taky soutěž, kde my si to takhle spolu dáme, ale samozřejmě prosím vás v módu, a to protikladů, hudebních nebo filmových.
1: Na co máš dneska náladu?
0: Jakože mám hádat, nebo co ti mám dát?
1: Jako... Můžeš vlastně říct.
0: Tak dobře, na co máš náladu ty, abych ti zadal, to mi jako řekni.
1: Aha, dobře, tak no. Já bych si dneska přála nějakou pohádku.
0: Pohádku, dobře, bude to pohádkový, já chci horor.
1: Ty chceš horor?
0: Já chci horor.
1: Výborně, tak jsme si to takhle hezky řekli dopředu, tak to bude zajímavý. Každopádně kysáci, vy můžete pomyslně soutěžit s náma, když jste někde třeba na cestách, nebo doma posloucháte, nebo někde, chtěla jsem říct, na pláži, dneska asi úplně ne, ale třeba taky jo, takže za chvilku, protiklady.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Filmové hudební protiklady.
1: Dneska si tak nějak protikladujeme na přání. Já jsem si přál horor, Magda si zase přála
2: pohádku,
1: je to ano. Tak. Takže
2: dodržil jsi to?
1: Hádám, no, jasně.
2: Dobře.
1: Oblíbenou, moc hezkou.
2: Krásnou, jo, nějakou pěknou.
1: Tam hraje moje tchýně.
2: Ljuba.
1: Hmm.
2: Dobře.
1: Jsem tě dal indíci, viď?
2: Ježišmarja, když bych já viděla, v čem všem ona hrála.
1: No, to je právě to, takže, dobře.
2: Dobře.
1: Takže já mám, ale dám si teda horor. Máš ukázku?
2: Nemám ukázku.
1: Tak v tom případě já mám ukázku.
2: Hmm.
1: Takže co to bude?
2: Co to bude? Hádám první, jo, teda.
1: Ne, ty.
2: Ty.
1: Zadáváš mě.
2: Kysáci, abyste byli v obraze, jo, teďka. Takže hádat bude teď Radek.
1: Ne, já mám ukázku.
2: No, teď...
1: Jo, jako hádám já. Dobrý, já jsem tady jeden den nebyl, já se srovnám.
2: Tak prosím tě, soustřeď
1: já
2: se.
1: Já hádám, já už to
2: ano,
1: chápu, dobrý,
2: hádáš
1: jsem
2: ty.
1: Si přešla.
2: Je to tady horor a v podstatě to jenom jako otočo.
1: Mm-hmm.
2: Vas.
1: Co?
2: No,
1: já miluju, ty má asi 8 nebo 9 dílů.
2: To je hrozná blbost.
1: Blbost?
2: No, je to.
1: Kdyby jsi viděla všechny filmy, takhle nikdy neřekneš.
2: Dobře.
1: Ale to, tam cením scénáristy.
2: OK.
1: Dobře, pojďme se podívat na to, co jsem zadal já tobě. Připravená?
2: Jo.
1: Hodnajdo a pizzy zubka.
2: Lotrando a zubejda. Hodnajdo. To je jak nějaký čínský term, japonský. Hodnajdo.
1: Přátelé, ano. No já mám sice ukázku, ale ta nám jako moc naleze ven, takže... si můžeme zaspívat. Před dubem, za dubem. A dál to numer. Tak dobře. Nic, máme, pojďme do toho dál.
2: Máme 20 bodů, jo.
0: Hudební protiklady.
3: 1, 2, policaj, 3, 4, grenadier, 5, 6, salte kek, 7, 8,

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Možná už jste tuhletu informaci zaregistrovali, možná taky ne, ale myslím si, že spoustě mužům teďka změníme kompletně život.
1: Jo.
0: Podpatky totiž byly původně určené pro muže.
2: To je
0: pravda.
2: Jo. Někde jsem to zaznamenal, mám takový tušení, nějaké hrady, zámky, jak objíždím, tak někdy se dávno to tam padlo.
0: Oni je totiž jako původně nosili

0: právě tenkrát x let dozadu, vlastně obecně, že jo, kdo měl 1,50 m, tak mohl dělat v televizi, protože byl vysoký, že jo.
1: Ty jsi někdy vyzkoušel podpatky?
0: Někdy podpatky, maximálně při nějaký legraci, jako na pár metrů, že jsem do toho jenom sklouz a obdivuju vás, protože chodit se špičkou celý den totálně vyklopený přes nárt, no to vůbec.
1: Keca, máte tady furt.
0: My to, si to půjčujeme s Ondrou brzo bohatým.
2: Radek a Magda. Odpolední Jump. Na rádiu Kiss.

0: soutěžte.
1: Soutěžte o dovolenou v Bulharsku.
0: Cestovní kanceláří Blue Style a Radio Kiss.
2: Ale to znamená, že teďko nikdo nebude vytáčet naše číslo sem k nám do studia, ale že maximálně kouknete na webové stránky Radio Kiss www.kiss.cz. Tam najdete tuhle tu soutěž, protože na Radio Kiss soutěžíme o dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style, a to konkrétně v Bulharsku. Výhrou je pobyt pro dvě osoby ve čtyřhvězdičkovém hotelu Ralica Aqua Club a samozřejmě s All Inclusive.
3: Kysáci, pokud chcete tuhletu úžasnou dovolenou vyhrát, tak pojďte právě třeba teďka už na webovky Radia Kiss a tam odpovězte správně na tuhletu otázku, které z uvedených bulharských letovisek najdete v nabídce Blue Style. Vy si dohledáte tuhletu správnou odpověď na webu cestovní kanceláře Blue Style. Připojíte k té správné odpovědi svůj kontakt, to znamená vaše telefonní číslo. Žádná babička, žádný strejda, žádný firmní, prostě vaše telefonní číslo. A potom v pátek budete čekat, protože my po třetí hodině tady opět náhodně někoho vylosujeme, řekneme to jméno živě tady v éteru do vysílání a ten dotyčný nebo dotyčná má jeden jediný song, aby se nám obratem z toho telefonního čísla vašeho dovolili zpátky do studia.
2: No a proč takhle moc apeluje Magda na to všechno, co teď vyjmenovala? Protože poslední soutěž, kterou jsme tady měli tohohle principu, tak až čtvrté telefonní číslo se nám ozvalo. Přátelé, je to škoda. Ta dovolená už je vlastně téměř vaše, ale vy nejste u rádia, nebo máte jiný mobil a tak dále. Takže proto to telefonní číslo musí být to, z kterého voláte, které zadáváte. To je důležité. Takže po třetí hodině v pátek je finále, ale aby se do něj dostali, tak musíte na www.kiss.cz. Hodně štěstí.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Milan má informace o domažlicích.
2: Aktuální informace, domažlice, železniční přejezd, obou straně neprůjezdný, takže se plní celý domažlice a příjezd od Gdyně taky není možný. Jde to projet přes Bořice a nebo přes Tlumačov, ale rozhodně ne přes domažlice.
1: Děkujeme, trumfne to Kamil.
3: Takže kvůli Belské cesta do Prahy na Ústecké dálnici stojí od 12. kilometru. Od 12. kilometru.
4: Děkujeme moc krát, Kamile. Jedna dopravní nehoda stále na dálnici D1, je to ve směru na Ostravu, 196. kilometr, bouralo se i na D5 ve směru na Prahu, a to na 45. kilometru.
1: My vám přejeme šťastnou cestu a ještě jednu hodinku od Plodního jumpu.

0: klasiky ze světa trendsu.
1: Ahoj, tady DJ Baselicker. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trendsové scény. Těším se na vás.
0: Trendspark. Už dnes večer na Radio Kiss. Radio Kiss. Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno a s malou pravděpodobností se vyskytnou přeháňky. Budeme mít mezi 22 až 26 stupni Celsia. Na jihu Moravy i 29 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Iniciativu na odebrání řádu Bílého lva ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému vnímá šéf diplomacie Petr Macinka jako politické gesto koaličního hnutí SPD. Neexistuje k tomu zákonná cesta. Sám by nic takového nenavrhoval. Dnes to Macinka řekl novinářům. SPD v úterý oznámila, že chce v koalici prosazovat návrh, aby Česko po vzoru Polska ukrajinské hlavě státu řád odebralo. Ruský trh s benzínem a naftou je dobře zásobený a problémy se rychle řeší. Dnes to prohlásil ruský vicepremiér Alexandr Novak. Agentura Reuters poznamenala, že Novakovo vyjádření přichází v době, kdy z Ruska přicházejí zprávy o rozsáhlém nedostatku pohonných hmot. Reuters také s odvoláním na své zdroje napsal, že Kazachstán chce v červenci a srpnu dodat do Ruska jako humanitární pomoc 50 000 tun benzínu. A teď zpátky domů.
3: Do konce letošního roku by měl na silnicích a cyklostezkách v Karlovarském kraji začít jezdit autonomní vůz pro monitoring stavu vozovek. Vozidlo bez řidiče bude vůbec první s podobným účelem v Česku. Jeho cena se pohybuje okolo 8 milionů korun a kraj ho chce zaplatit ze svého rozpočtu. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
2: Fotbalisté Portugalska a Chorvatska se v pátek nad ránem středoevropského času utkají na mistrovství světa v největším šlágru úvodního kola vyřazovací fáze. Favoritem je celek z Pyrenejského poloostrova. Balkánští medailisté z posledních dvou šampionátů ale nepochybují, že mohou překvapit. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
4: My vám už celou tu chvíli přejeme krásný podvečer, je tady čtvrtá hodinka Jumpu.
5: No a z muziky je třeba velmi oblíbený Erik Pritz tady u nás.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Můj kolega Radek Hrdina je vášnivý saunař.
1: Miluju. Já vlastně, když nemám syna ano. a nepracuju večer, tak jsem každý den v sauně.
0: Stalo se ti někdy, že tam došlo k něčemu jinému, než k pocení se?
1: Jo.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Dobrovolně?
1: No ne se mnou, jako, Ježišmarja, ne, já, tyjo, ne. Yeah. Je, ale jo, zažil jsem.
0: Zažil
1: jsi,
0: že?
1: Některý páry třeba byli nedočkaví, domů by to asi nevydrželi.
0: No.
1: A pod tím prostředadlem si myslel, že není nic vidět a tak dále, takže...
0: Jo. A viděli tebe, tak se hned jako nabudili, viděli.
1: Pozor, jako já si myslím, že některý lidi právě kvůli tomuhle tam chodí, že někdo může vidět.
0: Ano.
1: Nebo,
0: jo,
1: že můžou být načapání, mají to prostě rádi.
0: Pozor, ale takováhle muchlovačka v sauně se může taky pěkně vymstit. Svý o tom ví teďka vlastně jedna Irka, která se v sauně na Malorce sápala po jednom mladém Švédovi. No a pozor, jemu se to úplně nelíbilo. Jo, řekl jako, že tam probíhala nějaká konverzace, flirtování, no a ona během toho mu začala tam ťapkat jako někde dole. A on říká, ne. On nahlásil to policii, no a za sexuální obtěžování ona teďka musí zaplatit 10 000, přepočtu na český korun, opravdu 65 000 korun.
1: No jo, no.
0: Jo.
1: To je těžký, no, to je úhel pohledu, no. Já samozřejmě nevím, jak vypadala, nechci si ji nějak jako dotknout, myslím, jako, jak to myslím.
0: Určitě fyzicky no. se no.
1: Ale, ježišmarja, tak on si mohl odškrtnout další položku ve 20 letech.
0: Ve 20 letech, jako, a tak já nevím, no, to přijde, jako, asi fakt záleží třeba, jak jako vypadala, nebo, co?
1: A nebo on ještě prostě plachý a nesmělej, no.
0: No, klučík. Ale správně, pozor, sexuální obtěžování žádný takový.
1: To zase, ani na jednu stranu.

0: Víte, že?
1: Jak máš dlouhý nech, ty ukaž mi to.
2: Delší.
1: Jak se jim říká tady těm, aby to holky...
2: Francouzská manikúra.
1: Francouzská manikúra, tak holky budou samozřejmě vědět. Já bych teďkon povolal hlavně k reprákům dopředu, do těch prvních řad, ty, co si okusujou nechty. Mm-hmm. Protože teďkon si myslím, že budou dost v rauši.
2: OK.
1: Jo? Já tady mám totiž nejdelší nechty světa. Nejsou Magdy, nejsou vůbec moje, já je mám dostřížený normálně. A nemá je ženská, má je chlap.
2: No paráda, konečně.
1: Typneš si národnost? To by mohlo být jednoduchý.
2: Nějaká Indie, nebo
1: je to tak.
2: Je to Indie.
1: Je to tak, jmenuje se Shridhar Chilal, ano. A pokud sečtete délku, jo, tak jak je má, tak je to plus minus, teď už asi možná delší. 10 metrů.
2: Fuj.
1: 10 metrů.
2: Myslíš, že tam máš špínu za těma nechtama?
1: To nevím, za těma nechtama má podle mě opět všechno. Tím jako může zamykat kolo, jako. Jako může všechno, jako. Jako chápeš to, že ten frér už je dávno z baráku a nechty jdou teprve, jako, a nebo obráceně.
2: Člověče, že mu to třeba ještě nikdo nepřivřel.
1: No je tady video s fotografiem a jako není to jako úplně hezký.
2: Není.
1: Ne.
2: Ne.
1: Ale okusovat nechty, podle mě tím zabavíš celou rodinu. Večer třeba u seriálu.
2: Člověče, hladomor, vyřešen.
1: Návím si.
0: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Jo, tak sice olympiáda v roce 2032 není úplně za rohem, co si budeme, ale přece jenom už se tam dějou nějaký takový zákulisní věci, tak kromě fotbalu, který tam bude, ale toho máme teďkon do sytosti, už jsme taky říkali, kdo dneska bude hrát. Mm. Pojďme se podívat na to, co úplně jako se neschledává za tím značením. Proč? Protože v Austrálii, kde by měla být v roce 32 olympiáda, by měli jet, ano, vlastně veslaři, veškeré veslařské soutěže, by měli jít na řece Fitzroy. Což si myslím, že hezký, dá to do té přírody, proč stavět nějaký kanály a tak dále.
2: Jako,
1: je to hezká řeka, akorát má jednu malinkou, nepatrnou, lehkou skvrničku.
2: Malinkou nepatrnou lehkou skvrničku, co to bude?
1: Ona je domovem a útočištěm, a to docela v hojném počtu krokodýlů.
2: Čověče, to budou ale rychlý závody.
1: To budou rychlý závody a budou padat každý jeden olympijský rekord, nebo světový. No ne, tak samozřejmě výbor teďkon říká, jestli se nezbláznili, že samozřejmě nedej Bůh, aby došlo k nějakému neštěstí, kdy tam se loď převrátí nebo něco podobného, kdy oni tam do toho kopnou, že jo, a můžou z toho vypadnout nebo skáčou do vody, někdo zapomene a tak dále.
2: Hele,
1: je to blbost, si myslím.
2: No, ale třeba to mají ty Australani vymyšlený jinak, víš, že prostě ten australský...
1: Že to sežere konkurenci.
2: Ne, ne, ne, že ten australský tým budou ty krokodýly, víš? A je možná s nima někdo nebude chtít závodit, tam mají to v kapse.
1: Tohle jako, jako, dobře, šla by si do toho vědomě?
2: Nikdy.
1: Jako,
2: ani náhodou.
1: Asi teda ne. Vůbec taky na čověče, to není jako úplně šálek mý kávy na takovýhle řece, cokoliv dělat.
0: Pojď sem, kam jdeš? Právky Body Jump na Kissu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Přátelé, kamarádi, Facebook Rádia Kiss, pokud máte čas a možnost a prostor, tak rozhodně tam zavítejte, protože tam je, jelikož je středa, ještě stále Facebooková soutěž na Rádiu Kiss, jo? Ale ano. Facebook, nikde jinde.
1: Jinak tato Facebooková soutěž je s aplikací Kapka, což je aplikace, přes kterou vy vlastně můžete navštěvovat nejrůznější kavárny a tak dál. Pozor, ale Kapka není žádná slevová platforma, ale benefitní aplikace. A občas se jako v Kapce setkávají s tím, že to přijde uživatelům, že to je nějaký jako moc levný nebo něco takového. Není to vůbec žádná levárna, je to fakt jako skvělá aplikace. A vy můžete získat předplatné na 3 měsíce díky tyhle tý soutěži a taky můžete vyhrát nějaký jako fajnový spodní prádlo. Kysáci, takže se na to určitě běžte podívat. No jasnečka.
0: Soutěž klasicky probíhá do tohoto pátku, respektive do pátku tohoto 18. hodiny. To znamená, ano. Že úderem 18. hodiny tato soutěž na Facebooku Rádia Kiss prostě, jo? Jak ano. Se říká, končí.
1: Končí, přesně tak.
0: My vám přejeme samozřejmě hodně štěstí, že jo? Teď už se ale budeme jenom loučit a mávat na cestu a dávat to tady Vojtovi Sklenářovi. Mějte se krásně.
1: No a nezapomeňte, že dneska taky Trends Party Live tady na Kisu. Je samozřejmě první středa v měsíci, takže kluci to tady pořádně rozbalej. Hudba, bude to tady narvaný.
0: Buďte s Kisem, hezký večer, ahoj.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Jaká je situace na silnicích chvilku před hodinou 18? No pojďme se na to podívat. Na D1 zdržení ve směru Brno mezi 178 až 184 kilometrem. Potom se trošku zdržíte i mezi 193 a 196. Kde je také zdržení D5 ve směru na Prahu, a to od 8. kilometru. A na Prahu se zdržíte i po D8, pokud máte namířeno před Prahou od kilometru 5. Kde je zdržení je taky tradičně Pražský okruh, na letiště mezi 14. a 19. a na D1 mezi 24. a 19. kilometrem.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
5: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
6: Ahoj, vy jste doma jako Kulinci, já jsem doma jako Suchar, já se moc jako nesmíju. Ale teda u vašeho rádia, to je prostě bomba.
4: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
7: Zítra bude většinou polojasno a s malou pravděpodobností se vyskytnou přeháňky. Budeme mít mezi 22 až 26 stupni Celsia. Na jihu Moravy i 29 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech letos zahájí show 1300 dronů. Festivalový červený koberec do velkého sálu hotelu Thermal bude nově širší. Prodej vstupenek začne ve čtvrtek v 9 hodin ráno. Cena se proti loňsku nezměnila. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun. Při nákupu akreditace se podstatně sníží. Vzhledem k tomu, že popularita německého kancléře Friedricha Merce je na historickém minimu a počet důchodců každým rokem stoupá, zvažuje německá vláda, že by zákonem stanovený věk odchodů do penze zvyšovala každých 10 let o 6 měsíců. Zavedení tohoto nového systému by mohlo v dlouhodobém horizontu posunout věk odchodu do penze až na 70 let. A teď zpátky domů.
8: Volnější kapacity hlásí strážníci městské policie na Praze 9. V červenci a srpnu nemusí dohlížet na okolí škol a proto se více zaměří na místa, na která si obyvatelé v průběhu roku stěžují. Jde například o náměstí OSN, park Podviní nebo okolí hořejšího rybníku či výstupy a okolí stanice metra Prosek. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
7: Turnajová desítka Karolína Muchová postoupila na tenisovém Wimbledonu do třetího kola. Číňanku Chang Shuai dnes porazila na trávě v londýnském All England Clubu 6-3, 6-2. A to už byly poslední dnešní zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou. Teď už jsou tady večerní jukeboxy.
9: A s nimi Vojta Sklenář, tak já vám mávám, což vy sice nevidíte, ale hlavně přeju hezkou středu. Jdem to odstartovat, muzika podle vás do 9. večer.
10: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

Jukebox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss.

0: Jsme na startu středečního večerního jukeboxu, vlastně prvního večerního v červenci roku 2026. Tak vás vítám na startu, cíl dneska v 9 večer, protože je středa, to znamená, že po 9. Kiss paráda. No a potom po Kiss parádě, tím, že je první středa v měsíci, Trance Party a ještě k tomu live, takže nejenom Basslicker, ale taky Michal Kavalčík, ale to už hodně předbíhám, protože přece jenom do 10 do večera ještě hodně času, teď 6. večerní, 10. minuta k tomu a Standa na telefonu, kterýho zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj, zdravím všechny kysáky a hlavně svoji Jarušku a chtěl bych nám nechat zahrát písničku od Renexu a už se taky těším, až budu doma, teď jedu po dálnici a chybí mi ještě, nevím, asi 30 kilometrů do Budějic a už zapíšu nákladňák a půl taky domů.
0: Tak 30 kiláků to už je dobrý, ne, Stando?
1: Jo, to už je super,
0: no
1: to už je super.
0: No a Jarušce přiješ k svátku, anebo ho neslavíš
1: dneska?
0: Ano,
1: k svátku a hlavně, že jí strašně moc miluju.
0: Protože já jsem měl babičku, Jarušku, ano. A ta svátek slavila ne právě v červenci, ale když měl svátek Jaroslav.
1: Jo, ona slaví právě v červenci.
0: No, tak, protože každý si to tak jako dává, že jo, kdy to chce slavit. No, tak Jarušce tvojí všechno nejrednek spouštím tobě hezkou cestu a měj se moc
1: hezky. Děkuju, zatím, čau, děkuju, ahoj.

0: Velká letní pohoda v podání Afromena na rádiu Kiss. Posloucháte Jukebox, hraju songy podle vás. Kam mám zahrát teď, Hedviko?
1: Ahoj Vojto, tady Hedvika Lovosice. Chtěli bychom zahrát nějakou pěknou písničku, ať nám odpolední šuta víc říká a všem kysákům a tobě do studia. Děkujeme, máme tady teplo. Díky vás, ahoj.
0: Tak do Lovosic zahrajeme a co konkrétního?
2: Ahoj Vojto, zdravíme Spálavy, Grusovi a Chládkovi, užíváme dovolený. A kdyby sám prosím tě zahrál Scooter Friends, tak bychom z toho byli úplně hotovi. Díky moc, ahoj.
0: Tak já se tak říkám, mám zahrát Scooter Friends, nemám zahrát Scooter Friends? Ale jo, už hraju, takže jste úplně hotovi! Tohle je Jukebox na rádiu Kiss, taky namluvte hlasovku přes apku a nebo volejte naše studio.

0: Poslední Červenec Radio Kiss, polovina pracovního týdne, do pátku už zbývá málo času a do pátku máte šanci u nás vyhrát dovču.
1: Odleďte s Rádiem Kiss a cestovní kanceláří Blue Style do Bulharska.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: hraje více písniček na přání. Jukebox.
1: Další muzika nachystána, a to konkrétně s Milanem, který je na telefonu, tak tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
1: A Milan vybral Kaleda a song Se laví, i když takhle, já jsem slyšel, Milane, že on ti to tam někdo říkal, tak kdo pak to vybral?
2: To byla Janička z Tlumačova.
1: Janička.
2: My jsme kurňa s vama tlumočili před jich lety. A já jsem se dneska náhodně objevil a je to.
1: A dovolal ses a já ti zahraju, takže tobě a Janičce posíláme, jo?
2: Do Tlumačova,
1: dobrý,
2: ano.
1: Dobrý, tak jo, užívejte večera a zase někdy, ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: No a když bude Kalet a Se laví, tak ještě někam poletí tahle ryze letní pecka.
3: Ahoj Vojto, zdraví tě, banda z Brčekol. Jsme na dovolený na Korzice, posloucháme tady vaše super rádio a chtěli bychom zahrát nějakou letní vypalovačku. Zdravíme všechny, tak ahoj.
4: Ahoj.
1: No tak ahoj a hezkou dovču přeju.

0: Bellissima a DJ Quicksilver na rádiu Kiss. 10 minut zbývá do hodiny 19. Bude za námi první jukeboxová hodina dnešního večera, ale potom nás ještě další dvě čekat budou. Tak co dáme právě teď v těch 18.50?
1: Ahoj Vojto, prosím tě, nech zahrát pro všechny kysáky, pro mě a prostě pro všechny, který baví drum and bass. Poprosil bych Wilkinson, děkuju.
0: Tak dáme. Song Afterglow už pode mnou, tak jak se říká, nějaký dramy.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme omrknout, jak to vypadá na hlavních tazích. Největší zdržení aktuálně na D8, a to před Prahou už od 7. kilometru. Zdržíte se taky na D5, také před Prahou od kilometru 8. A na D1 ve směru na Brno mezi 192. až 196. kilometrem. Kde je také zdržení, je Pražský okruh, na letiště mezi 15. až 19. kilometrem. No a ve směru opačném, čili na D1, je to mezi 22. a 19. kilometrem. Tak zdravíme všechny za volant a přejeme šťastnou cestu.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: 7. večerní se nám blíží, s vámi na KISSu Vojta Sklenář, já vám všem přeju krásný večer s námi, ale hlavně s vámi je tady totiž Jukebox.
0: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia KISS.

0: je za námi, song s názvem Ram Pam Pam, no a na telefonu už teď vlastně někdo taky od písmene R, konkrétně Radek. Já tě zdravím, hezký večer
1: ti přeju, čauky, ahoj.
0: A jak ho trávíš, Radku, ten večer, co děláš?
1: Takhle, teďka momentálně s mým miláčkem Verčou vaříme, děláme gročit se špenátem, užíváme veget, takový počasí a ideál na spaní.
0: A řekl jsi, že si necháš písničku zahrát.
1: Jo. Tak, a nejenom sobě, každopádně, že jo.
0: Takže i miláčkovi asi zahrajeme, to je jasné.
1: No, miláčkovi Verče, ano.
0: A prosím, děkuju. A účastníš se nějak toho vaření, nebo jenom třeba jako koukáš, jak vaří?
1: To hlavně, já jsem teď hlavně jakoby kuchař a mám tady svého sušefa, takže miláček pomáhá jako určitě.
0: Jo, takhle, takže ty seš ten hlavní,
1: Teďka dneska momentálně, jo, když neumím moc vařit, ale dneska jsem si k tomu pustil já, takže jo.
0: Tak ať se to podaří hlavně, jo?
1: Určitě, jo.
0: A ještě někomu to chceš, Radku, pustit?
1: No každopádně všem kysákům věrným a všem lidem, co bohužel nemůžou nějak využívat lepší času kvůli počasí, no, které je pošmurný.
0: No tak teď bylo dost jako moc hezky, ne? Tak se to přežije,
1: no právě škoda, že to skončilo, že jo?
0: Ty bys bral 40 furt.
1: To, tak jako jsem letní typ, že jo, než jsem zimní.
0: Tak jo, tak já myslím, že se možná dočkáš ještě tohle léto. Teď určitě se dočkáš, jo. Teda o springu a měj se, ahoj.
1: Hele, taky, čau. Radio Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss. Lehce po čtvrt na 8 večer, díky moc, že ladíte. Pokud byste chtěli něco zahrát, můžete, máte ještě čas do 21 dneska, plním vaše přání hudební. Teď splníme Michalovi.
1: Ahoj Vojto, chtěl bych tě poprosit, jestli bys mě k mým dnešním 22. narozeninám zahrál písničku od Lorin Tatu. Bude to pro všechny kysáky, ale hlavně to bude pro moji rodinku, Hanku, Káťu, Míšu a Péťu a samozřejmě taky pro všechny kysáky. Díky a užívejte dnešní den.
0: Tak Michale, ty taky užívají tvůj dnešní narozeninový den. 22, to je hezký. Tak všechno nej, i ode mě a celého Kisu, Lorin a Tatu bude a ještě někam taky poletí.
2: Ahoj, můžeš zahrát prosím něco pro mýho manžela, pro mojí ségru, který praskla dneska pravděpodobně nádrž u auta služebního, zašpinila si tričko, když se to pokoušela trošku opravit, takže služebním autem jezdí v podprsence, pak pro mou úžasnou dceru, která mi málem rozbila hlavu poličkou, když jsme malovali jejich pokoj, no a hlavně pro všechny kysáky, díky.
0: To jsou příběhy. Vám povím. Tak Lorin a Tatu, to je další muzika. Stále vám všem hezký večer ve středu. První červencový den je tady.

0: Na rádiu Kiss 18 Supa Trupa, někdo o téhle písni se říká Super Trupr, no říkejte si tomu, jak chcete. Každopádně myslím si, že hodně super by bylo vyhrát peníze. U nás na Kissu můžete zase zítra ráno.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na rádiu Kiss.
2: Prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do Kissu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, Jukebox je tady a je tady taky Tomáš, protože se dovolal. Tome, vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj.
0: Dával jsi tomu nějaké velké úsilí se dovolat, anebo prostě jsi řekl, tak to zkusím teď jednou?
1: Já jsem se k vám jako dovolával dost často a teď už jsem to nějak jako vzdál a teď jsem říkal, prostě zkusím to jednou.
0: Takže bylo to na poprvý. Nebylo to jako, že bys seděl půl hodiny u vytáčení.
1: Ne, vidíš, to je.
0: Já to říkám, že tohle je nejlepší prostě. Jo, než prostě sedět dvě hodiny u telefonu a furt to vytáčet, tak je lepší ho vzít prostě jednou, zkusit to. A vidíš, vyšlo ti to.
1: A vždycky se to povede.
0: Vždycky, někdy tohle trvá. Každopádně, tím, že to vyšlo, bude muzika a vybral jsi takovou jako ryze letní a už takovou, já bych řekl, takovou jako letní trvalku, protože přece jenom už to má pár let, tenhle song King Africa a bomba. Tak kam to poletí, prosím tě?
1: Tak mě, ať už konečně dojedu domů a to by do rádia. Děkuju. A tam nahoru do nebe za tou nejlepší holkou, kterou jste měli v Kisu.
0: Tak jo, hraju to, měj se hezky, ahoj.
1: Díky, zatím, ahoj.

0: Přeju vám všem hezký večer, trávíte ho s Kissem a taky s Juboxem, můžete si nechat něco zahrát. Stačí buď se dovolat k nám do studia 210-323-323, tak to je to správné telefonní číslo. No a nebo pokud máte ve vašem mobilu naší aplikaci, pošlete mi jednoduše hlasovku jako Zdenča.
1: Ahoj Vojtí, prosím tě, zahraj tam Get Far Radio a byla by pro mýho brášku Kamču, který je teďka hodně nemocný. Se vzkazem brácha, mám tě moc ráda, brzo se uzdrav, celá rodina na tebe myslíme. Děkuju a všem kysákům krásný večer i vám do redakce.
0: Zdení, tak my všichni v naší redakci humoru a lidové zábavy děkujeme moc. Pouštíme píseň The Radio. Taky mám zahrát na novou halu ACB do OEZ Letohrad, a to od Martiny. A ještě taky zahraju písničku od Líby, její lásce k zítřejším narozeninám. Get Far právě teď a stále vám všem krásný středeční večer v naší společnosti přeju.

0: to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Bez vás si nemím představit ani cestu do práce.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Chlamu se tu v autě jak potrhla, takže vám strašně děkuju.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: 20.00, takový je aktuální čas, já jsem Vojta Sklenář, no a ještě hodinu budu hrát songy na vaše přání. Teď Mabel.
0: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.
5: Be happy.

Box. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss.

0: Kiss.
1: Už jenom necelou hodinu je to na vás, co bude hrát za muziku u nás na Kissu. Jukebox pokračuje teď s Honzou na našem telefonu 210 323 323 a já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
1: A od Honzy už taky vím, že užívá Dovču, takže samozřejmě pohoda, že jo.
2: Chorvatsku, na katamaránu.
1: Jak je tam počasí? Asi vedro.
2: Teď tady je tak 30 stupňů, čerstvě zapadá slunce. Jsme v Marině a čekáme bouřku.
1: Čekáte bouřku? No tak snad bude jenom nějaká malá a neškodná.
2: Doufáme i my.
1: A jak trávíte teď takhle jako večer? Kromě toho, že jsi řekl, zavolám do rádia.
2: Teď jsem si řekl, že zavolám do rádia a poprvé v životě jsem se dovolal do rádia.
1: Tak ty máš ještě premiéru, ty máš zdovolený, ty Honzo, zdovolený máš premiéru, to je super, ano. to je super. Tak já ti rád pustím písničku, ty jsi chtěl cokoliv od Tiesta, takže já něco vyberu, ano. To je jasný. Tak komu všemu pošlem a zahrajem?
2: Chtěl bych pozdravit Jessiku, která měla včera 20. narozeniny. Chtěl bych pozdravit svou ženu Janu, svého švagra Jirku, svojí neteř, budoucí Vanesu, jejího partnera Kubu a našeho kapitána Libora.
1: Ty vás tam jak psů poslyš?
2: Jenom 7. Ještě bych chtěl pozdravit naše 2 čivavy. Máme s sebou 2 psy.
1: I čivavy jste vzali do Chorvatska.
2: No jasně.
1: Ať se podívají k moříčku, viď?
2: No jasně.
1: Mají klobouček třeba, koupili jste jim klobouček?
2: Nemají klobouček, ale štěkají. Štěkají, zdraví.
1: Čivavě, štěkají, furt. Tak já vás taky zdravím všechny a užívejte. Ahoj.
2: Děkuji.

0: Posloucháte Kiss, Jukebox je tady, já vám všem přeju hezký večer a ten večer pokračuje. Jirka vybírá totiž.
1: Ahoj, tady Jirka. U nás konečně po měsíci prší, takže bych si dal něco veselého, třeba Briana Adamsa, Summer of 69, díky.
0: Tak jo, myslím si, že spousta lidí má radost z deště, co jsem koukal, tak třeba, ale nebudou mít moc radost z beskydech. No, někde je to, známe to, že jo, to počasí někdy, co si vyvádí. Tak Brian Adams a jeho legendární Summer of 69

0: soutěžte o dovolenou v Bulharsku. Cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Co takhle vyrazit do Bulharska, pokud říkáte no jasně, tak já říkám není problém, protože tenhle týden soutěžíme o dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style v Bulharsku. Vy můžete vyhrát pobyt pro dva, a to ve čtyřhvězdičkovém hotelu Ralice Aqua Club s All Inclusive. Co pro to udělat? Podle mě docela jednoduchou věc. Běžte hned teď k nám na web kiss.cz a tam správně odpovězte na otázku, která se týká bulharských letovisek, a ptáme se, které z uvedených bulharských letovisek najdete v nabídce cestovní kanceláře Blue Style. Jaká to jsou ta uvedená letoviska, to je právě u nás na webu. Tak vy si ale nejdřív dohledejte správnou odpověď na webu cestovní kanceláře Blue Style, potom připojte váš kontakt, no a čekejte na pátek, který už je tady za chvilku, když je středa večer, protože my v pátek odpoledne po třetí hodině náhodně vybereme jedno jméno, to řekneme do vysílání, a když ten daný soutěžící se obratem dovolá k nám do studia, dovolená bude jeho.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Posloucháte Kiss, Jubox je tady, Naty nás taky poslouchá a dovolala se. Hezký večer ti přeju.
1: Hezký večer.
0: A ty cestuješ někam, je to tak?
1: No, jedu z práce domů.
0: Jedeš z práce domů, což je taková ta jako nejlepší cesta dne, viď?
1: Úplně ta nej.
0: Tak jednak ať utíká a na tu cestu bude muzika, ty jsi vybrala song Žijeme len raz. Chceš ho ještě někomu pustit?
1: No asi všem, kteří se teda taky pouští tou cestou domů z práce. Ať jsou doma co nejdřív.
0: Tak i ty buď co nejdřív, Milana, ty měj se hezky, tady to je, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Středeční večer na Kissu stále trávíte s jukeboxem, ale to už bude brzy konec, protože já tady mám poslední jukeboxový song pro ten dnešní večer.
2: Čau Vojto, prosím tě, postihl bys tam Mr. President Coco Jumbo, jsme tady na dovolený v Krkonoších a grillujeme tady ve stylečku masíčka klobásky a takhle, tak na pohodičku, popíjení pivečka a takhle, díky, čau Ondra.
1: Tak Ondro, hraju Coco Jumbo a proč poslední song? No protože se blíží 21. hodina večerní a středeční 21. znamená časky z parády. Aktuální vydání právě v 9 večer, těšte se na Basslickra. No a hned po Kiss parádě, tím, že je první středa v měsíci, tak k Basslickrovi dorazí ještě Michal Kavalčík a čeká vás Trends Party Live a to hned 2 hodiny od 22 do půlnoci. Tak i nadále užívejte večer s Kissem, Vojta Sklenář se loučí pro dnešek a budu se těšit samozřejmě u dalšího večerního jukeboxu a to zítra v 18:00. Tak ahoj a Coco Jumbo teď!

0: disparada. Disparada. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Basslickrem.
1: Kiss Paráda. Kysáci, ladíte první červencovou Kiss parádu rádia Kiss. Ano, 1. července. Pokud máte středu 21 hodin, tak za chvilku věřte nebo ne, ale rozjíždíme i Trends Party Live s Michalem Kavalčíkem 57. No a pokud máte neděli, tak máte aktuálně taky krásný datum, který se mi líbí, a to je 5. července 2026 a 19. hodinu. Dneska zcela jistě spoustu skvělých hudebních novinek. Já už teď můžu vypíchnout nejnovější Italo Brothers, jejich věc Dynamite. I just died in your arms. Z novinek bude i Ina.

A šetřit nebudeme ani s Calvinem Harrisem, ale než se na něj mrkneme, začneme desátou příčkou, kde je David Bagetta, David Guetta, chcete-li, a náš skvělý song Run Run River, jedna z letošních jmen fotbalového šampionátu. 10, jdeme na to!

byl song pro našeho Angela a Romana Angela. My jdeme na Kisu na první dnešní hudební novinku, což je mistr, který si to tady s náma dával třeba před 15 lety v jeho novince Bounce. A je pravda, že tenkrát to ještě nikdo neznal. A dneska, když se uslyší někde Bounce, tak já jsem z toho úplně vyndaný. Nejbohatší DJ v současnosti, Mr. Calvin Harris, má za sebou spoustu fláků a ten nejaktuálnější, který mu vynese zase celou řadu milionů, se jmenuje Satisfy, takže můžeme taky satisfyovat

Nápora, úplně vidím ten smeták třeba jde na svatbě, jak jedeme bombičky. Ano, na rádiu Kiss pokračujeme v Kiss parádovém klání a na nás teď čeká devítka Paul Keen a Aquagen alias Gino Montesano. To je obrovská ikona rádiového světa a já jsem pyšnej na to, že tohle toho bombardiáka takhle můžeme vystřelit do nebe i v éteru rádia Kiss a dát si jeho tvorbu. No a když budete hodný, napište mi na přes apku rádia Kiss, zdali byste chtěli slyšet i novinku od Aquagena Paula Keena, protože on stačil v pátek vydat nejnovější single. Tak pište a já budu rád, že vám to budu moct prezentovat. Teď aktuální Eternity 9.

Tak prosím vás, tohle je starý Aquagen, no a já vám schválně teď zahraju Aquagena novýho, který vyšel z původního hitu od formace Farao. Ale pozor, já mám k tomu ještě jednu historku, protože v sobotu po Patrikovo svatbě jsem měl tu čest zahrát ještě v Prachaticích na slavnostech Zlatý stezky, kde to bylo krásný. No a po skončení tam na tuhletu skladbičku skákala Tereska Půbalová, kterou chci tímto moc pozdravit. Za mě to je jedna z nejlepších švihadelních skákaček v České republice. Kdybyste se na ní chtěli podívat, tak Tereza Půbalová Instagram, dejte si tam Terinka podtržítko PU jako pů. Ne medvídek pů, ale Terinka pů. A takhle tam je. A mrkněte na její poslední příspěvek, kdy ona skáče na skladbu od Gino Montesana, a.k.a. Aquagena. There is a star. Přímo na tuhle tu písničku, jak se to dělá se švihadlem, jak to má správně vypadat. To je taková švihadlářská škola, neskutečná. Já jsem tu školu taky dostal, moc mi to nejde, ale jsem se na tom švihadlu zabil. Ale mistr Aquagen i sám tenhle ten příspěvek okomentoval a říkal, že v Česku máme nejlepší muziku, nejlepší rádio a nejlepší švihadlářku. Hrajeme There is a star! Let's go! Novinka Aquagena!

takže jedeme si. There is a star. Dneska jako tip na hit vím, že i Ludvánek Soukupu to miluje. A za chvilku pro Ludvánka Soukupu Italo Brothers, ale tohle byl pohled na Farao, There is a star, a taky na Teresku Bubalovou, která je nejlepší švihadlářka v republice. Si vemte, že vezmete švihadlo a skáčete na tuhle tu muziku v rytmu. To je neuvěřitelný. Tak a teď už jdeme na pecku s číslem 8, kde je Milky a David Guetta. Já tomu říkám pracovně tu. David Guetta remix, osmička, první červencová kyspara a dneska Trends Party Live 57 s Michalem Kavalčíkem a se mnou ZJM Basicrem po 10. večerní. Musíte to naladit, kysáci. Michal už to tady rozprostírá, připravuje, bude to veliký. Kyspara.

Okay, David Guetta, just the way you are. A my si teď dáme tip na hit, který bych chtěl věnovat Ludvánkovi Soukupu, protože ten jakmile vyjdou nějaký nový Italo Brothers, už mi to posílá. A je pravda, že kluci z Italo Brothers s Macem máme úžasný vztah a my si posíláme taky s jejich manažerem Svenem Jenningem, kdykoliv něco vyjde, tak už to tady prostě peru. A vzpomínám třeba na jejich velký hity Moonlight Shadow, him, Get Away by a Moonlight Shadow, nebo Galliano. Co je jedny z těch posledních hitů, který jsme tady měli, nebo Jump, Jump, Jump. Jump, Jump, Jump. Vzpomínám na Rave Machine.

ještě mezi tím hraju, nebo hledám Love is... Mám rád kouzlo živýho vysílání, jo? Ještě hledám moji nejoblíbenější od Italo Brothers. Love is on fire, no jak mám od Italo Brothers, nejoblíbenější hodně. A chtěl bych tady poděkovat ještě jednou vám všem za to, jak jste mi posílali hlasy v rubrice Lepší než originál, kde jsem se zúčastnil s hitem Stamp on the Ground, je to rok zpátky. A dostal jsem doteď 98,2%, takže moc děkuju za tenhle ten historický milník a za takový krásný hlasy, který jste mi poslali. 98,2%, moc si toho vážím. A teď Single Dynamite. Původně, schválně, hele, já vás vyzkouším Instagram DJ Basic, napište mi, odkud pochází originál Single Dynamite na Radio Kiss. Kiss paráda.

Blind Ignorance. Jeden z těch 80-kových motivů. A já mám nejradši verzi od Mesh In Your Arms. Tyjo, sakra, ta byla boží, vždycky fenomenální, dokonalá, skvělá. Tak a taky to jsem tam slyšel Bon Joviho Runaway, jo, v tomhletom singloši na začátku. Tak jo, a my jdeme na sedmičku, kde je český Mikolas, taky polský Trips, Hard to be Humble, novinka z minulá, dneska numero 7 na Kisu.

jdeme na šestku. Andrea Bocelli a David Bagetta opět. Kiss paráda. Místo šesté. A to je hit DNA. DNA, mám to rád, je to krásný. FIFA nejlepší hymna 2027. 6, 6, 7. 6, 7.

0: Day. To je moje DNA. Mušálek kávy na Rádio Kiss.
1: Novinka Kiss parády Rádia Kiss.
0: A pozor, teď si jdeme dát jednu hudební novinku. Pro milovníky rakousko-německé krve je tady projekt Vice, který po hitovce Stars a dalších fenomenálních řachanic vydal hvězdu Memories. Ano. Takže vzpomínky jsou tady, pokud máte jakoukoliv vzpomínku, tak ať je jenom pozitivní a krásná, s rádiem Kiss a Kiss parádu, kterou dáváme ve středu po 21. a taky v neděli po 19. hoďce. A dneska krom toho, protože máme první červencovou Kiss parádu, tak si rozhodně dáme i Trends Party Live 57, takže zhruba za nějakých 30 minutek je tady i Michal Kavalčík, který už je tady se mnou v Eteru Radio Kiss a těšíme se na Trends Party Live 57. Live on stage on Radio Kiss in the house. Vice SK. Memories.

Tak a my si jdeme dát jednoho Robina. Miluju Robina Hooda, Robina Schulze, protože tenhle ten bombardiák, vždycky, když na něco hrábne, tak z toho má výborný love. Ale nejen proto, že je šikovnej, ale hlavně kvůli tomu, že on píše fenomenální texty. A když se třeba podívám na jeho nejúspěšnější hity, tak třeba hit Sun Will Shine, tak ten vydělal 15 milionů dolarů. Hit All We Got, 33. A Prayer in C, no tak teď jsme na 70 míčích, jo. Byl nejúspěšnější hit. No a můj nejoblíbenější, no tak to je... Speechless, ano. Speechless! Diskuze. Tak jo. Na Kissu Better Times, lepší časy číslo 5 v Kiss parádě. Radio Kiss is in the house! Tak tady to je, hlasuj na kiss.cz, kiss.cz, kiss.cz, tam to je, neskutečný, OK.

Já chci moc pozdravit Víťu Lesáka, protože ten mě uvedl v pokušení a hlavně mi řekl jednu důležitou věc, že jakmile slyší ten song, tak jsou tam slyšet Clocks. A to je pravda, jako Clocks. A je skvělý, že prostě Víťa Lesák je mi schopný vždycky zavolat třeba i v neděli, když je repríza. večer. Coldplay. No, Coldplay a Clocks taky. Já to tady hledám. Já už je mám, tak pozor. To je úplně ono, co? Když se poslouchá Víťa Lesák, tak je doma. Teď už jdeme na čtyrku. Numero 4. Emily, Ondrej Kandráč, máj, takže byl pozdní večer, první máj. Dáme si. Máj, Emily na KISu číslo 4. Jo. KIS paráda. Místo 4. A za chvilku nová Inuška, kysáci. Nová Ina, ne Dilina, Ina. Bude

pozdravy do všech rodin. Rock My Body, překopanej Saš. Moje oblíbená Love, která se vůbec nehraje teda. Pecka nebo deja vu. To byl taky hit, Deja Vu. Deja Vu, ten se vůbec nehrál, pozor.

0: její novinku, která se jmenuje Vizuvej. Tip na hit i na Kissu. Radio Kiss, DJ Basic, Kiss Paráda. Jdeme na to.
1: Kiss Paráda. Tip na hit.

na bronz vítězku Eurovision Song Contestu Šílenost, ale dokonalost v jednom, zároveň dara Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga na bronzu, Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga na bronzu, tak dostala 91 306 hlasů. Velice dobrý

0: Age uhodne kapelu, kterou teď budeme hrát z nuly na dvojce, vyhrává Zlatýho bludišťáka. Tak a jdem dál. Tak víte, kdo to je? Nevíte, co jste za skupinu, jo? Vojta Skrná zase bude mít juboxech, co hrát, mají novou písničku. Hejo. A nebo... Patrej Falko, Slonovinová věž. Na začátku byla tma. Na začátku je vždycky tma. Welcome, Pase! Jsem jak puberťák, to. Wake up, Ricky, up! Hej, hej, a jdeme dál. Everybody needs somebody! A jo, víte co, prostě skutři! Skutři a jejich novinková věc No Rewind z nuly, dneska berou dvojku. Byla to oprsat vietnamsko-moravské plavkyně, která nám dneska přivodila dvojku. Já jsem teda doufal, že to bude na prvním místě, bohužel ne, nedá se svítit, škoda, škodoucí, no, tak jdeme na to.
1: Paráda. Místo druhé.

No, tak takhle leze krásně podkladovka, když do toho člověk nechce, aby do toho podkladovka lezla. Nevadí. Pojďme si to pěkně uzavřít dneska v rámci kisparádového klání a dát si malou rekapitulaci toho, co jste mohli slyšet. Dneska na pětce Robin Schulz, Better Time, čtyřka Emily, Ondrej Kandráč, Máj, na trojce Dara, Bangaranga, Bangaranga, na dvojce pro dnešní kisparádu Scooter No Rewind a jednotka, stejně jako minulej týden a předminulej, uřadují tam holky a Mark Voss, jejich Party 2026. Původní vlastně originál, doplněný o tuhletu skvělou pompézní záležitost, takže mám z toho velkou radost, že tyhle ty hity tady můžeme takhle krásně rubat v eteru Rádia Kiss. Nezapomínejte hlasovat Kiss Party, kisáci do kisparády, budeme za to moc rádi, kiss.cz, no a tady už to nejlepší z nejlepších, číslo 1. Za chvilku, pokud máte středu, Trends Party Life, už jenom pár minut, za 10 minut, jsme tady za 9 s Michalem Kavalčíkem živě v éteru Rádia Kiss. Kiss Paráda.

0: Dance Party s DJem Basslickrem a Michalem Kavalčíkem. Dance Party Live. Exkluzivně na Radio Kiss.
1: Hey ho!
2: Krásný večer, to už je 10, jo?
1: To už je 10.
2: Bylo 10 hodin. Na všech vlnových frekvencích Radia Kiss startuje pravidelné vysílání každou první středu s názvem Trance Party Live!
1: Hele, a víš, co je hustý, že dneska máme první středu měsíci.
2: A je to prvního.
1: Ano, prvního sedmí.
2: Ano, a jsou tady jedničky ve vysílání.
1: Ano, dvě jedničky. No já mám teda trojky, občas mi přijde.
2: Já mám pocit, že už jdu na čtyřky.
1: Já si musím něco dělat s těma besama.
2: Mluvíme, drazí posluchači, o vrchní části těla, tak my už taky nejsme nejmladší, teda takhle, ty jsi ještě nejmladší.
1: No, ty jsi mládí.
2: No, ano, já už jsem starý fotr, ale tak my zapracujeme na sobě, že jo?
1: Přesně tak, každopádně ten Sparty Love je starší jak ty. Dneska ne 6-7, ale 5-7.
2: Ano, 57. díl a my jsme rádi, že jste si nás po 10. hodině naladili. Krásně to vyšlo, první středa v měsíci, 1. července, nový měsíc. Já myslím, že to dneska poběží jako podrátka.
1: Přesně tak, takže vy, co máte prázdniny, určitě dneska nemusíte jít chrápat, protože zítra někam nestáváte. A proto jsme rádi, že vlastně i o těchto letních měsících, když teda dneska krásně sprchlo konečně, víte, ta bouřka.
2: Nádhera.
1: Mně se líbilo, my už jsme spolu dneska strávili odpoledne a byli jsme se spolu napapat. A já vylezu ven a hledám myšáka, říkám si, kde je. A on tam točí, jak prší. Já jsem říkal, je normální. A pak mi to došlo, že ono asi týden, vyloženě teda v Praze, u nás třeba v jižních Čechách nebo Moravě, tak byla skropená, ale ty jsi byl asi úplně z toho překvapený, jak tady v Praze krásně pršelo.
2: My jsme to dokonce řešili ještě v dopoledním Kissu a dneska opravdu konečně to potkalo střední Čechy, protože já nevím, jak ty samozřejmě na zahrádce si tam pustíš nějakou hasičskou hadici.
1: Mám hasi.
2: Že jo, ty tam
1: no,
2: máš
1: čurat,
2: ty...
1: na zahradu nechodím.
2: Ale... No, ale jakože tam máš kousek hasiče, kamarády,
1: mám,
2: jo. Tobě to pokropí. No. Já jsem dokonce slyšel, že kdysi. Ne, počkej, ale já jsem.
1: Já vím, na co reaguješ, ne, ale
2: ne, ne, to je asi jiný téma, ale já jsem slyšel, že na takových právě těch maličkých městech ano. Nebo v těch opravdu obcích, kde se všichni znají, tak když nedej bože, ta zahrádka nějak schne, tak kdysi za starých času opravdu přijeli hasiči, trošičku tu zahrádku pokropili, třeba za pár flašek, víš, a bylo hotovo.
1: Bylo to tak vždycky a dokonce, když ti netekla voda, tak oni přijeli cisternou, normálně nechali nalejt. To takhle jako, já jsem teda kluk z vesnice, ty vlastně taky tak podobně,
2: ano.
1: Takže já jsem na tohle zvyklý, jako jo, na tyhle ty věci zavoláš, napíšeš sousedovi, došla ti mouka, došlo ti cukr, obejdeš ulici, máš vlastně všechno, včetně 10 vajec a pohoda.
2: A pokud si vzpomínám, tak opravdu poslední dny, ty střední Čechy, ta bouřka, ona normálně, já jsem to koukal na tom radaru, to šlo vždycky, to vypadalo, že to jde na tu Prahu, na to hlavní město a ono se to vyhnulo a úplně to obletělo. A dneska konečně déšť.
1: Kamarádka z Příbramy říkala, že tam prostě vždycky zaprší a všechno je vytopený a měli vlastně tu potopu asi dvakrát za sebou, ale do Prahy to k vám nedošlo. No. A my u nás třeba Český Budějovice, okolí Třeboně včera otevřený okna do kořán, chtěl jsem, aby děti usly dobře, takže to luft. Tu je, že jo?
2: Ano.
1: A ono všude blesky, třesky a nic, jako jo, ale je to různý, jsou to takhle jako krásně, no my by se mohli dělat i rosničky.
2: Ano, rosnička, kaval a DJ Basslicker.
1: Ale počkej ještě, ty jsi chtěl něco říct, že budeme hrát, viď?
2: No já jsem chtěl říct, že už mluvíme dlouho, ale že jsme vám chtěli poděkovat, že jste si nás i v tom vedru naladili a Basslicker vám řekne teda, co budeme hrát.
1: My samozřejmě budeme dneska takhle tlachat, ale vždycky si dáme prostor za mixážní pult, takže já za chvilku na něj vlítnu. Ale chtěl jsem říct, když jsi mluvil o těch hasičích, my jsme byli v sobotu na svatbě Patrika, našeho skvělého kolegy.
2: Ne, pojď to, schovej to do dalšího vstupu, to je na dlouho.
1: Schováme to do dalšího vstupu.
2: Udělej takzvaně teasing, jo, teasing. Pojď.
1: OK, takže kysáci, zhruba nějakých 25 minutek, co tady budeme míchat, tak rozhodně vydržte, protože pak vás čeká informace, se kterou jsme zvědaví, jak vy naložíte.
2: Ano.
1: A teď tomu dodej tu třešničku na dortu, Mišáku.
2: A já dám tu třešničku a okamžitě potom jde jingle, jo?
1: OK.
2: Tak a zatímco si vy tady bude zatímco vy tady budete poslouchat teďka to nejlepší od Trance Party Live 57 v zakonzolí DJ Basslicker, tak já si jdu co zkontrolovat tu svoji hadici.
1: OK, tak jo, tak moc s tím nemáchej. On se říká...
2: Myslel jsem mikrofon.
1: Že, jo, tak chlap, když dvakrát oklepe více jak dvakrát, tak už to znamená, že honí. Je po 10.
2: Dej už tam ten jingle.

0: Zdravíme všechny fanoušky Trends Party Live 57. A já se teďka trošku bojím, co DJ Baselker řekne. Chceme tímto vlastně i pozdravit všechny hasiče a tímto zdravíme na dálku všechny účastníky legendární svatby, kdy Patrik Peltan, náš kolega z ranního KISu, vstoupil do
1: svazu maďarského.
0: Pod Chomout, ano, do Chomoutu, on tam měl kolem krku i tu koňskou hřívu. To nebylo z krávy.
1: Od podkovu, nebo
0: počkej,
1: to bylo?
0: Ne, jak se
1: Chomout, ne?
0: Ne, počkej, jak se říká to, co má kůň kolem krku? Oháňka?
1: Ohambí.
0: Oháňka?
1: Oheň.
0: Počkej, tak mluv, hele, já to se na internet.
1: My máme rádi kouzlo živýho vysílání, ale my jsme před chviličkou vlastně lehce najeli na naše skvělé hasiče a já bych chtěl k tomu říct jednu krásnou věc, protože my, když jsme už přišli na ten statek, kousek u Otína, u Jindřichova Hradce, tak tam byl takový sympatický hasič, jmenoval se Standa. On v ruce držel hadici. Ne tu svou, ale dlouhou, normálně od hasičského vozidla. Párkrát s tím jako zatřásl a ano. Najednou kysáci, ono to stříkalo úplně všude. Prvopočátek byl takový, že stříkal na střechy. Pak stříkal na květiny.
0: Aby jsme jaksi schladili prostor celé svatby.
1: Už jsi zjistil, jak se to jmenuje?
0: Ne, prosím tě, Oháňka to není, no.
1: Oháňka, dobře, tak prostě měl na sobě nějaký ten Chomout. Každopádně, my jdeme dál právě na toho hasiče, který chladil střechu a všechen ten bordel z střechy začal padat na ty krásní
0: bílý stoly.
1: Všude náležitý tam ta tráva, bordel. Ano, mech. Neuvěřitelný mech. A teď ta vůně jako toho mechu 10 let zrajícího na té střeše, jo. To bylo neuvěřitelný. Pozor.
0: Já myslím, že to bylo 25 let, člověče.
1: Ale potom přišel tady ten můj milovaný brácha, Michal Kavalčík, a dostal nápad, že pan Standa bude stříkat normálně na tu plochu a my do toho budeme lítat, respektive on. On jakožto první chtěl být schlazen, protože v sobotu bylo nějakých 39 stupňů, 40, ano. 41, padaly ano. Teplotní rekordy.
0: A ještě musí říct, že on na začátku tam měl takový ten filtr toho rozpršovače, že? To dělalo jenom takové kapičky a bylo to velmi příjemné.
1: No ale on potom ten filtr vyndal.
0: A pak ho takzvaně otočil na druhou stranu.
1: A dopadlo to tak v neskutečnou cákačku, protože náš myšák vlítnul nejdřív sám, pak se mnou. Potom ale, když byl totálně mokrej, tak přišli na řadu, tam bylo spousta krásných děv v modrých šatech, protože jsme potom zjistili, že vlastně styl barvy Patrika byla modrá barva, to jsme zjistili na místě a měl naštěstí 18 košil v autě.
0: Já naštěstí modré kraťasy.
1: A trenky taky modrý.
0: Ano.
1: No ale on tam začal tahat ty družičky na ten taneční parket, respektive na tu louku, která byla totálně sákaná. Vemte si, holky, úplně nový šaty.
0: Bez podprdy.
1: Vysmátej Michal, Standa, hasič, absolutně střízlivý hasič, který tam cáká, stříká a ty holky ječely.
0: Ano.
1: Bylo to krásný.
0: Nádhera. Myslím si, že se Patrikovi a Míše ta svatba velmi povedla.
1: Ale ono to tak gradovalo, protože pak tam vlítla Míša Dinhová s růžovýma šatama, Magda Vronková totálně, ale pozor, pak tam byla jedna holčina s dobrým podprsím, kterou bral přítel, takže my jsme viděli úplně vše, co jsme chtěli.
0: Ano.
1: A dopadlo to tak, že přišel i nějaký mladý pár, který během stříkání Standy se líbal.
0: Ano.
1: Já jsem si říkal, abych tohle životě chtěl zažít.
0: Mám to natočený a víš, tohle musíme dát taky ještě na Facebook, protože to byl tak nádherný moment toho opravdového spojení, kdy oni byli šťastní, Páťa byl šťastný, Míša byla šťastný, všichni byli šťastní.
1: Myslím, že to tam stříkalo úplně na všechny strany.
0: To byla vlastně mokrá svatba od začátku do konce.
1: Ale pozor, jsme v Trends Party Live 57. Ono to totiž pokračovalo. Všude louže a najednou já se podívám a Michal leží pode mnou a v těch loužích plave kraula. No kysa, to už si dával na sítě, ne?
0: Jo, to už je venku, to je strašná ostuda.
1: Totálně sákanej, totálně mokrej. A aby toho nebylo málo, člověk se jde jenom vyčurat a vrátí se. A najednou Miša Kavalčíku, ne, že by se byl někde usušit, ale on byl v sudu. Kysáci, on byl normálně v takovým tom retro krásným sudu, který se dává na těch vesnicích, kde třeba i já bydlím, pod okap. Takže plný sud studené vody. A Michal v něm seděl.
0: Ano, nebo a já jsem teprve včera zjistil, že Patrik Peltan skočil pro svůj šampon, který měl na pokoji hned 10 metrů a ještě by umyli pod tím okapem vlasy.
1: Tak to bylo Patrikovo šampon a vím, že ta studená voda s ledem, že za to mohla Míša Dinhová.
0: Míša Dinhová. No, takže moc krát děkujeme. My děkujeme za pozvání. myslím si, že se brzo uvidíme s Patrikem ještě někde v klubu, no.
1: Hele, takže ty jsi vlastně byl půlku svatby více jak mokrej, ale umytej jeho čampon. Neuvěřitelný, takže já jsem musel říct, že tohle to byla opravdu svatba krásná, kterou jsme si užili.
0: Ano.
1: Já jsem čural smíchy od rana do večera, bylo to fakt fenomenální.
0: Moc krásný, moc
1: takže
0: krásný.
1: Bychom chtěli tímto zahrát všem hasičům. Máš něco na srdci, Mišáku?
0: Já bych, hele, dej tam něco svěžnějšího, jo, říkal jsi, že tam dáš nějakou novinku. Tak pojďme to všem těm hasičům věnovat.
1: Já bych to dal samozřejmě, ale teď jdeš za mixáží.
0: Jo, počkej, teď už jdu já, dobře. Tak já tam dám jednu novinku, jo? Dáme tam Armina?
1: Dáme Armina. Michal Kavalčík in the mix, Trends Party Live 57. Můžete čekovat sítě, důležitý, Instagram nejkrásnější kluk, tam uvidíte všechna tato videa.
0: Ale hlavně, prosím vás, je to i na KISSu, jo? KISS.cz, Instagram KISS, Radio KISS, tam to všechno najdete.
1: Mrkněte a
0: Volume doprava.
1: Volume doprava.
0: Hasiči, ahoj!
1: Co jste?

0: These are a few of my favorite regrets. Ketamine.
1: Sex.

0: Radio Kiss 57, za konzolí Michael, na druhé straně DJ Baselicker a pozor, teď už tady, kousek před 11, nejsme sami.
1: To je neuvěřitelný, protože my jsme o něm před chvilkou mluvili, věnovali jsme mu asi 7 minut času.
0: Jak je ta hláška, že my o Vlku a Patrik za humny, nebo?
1: Prosím tě, Patriku,
2: nazdar,
1: Patrik
2: Pelta, čau.
1: Náš ženáč.
0: Co ano, tu, co počkej, tu dělá? Ale to je poprvé, kdy je vlastně ženatý v Trends Party Live.
2: Ano, tak skutečný. Já jsem tu moc krát nebyl, že jo, tak ono je to počkej, vlastně po druhé, po třetí.
0: My jsme Patrika vlastně, počkej, Páťa to ještě vlastně nehrál.
2: A to nevadí.
0: My, no tak máš, tě... červe, máš v srpnu čas?
2: Jasně, dáme.
0: Dobře, fakt? Počkej, jasně, podívej se.
1: Kolikátý to je?
0: To musíš mít ve středu, nemáš
1: kse. Jo, 5. srpna.
2: Jo, dáme, srpna. Ale není problém, tak, chlapci.
0: No, máme hosta.
1: 58, Patrik Peltan in the mix.
2: Ano, oh yeah.
1: Ale my jsme to tak přivolali, protože my jsme, Páťo, mluvili asi tak 25 minut naspátek o tvé úžasné svatbě.
2: A já jsem vás zrovna slyšel, Vašíku, a já jsem si něco zapomněl v rádiu v kanceláři na zítra na ranní kys a říkal jsem, hele, tak když už jsem v tom autě, tak se za váma stavím. Hele, tak to vyšlo hezky.
0: A přinesl nám ještě takové jako no, koláčky, no, ale já mám pocit, že už od té soboty to se asi
2: no,
0: nebude dát víc.
2: I byli v lednici.
0: No, ale nevím, Páťo, kdybyste aspoň dal do mražáku, no.
2: Něco po nich leze, viď?
1: Hele, ale je pravda, kluci, že my jsme si opravdu fakt tu tvojí svatbu a tvé Míši užili takovým stylem, že jsme byli, já jsem asi v životě nebyl víc vystříkaný.
2: Od hasičů ještě ke
0: jenom,
2: všemu.
0: Jak jsi slyšel, že jo, mluvili jsme o hasičích a...
1: O Standovi. Standa se jmenoval,
2: Standa,
1: ne?
2: Ano.
0: Nejlepší nápad. A prosím tě, co přišlo od nich, nebo tak nějak ty si to s nima konzultoval?
2: Ne, tak já jsem od dobrovolných hasičů a kluci jezdí vždycky na každou svatbu toho daného hasiče a vždycky se mě ptají, nebo ne mě, ale nějakýho toho hasiče ptají, jestli chtějí jako auto nějaký velký. Říkám, jo, kluci, vemte 108 a 40. A potom jsem tam byl tak jako hic a kluci, nepokropíme to trošku? Já říkám, kluci, to mě zrovna napadlo, dáme to, prosím. No, ale tak to vzniklo.
1: Jsem říkal, že jsem měl vystříkaný výfuk od auta taky, tak nevím, co s tou hadicí tam dělá.
0: Ano, on totiž parkoval kousíček. My jsme tam pak ještě s Romanem dělali, že jo, ty zkoušeli jsme sílu toho, ano, ano, jak toho ano, proudu, je to je hustý. Něco neuvěřitelného, pokud ale... to nedáte mezi nohy, tak to neudržíte.
1: Ono pod klukama bylo vysoké napětí, já jsem měl od vás, já měl o vás strach.
2: Ano, proto Michael to drží většinou dva, když si všimneš u nějakého požáru, ano, jeden drží tu hadici, vzadu, protože ano, je to strašný tlak.
0: A mně vlastně nedošlo, protože oni na mě taky křičeli, Michale, bacha na to vysoké napětí.
2: A
0: já říkám, ježišmarja, vždy... Ale ne, jako, víš co, mně vůbec nedošlo, že by ta voda asi šla až ke mně po tom proudu, víš? Jako teda, myslím, ten proud
1: po té vodě. Kdyby to bylo Rilsko normálně.
2: To by byl virál.
0: Kavalčíka kleplo, kolik to má ten stožár, kolik tam může být těch...
1: Tisíc něco.
0: Tisíc wattů, voltů.
1: Hodně, no, zjistíme.
0: Ale konečně bych byl nabitý, jako víš, úplně na deseme dopředu.
1: Ale ty jsi měl jako opravdu nabitou svatbu, protože musím říct, že pan farář, si to můžu říct, přijel normálně s luxusním vozem.
2: Ano.
1: Značky T. Jsou Tanga a pak je...
0: Já musím říct ještě historku. Já jsem se totiž asi 300 metrů před tvou svatbou převlékl, že jo, abych tam přijel prostě krásný. Jo, jo, jo. Takže z toho zapoceného auta a tak dále jsem se převlíkal a viděl jsem v dálce, že jede americké auto Tesla Model Y, že jo, vypadal moc krásně, a viděl jsem za volantem takový ten pidi bílý límeček.
2: Ano, ano, jak má
0: s tím černým, jako že jo. A já říkám, moment, pan farář jede v Tesle Y?
2: To je frér,
0: a to jsem ale pořád nevěděl, že to je ještě tvůj farář, jo? A představte si, kysáci, my potom stojíme na tom krásném slavnostním obřadě a tam stojí ten řidič právě tohohle vozu a oddával Míšu s
2: Patrikem. No, ale on ti nabídnul, že se můžeš píchnout do kostela normálně pro dlužku.
1: A Patrik nám potom řekl v finále, jak to dopadlo.
0: Ano.
2: Jak to dopadlo?
1: Ty to nepamatuješ?
2: Nevím, co.
1: Pan farář je...
0: Vyhodil pojistky.
1: Jo! No řekni nám,
2: ano,
1: Bože.
2: Ano. On se...
1: On vás oddal.
2: On nás oddal, potom slíbil, že se odpoledne vrátí, no a byl tam nějaký problém se zásuvkou někde a tak trošku vypnul půlku vesnice.
1: Zapojil si Tesu do zásuvky a řach a byl bez problémů.
2: Ale za to nemohl, to byla nějaká chyba.
0: Hlavně, že Páťa s Míšou to měli krásně.
2: Já jsem moc rád, kluci, že jste tam byli. Děkuji tobě, Vašíku, ty si musel potom na nějakou akci, ale byl tam dlouho,
1: člověče. Slavnosti Zlatý stezky ke konci od 11, ale nechtělo se mi.
2: Takže moc děkuju, že jste si udělali čas, že jste dorazili. Bylo to skvělý. Nezapomenutelný.
1: Bylo to krásný, Patriku. A protože jsme v Trends Party, dneska mluvíme o hasiči. Tvoje nejhezčí historka ze svatby třeba, nebo co? Na co se vzpomeneš, když se řekne tvoje svatba?
2: Nikdy nezapomenu na to a myslím si, že kdo měl svatbu, tak mi může potvrdit na ten moment, když jsem čekal u toho oltáře. Bylo teda asi 200 stupňů a teklo ze mě úplně všude.
1: Jo, jsme to cítili.
2: A když se objevila takhle spoza toho rohu, ta moje Míša vedlý tatínek, teďkon Tchan, a nezapomenu na to, jak se mi prostě spustily slzy, protože jsem cítil na tohle a říkal jsem si, ježiš, tý holce to tak sluší, beru si tu správnou ženu. To je ten moment, na který nikdy nezapomenu. No a potom samozřejmě na Michaela, na Kavalčíka, jak se tam válel v kaluži a plaval kraula.
1: Hele, mě by chlapi zajímala jedna věc, teď máme po 11 už skoro, ale když vlastně ty čekáš v tom horku na tu svoji nevěstu a teď vidíš tu krásnou ženu, jestli třeba někdy někomu stalo, že se ženichovi postavil z toho, že když jí jako když jí viděl, víš?
0: Ano.
1: Já...
2: Tak ženich je v pohodě, kdyby se postavilo někomu něco jinému z těch hostů, to ano. Nebylo blbý.
0: To mě napadlo Ford, jako... když se postavil farářovi, že jo? Hele, asi půjdeme zase hrát, viď Václave?
2: Kluci, dejte
1: já nevím, jestli teď nenabíjí, aby nás neposlouchal. Friends Party Live 57.
0: A děkujeme za návštěvu, Páťo.
1: A pozor, za měsíc 5. srpna, tohle to hováno naše
0: bylo. Bude live. Okay,
2: počítám s tím,
0: těšíme se. Kamaráde.
1: Já se trošku bojím, že poslední tři Friends Party Live jsou diskuzní kroužek.
2: A budu hrát v poradkách.
1: Bude,
0: ty fogo.
1: Fakt?
0: Objednávám kamery, bude
2: pozor,
0: to live.
2: Jestli pozor. Máš boratky, Michael, máš je, vy?
0: Ne, ne, já ne, my ne. Budeme za kamerou.
1: Patriku, ale jedeme živě, jo?
2: Dobře.
1: Takže znova, Kysáci, 58. Trends Party Live, příští měsíc 5. srpna 2026. Patrik Peltár, boratka.
2: Děkuju.
1: Uděláme promo na to.
0: Ahoj. Díky moc za návštěvu. Čau.
2: Čau.

0: Je se asi Trends Party Live 57. Na 58. se opravdu těším, Mišáku.
1: Ano, já taky. A jestli fakt sežene ty boratky, já normálně seženu ty kamery a uděláme další liveko, jo?
0: Beru, dáme to dohromady. Každopádně já se ještě jenom podívám tady na naší apku Rádio Kiss, protože spousta z vás píše, tady napsala třeba Terka, že úplně nadšená z toho, jak ta Trends Party Live rozkvetla, jaký jsme udělali posun za těch 57 dílů, že nám to počítá, že v prvním díle jsme mluvili dohromady nějakých 18 minut a to jsme zvládli během první půl hodiny, ale že nás strašně ráda poslouchá a že u toho fakt jako nic nedělá, protože si sedne a poslouchá naše hlasy. Teresko, moc děkujem.
1: Já musím říct, že jsem nedávno zavzpomínal nad YouTubem na naše začátky, kdy jsme ještě vlastně hráli v tom našem normálně originálním studiu, protože my vás už teďka pro jistotu v Trends Party Live vždycky zdravíme z vedlejší, říkáme tomu studio číslo 7, které je za většíma, širšíma zdma, děkuji. Ano. Prostě jsou tady větší a lepší cihly a lepší překlíčka, nebo jak se tomu říká?
0: Sádrokarton.
1: Takže my už vás teďka zdravíme, ale já si vzpomínám, že tehda ještě, víš co, já jsem nebyl vybaven žádnýma bednama, tak jsem mému synovi čornul takovéto velké GBLko.
2: Brutální.
1: A to byla ta naše velká, ona měla ještě ty blikačky kolem, tak jeden z těch prvních, myslím, 3 dílů jsme měli tenhle ten odposlech, kdy jsme si pouštěli normálně ve studiu úplně totálně na plný pecky to, co jsme vlastně hráli vám, a schválně se na to potom podívejte, kysáci, když zadáte Trends Party Live 1, 2, 3, tak se podívejte, jak takový dva neskušení kluci, vypadalo to tady jak v tanku, bordel neuvěřitelný, ale prostě to byly ty první díly.
0: My jsme zrovna paradoxně včera, moje děti tě milujou a oni teda koukají Káju Bambuláček a tohle a... A teď včera přišel syn a kouká furt na Berušku, od lepší než originál, jak si zpíval, s Petrem Vojnarem, takže já jsem to včera viděl asi 24krát, Beruška, jo, a potom, já chci Míšu, jo, prostě už on je šílenec na sekačky, takže my pouštíme sekačky, ale ty velký, jak sečou trávu, ráno mu dávám mlíko, on kouká na sekačky. No a teď prostě, já chci strejdu Míšu. No a včera jsme právě koukali na Vraťme svět na parket, kdy to ještě před Trends Party Live, my jsme díky Vraťme svět na parket začali Trends Party Live.
1: Ano.
0: Takže ty jsi tam byl oholený a měl si paruku, černý vlasy a můj syn řekl, to není Míša, tatínku, ty mi kecáš. Je to, jsem musel vysvětlovat, že jsi byl o 5 let, počkej, co o 5, o 6, o 7 let mladší.
1: Ano. A to, že je to, bylo... to je tak, když jsi chtěl zachránit ten set aspoň nějakým hereckým výkonem.
0: Ano.
1: Já jsem ještě teda mixoval z laptopu, vzpomínáš si, já jsem neměl konzoli, takže všechno jsem tam míchal prostě v tom počítači, v tom šíleném programu, kde jsem neměl ty čudlíky a doleva doprava, no to byly těžké začátky.
0: Ale byl to krásný čas, který vlastně pokračují dále na Radio Kiss. A já si fakt vážím toho, že už tolik let tady spolu takhle trávíme ty první středy měsíci a nejen to, protože my se samozřejmě vídáme i dál a dál a je to moc hezký a opravdu ti za to děkuju, brácho.
1: A já bych chtěl teďka, Václave, říct, že my půjdeme opět na další muziku, teďka je za konzolí Václav a pozor, pokud s náma ještě opravdu chvilku vydržíte do té půlnoci, tak vám řekneme historku jedné takové kouzelné krabičce, o jednom kouzelném dárku, kdy málem DJ Basslickerovi vypadaly hrůzou všechny vlasy, protože si Michael z něho udělal takový malou legraci.
0: To je pravda, kamaráde.
1: Počkejte si na to.
0: To byla velká...
1: Za chvíli.
0: Velká regra...
1: Na vlnách Rádia Kiss.
0: DAB+, slavte. Velká regra... Demra.
1: Pojď, pusto.

0: Václav, Michael a my vám přejeme nádherný středeční večer, první středa v měsíci a jsme rádi, že ladíte to nejlepší z Trance Music.
1: Ano, my se blížíme ke konci, za chvilku je tady půlnoc, a po půlnoci vlastně Patricie bude mít svátek, tak hrajeme Patricím. Ale každopádně, ty jsi tady naťuknul jednu věc, která mě málem stála infarkt a zároveň nevím, co úplně všechny nervy. Já to řeknu, ty to dokončíš.
0: Ano.
1: Protože jsme o tom tady mluvili, díky našim posluchačům se mi letos splnil sen. Ten sen by byl dokonalej v tom, kdyby si tam mohl být ty, Bráško, ale protože nemůžeš.
0: Věř mi, že mě to strašně mrzí, ale my to jednou vymyslíme. My jsme tady vždycky měli sen, že se oba dva podíváme na ten legendární Tomorrowland a prostě vememe stany a spacáky, necháme je vyprat, aby tam nic nesmrdělo a prostě prožijeme krásné 3-4 dny tam někde, co to je, sever nebo kde
1: Belgie.
0: To je, Belgie, na Belgii. Severu skoro, že jo. Ano. Ale tentokrát ten sen se splní aspoň Václavovi a budeš vyprávět.
1: A já chci moc poděkovat, protože díky Petrovi a jeho bandě mi bylo umožněno sehnat lístky a fakt úplně fenomenálně. No a oni kluci bydlí na Moravě, tak jeden z těch jejich party je kamionák. No a protože já jsem potřeboval ty lístky nějak dostat k sobě, abych nemusel na tu Moravu pro ně, tak kluci mě přivezli kamionem na recepci Primy, recepci Radia Kiss. A já volám Mišákovi, prosím tě, kámo, na recepci Primy. Tady budu mít dva lístky na Tomorrowland v krabici. Mohl bys si mi je prosím tě vyzvednout? Samozřejmě, strašně drahá záležitost. Je tam taková krabice, nápis, moje jméno a já jsem se bál, aby to náhodou se někde nestratilo.
0: Ano.
1: No a teď můžeš pokračovat ty.
0: No a samozřejmě to by nebyl Michael, že jo, kdyby něco pro svého rádiového bráchu nevymyslel a tak jsem mu namluvil takové hlasovky, kde jistým maličkým hereckým výkonem jsem ho trošku přesvědčil o tom, že Václave, nevím, co se stalo, ale prostě tenhle ten balíček, nikdo o ním nic neví. Paní říkala, že ho ano, někdo přines, že ho zapsala do knihy, ale že v té místnosti, kde schovávají všechny ty dary a tak dále, co mají někomu předat, ten balíček tam není, no a nechal jsem ho 15 minut vycukat.
1: Já jsem se totiž bál, že to poslali třeba do reality show Are You The One? Někam to tam šoupli. A ono to zmizlo, protože ona ta krabice úplně neměla být zavřena, že se stačilo do ní podívat. A ano. Teď vidíte, protože Tomorrowland má každý rok jinou grafiku těch lístků, a to není jako lístek. To je normálně Leporello, tam obrázky, funkční blikačky, takže teď vidíte to logo Tomorrowlandu a já. Kamaráde, mě tak polilo horko, já jsem zrovna v tu chvíli řídil, Českých Budějovicích musel jsem si zastavit, nadýchnout se a řekl jsem si, a mám po srandě.
0: Naštěstí asi po 15 minutách jsem mu poslal takovou fotografii, kde držím právě onen balíček v ruce s takovým tím vysmátým úsměvem, chy, to máš za to. No a Václavovi se ulevilo.
1: A včera mi krabičku předal, takže já moc děkuju, krabička.
0: No ale
1: je doma.
0: Počkej, víš, co by bylo moc dám, moc hezký? Že by si mohl opravdu udělat na Instagram takzvané otevření,
1: ano.
0: Že by tě někdo natočil. Ty bys nám to, když to do minuty 30 stihneš, tak to můžeš dát na Reelsko.
1: Tam jenom minuta 30 na Reelsko.
0: No, jako musel bys tam dát potom nějaké nové video. Myslím, že tam je nějaký prostě.
1: Co když vydržím 5 minut, tak to tam nemůžu dát.
0: Nevím, ale pojď, natoč nám takový ten unboxing.
1: Natočím
0: jak
1: unboxing.
0: To vlastně vypadá, protože opravdu každá ta krabička každý rok má úplně jiný systém a otvírá se zleva, zprava. To jsem zvědav, jak to tentokrát, kde tam ten pásek ti vyjede.
1: Já to natočím ve finále, jsem to ještě nerozbalil včera,
0: super,
1: jsem tu krabici.
0: A to je dobrý, hodil. Že to je výborný, nevím, to mám radost, ještě. To mám radost.
1: Takže já dneska opravdu, nebo zítra, dám, dneska už ne, protože je skoro zítra na to mrknu, označím tě a mrkneme na to, kamaráde.
0: Na to
1: ale
0: těším.
1: Opravdu myslím jednu věc, že příští rok pojedeme spolu na ten Tomorrowland.
0: Přijedu, já jenom tady na moji omluvu, proč letos s Václavem nemůžu, můj letos syn slaví přesně v to datum, prostě narozeniny, jo? Ale teď to jsou 8. narozeniny, dobře, na 9. budeme spolu na Tomorrowland, ano. A zase na 10. už budu se synem.
1: Jasně,
0: dovolíš
1: tak
0: mi to?
1: Já zkusím vyjednat, že by ten Tomorrowland šoupli. Oni jsou teda dva víkendy, já teda chytím ten druhý víkend, ale kdybychom letěli nebo jeli o týden dřív, tak to stíháme.
0: Dobře.
1: Takže příští rok si vybereme ten jiný datum, aby jsme to stíhali
0: ano,
1: všichni.
0: Prostě takhle vždycky obrok. Jednou budu na narozeniny syna a jednou budu s tebou, jo?
1: Tak krásný. Každopádně super. Je to hezký, že to můžeme kysáci prožívat takhle s váma a doufám, že i nějaký Češi, nejen ti kluci z Moravy, ale spousta Čechů, že tam s náma bude a budeme moc zapařit a užít si to, protože to
0: a já se těším. těším, až zase budeš potom v srpnu vyprávět, jaký to bylo.
1: No,
0: to,
1: no jestli tam nezůstanu v té Belgii, protože já jsem si říkal, hele, tak člověk si to užije 4 dny, prostě tvrdý party, skvělý, pořádný, no tak jako, těším se na to, doufám, že 10 kilo dám dolů a já ti přivezu sebou nějaký prezent.
0: Prezent. A samozřejmě očekáváme, že na všech instagramových účtech uvidíme DJ Bejslikra, jak vstupuje a jak ho kolegové DJové zvou nahoru a on tam s nima dává svůj set.
1: Tak kámo, jako back to back s Armin van Burenem nebo s Hardwellem. Tak
0: ty to dokážeš, ne?
1: No nevím.
0: Máš kontakty.
1: Jsme se s Arminem, je pravda, že jsme se potkali, je to tak 12 let zpátky, když byl v Praze, tak to bylo moc hezký uvidíme, ale já se, víš co, to je takový sen.
0: Hele, třeba se potkáte tam někde na toaletě, jo, nebo něco takového, no, přesně, umíjeme si ruce.
1: Hele, tak čural jsem na záchodě s ATB-em, s Kate Tracidem, to je pravda, a se Sešem. To jsou vždycky kluci, jako ne, že bych jako si to tam poměřoval, ale jsme se bavili. Tak co, jaký máš tracky, no, ale dobrý, já teď znáš to, že jo, 3 hodiny za mixem potřebuješ se vyprázdnit, takže ano. Tam minutu dvě kecáš, tak jako probereš to na záchodě spoustu. A my spolu taky občas jsme hezky na záchodě.
0: Každopádně. Ještě hrát, stihneme něco nebo už
1: no,
0: ne?
1: No už bude půlnoc.
0: Jo, počkej, takže musíme Lukášovi, dneska je tam, myslím, Lukáš.
1: Já si to ještě ověřím. Každopádně, ano. Já chci moc poděkovat. Dneska jsme si teda fakt jako krásně popovídali.
0: No, omlouváme se, vlastně slyšeli jste první Trends podcast. Na vlnách Rádia Kiss, další díl opět první středu v měsíci srpnu.
1: Ano, Lukáš Bláha dneska. Takže Luky, já už, jo, on nám tady má. Luky, čau.
0: Čau.
1: Hele, ale je to vlastně pravda, že my jsme se o tom bavili poslední dvě Trends party. Protože my, když zvedneme mikrofon, my bychom si fakt rádi povídali. Sami jste viděli podcast Michal Kavalčík, YouTube kanál, ano. Podcast Fenomén. Krásný. To je taky neuvěřitelný. Já když prostě potřebuji zabavit děti na 1 hodinu a 50 minut, tak jim pustím
0: ty
1: podcast.
0: Ty to pustíš, ne.
1: Pustím, hele, a oni čumí. Oni sedí, koukají. Tatínek, strejda Míša. A mám klid 1 hodinu a 50.
0: Vidíš, to jsem ještě nevyzkoušel.
1: Tak to zkus.
0: Dobrý.
1: Trošku no. Dospělácký děti. No, tyhle moje ještě to hltaj. Počkej. A pak za 10 let. Ježíš, zase ten táta, strejda, pněte
0: to někdo. Tati už to pěkni, přesně.
1: Důchodci, zbyšku, ctěrona. Každopádně teda, tak já ti chci popřát hezký červenec.
0: Ano, já tobě taky. Doufám, že budeš natáčet všechno, co se bude dávat, jo.
1: Budu natáčet.
0: Doufám, že budeš označovat Radio Kiss, kamaráde.
1: Budu.
0: Protože my to všichni chceme vidět.
1: Budeme označovat
0: úplně. Promiň, ještě připomeň datum, kdy odlítáš. Nebo odjíždíte autem, promiň.
1: Jedu tam, hele, počkej, já si odevřu diář.
0: Ano.
1: Od 23. července, čtvrtek, až 26.
0: Super,
1: července.
0: Super, do neděle, pecka.
1: Do neděle, takže Tomorrowland live, Instagram DJ Bejslikr, DBASSOLOICKR. Samozřejmě označení mýho bráchy, nejkrásnější kluk, nejkrásnější kluk. A Kiss Radio Kiss, takže tam všechno bude Tomorrowland live, tady z pozice takového jednoho vesnického burana z Kissu.
0: Děkujeme, že jste byli s námi, tohle byla 57. Transpart live.
1: A 58 Patrik Boratka.
0: No, těšíme se.
1: Tak Lukáši.
0: Tak Lukáši. Lukáši. 5, 4, 3, 2, 1. Dobrou noc.
1: A řekněte prdelka. Pusto.
2: Tak já to půjšťám, odbyla půlnoc a jdeme zase hrát podle vás. Skvělou noc vám přeje Lukáš.
3: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech rádi.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: To si pište, že to tak bude i ve čtvrtek 2. července, kdy vás od mikrofonu moc zdraví Lukáš Bláha. Doufám, že budete mít pohodovou noc ze středy na čtvrtek. No a dvě možnosti, jak ovlivnit náš playlist, ty jsou stále k dispozici. Buď skrze telefon 210 323 323, to je to správné číslo, a nebo mobilní aplikace. No a tam jako první zareagovala na moji výzvu Zajda.
2: Čauko, zdravíme všechny, co mají dneska noční, první v tomhle týdnu, zítra poslední. A přáli bychom si zahrát nějakou pěknou písničku od skupiny Roxette a bylo by to do KHčka, do Chodova a k vám do rádia. Díky moc, mějte se, čauko, Zajda.
1: No tak to je pohoda, dvě noční za noc. Kéž by to takhle bylo pořád, co? Věřím. No tak od Roxeťáků, já myslím, že stylově si nemůžeme dát jinou pecku, než tu o hvězdách. V noci nám svítí, tak ať svítí i krásně na vaše cesty. Hezkou noc.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: co slyšíte, jsou druhé červencové noční juboxy na KISSu. No a když jsme u těch číslovek, já zdravím prvního volajícího, v tomto případě volající na číslo 210-323-323, což je Pája. Ahoj!
1: Ahoj, Luky, krásnou noc, vlastně ono už je starné jedno ráno.
0: Je to tak, už jedeme noc ze středy na čtvrtek. Ty jsi říkala, že máš mimo éter takovou zajímavou kombinaci v tuto chvíli. Pověz, co děláš?
1: No, ale sluchátka, jak poslouchám KISS a koukám na fotbal.
0: Tak to je naprosto skvělý.
1: Na nějaký 4 hodiny stávám, tak to je skvělý, jo.
0: No, to ti budu teda držet palce, ale je pravda, že ten zápas je hrozně napínavý mezi Belgií a Senegalem. Evropané totiž vyrovnali těsně před koncem. Ze stavu 0-2 na 2-2, je to tak? Ano, já tě slyším krásně, jsi tam? Slyšíš mě? Pájo, ty jsi nám vypadla. Tak Pája asi z toho fotbalu vypadá to, ale naštěstí se podařilo připojit zpátky. Pájo?
1: Mě to vypadlo.
0: No jo, Pájo, prosím tebe.
1: Hele, no,
0: ty tak držíš palce Belgii, podle mě, že ti to takhle ti to vypadlo. Nevadí, hele, jsi naštěstí zpátky, povídej, co si dáme a komu to zahrajeme.
1: Hele, bylo by to od Holek Kolotoč.
0: Mhm.
1: Já už vím, že jsme se s tou osobou rozloučili, ale já bych jí chtěla zahrát tuhle písničku, že na ní budeme furt vzpomínat, že bude chybět. Všichni ví kdo.
0: Ano.
1: A brečím ještě furt, takže to je stejný a pak to bude pro vás. Proto je hlavně, že jsem si konečně po nohy době dovolala.
0: Děkuju.
1: A tak jako všem kysákům a kysáčatám.
0: Jasně, no tak jo.
1: A jako
0: tak...
1: říkám, bej snikr, kdo nepaří s náma, paří.
0: Přesně tak, přesně tak. Ty u toho paříš fotbal, jak už jsem zmiňoval, Belgie dala na 2-2 těsně před koncem.
1: Tři minuty před koncem, no.
0: Tak. Vypadalo to, že...
1: Sundám brejle, že jdu spát, ale tak napínal, že...
0: Africký tým do toho pořádně šlápnul, teda od začátku. No a teď je prodloužení, 100 minuta, jestli dobře vidím. Tak prosím tebe, dál si to užívej ten fotbal a já určitě vám ostatním, které to vůbec nezajímá, určitě ještě v průběhu dnešního vysílání prozradím, jak to dopadlo. Tak jo.
1: Ale v jedno ráno je další fotbal.
0: Ano, no ve dvě. Domácí Amerika, Spojený státy hrajou. Tak ale to už běž spinkat, protože ty už ráno vstáváš. Nezapomeň na to. No
1: můj
0: tak jo.
1: Senátor firmy, teda můj 12-letý, mi říkal, že má budíka, tak jsem není zvědavá.
0: Tak to jsem taky zvědav. No tak jo, Pájo. Měj se nádherně, přeju ti dobrou noc.
1: Ahoj.
0: A hlavně, ať se ti krásně vstává. Ahoj.
1: Ahoj.
2: KISS.

Krátce před půl jednou je s vámi KISS, v kalendáři už 2. červenec, tak se pojďme podívat na zajímavosti s ním spojené. Je Mezinárodní den proti zapomínání, doufám, že se vám to bude dařit a neopomeňte dnes popřát k svátku patřícím. Kulaté padesátiny má hokejový brankář Tomáš Vokoun, dvojnásobný mistr světa, a velká vzpomínka letí tam někam nahoru, protože hned dvě obrovské osobnosti hudební naší historie, hlavně československé, přišly na svět právě tento den 2. července v roce 1947. Ivon Přenosilová a ještě o 15 let dříve v roce 1932 taky Valda Matuška. Proto vás zdravím i na chalupy, kde nás určitě posloucháte, a jestli chcete slyšet nějakou vaši oblíbenou píseň, tak 210 323 323 nebo apka.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Telefon mi tady pěkně rozblikal 210 323 323 a já proto na kysu zdravím Nikču. Ahoj Nikčo.
2: Okay.
1: Nikčo, kde pak následíš?
2: Ale my jsme teďka v Brně právě.
1: Aha, a užíváte volno?
2: Jasný, byli jsme právě na ohňostroji, ale jako paráda.
1: No to je dobře. Tak jo, ty jsi chtěla nějakou pořádnou rokovku teda, jo, abych tady vytáhnul.
2: No jasný.
1: Tak jo, tak já jsem si říkal, že co tak po hlase jako mi přijde, tak si mladší ročník, je to tak?
2: Ano, ano.
1: Jo, tak si dáme Luci, ano. Ale dáme si jeden z jejich jako posledních songů, Takhle tě mám rád se to jmenuje.
2: Tak jo, děkuju, jo. Paráda.
1: Hele, a komu to necháš zahrát?
2: Tomáškovi, prosím.
1: Jenom Tomáškovi, jo?
2: Ano.
1: Jo, a ten je tam v Brně s tebou teďka.
2: Jasný, ten můj sídíš momentálně.
1: No, tak dobře, no tak jo. Tak jedem na Luci, užívejte Brno, Nikčo. A krásné prázdniny, hezké léto.
2: Vám taky, děkuji.
1: Díky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Kiss.

0: volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Taky v noci ze středy na čtvrtek hrajeme podle vás, konkrétně teď, myslím, že je ta správná chvíle se zase mrknout do mobilní aplikace, protože tam pro svého taťku nahrála vzkaz Tereska.
1: Ahoj kysáci, tady Terka a chtěla bych zahrát jakoukoliv písničku, je mi jedno, pro mýho taťku, který teď právě jde do práce. Šťastnou cestu taky.
0: Tak doufám, že táta uslyšel tohle, to by se mi hned jelo lépe za zaměstnáním. No a konkrétní přímo song, tak ten už bude patřit Tomovi.
2: Ahoj Luky, mohl bys prosím zahrát od Charlie Lawners and Pantal Tio písničku Stars? Bylo by to všem pro dobrou náladu. Díky, Tom z Rumburku.
3: To nejlepší od 90. let.
4: Non-stop.
3: Kiss.
4: Radio Kiss.

0: hodinách přesně jedna, vy tak dál objednáváte muziku 210 323 323 nebo apka, ať máte parádní noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: A pro velký úspěch v tom budeme pokračovat. Od Mixpultu vás moc zdraví Lukáš Bláha. Doufám, že máte povedenou noc ze středy na čtvrtek 2. července. No a jsou dva způsoby, jak se dostat do vysílání do éteru. Buď tak, že nahrajete vzkaz, hlasovku přes mobilní aplikaci, anebo vytočíte číslo 210-323-323, což už udělal Marek. Ahoj Marku.
2: Já tě zdravím, ahoj.
1: Já tebe taky. Kde pak ty nás posloucháš, prozradíš?
2: Teď se nacházím kousek od Moravského Krumlova.
1: Mm-hmm. A pracovně nebo?
2: No, bydlím tady, teď se vracím akorát domů, zítra předáváme jednu zakázku, tak bylo potřeba máknout, tak jsem zůstal díl na stavbě, to dodělám a teď už se konečně vracím domů.
1: No tak, zaplať příroda, že už to máš za sebou, to si hodně.
2: Jo, bylo to dlouhý dneska.
1: To si hodně, jsi to takhle hecnul, to je od tebe pěkný. No tak jo, to si zasloužíš nějaký dobrý song, to je jasná
2: tak
1: věc.
2: Tak to, děkuju za pochvalu.
1: Teda, no, no, on to nikdo jiný totiž většinou za tebe neudělá, no. Tak jsem se
2: no,
1: do tebe...
2: ono to tak je. No.
1: Tak, vžil jsem se do tebe, tak ode mě opravdu máš veliký, máš ode mě 5 bludišťáků minimálně.
2: Jo, zlatej. Tak
1: no tak jo, tak dáme Avičiho, já jsem tady našel pecku I Could Be The One, kterou moc nehrajem s Nicky Romerem, tak ta ti poletí a ještě někomu extra?
2: Já bych to poslal všem posluchačům, protože věřím, že každý, kdo ty poslouchá, tak stále u toho pracuje, tak ať si ten song užijou a samozřejmě aj tobě do studia, ať ti těch posledních 5 hodin rychle uteče.
1: Já moc děkuju.
2: Máš to taky za sebou.
1: Ano, moc děkuju. Máro, tak ti přeju příjemnou noc, hlavně se z toho vyspy. A zítra, jak se na tom, máš volno nebo...
2: No nemám,
1: jedeš dál nemám, prostě.
2: Samozřejmě,
1: no jistě,
2: ne.
1: Samozřejmě.
2: Teď budu lehnout a nezačne vysílat ranní trojka, tak jsou zase na
1: nohách. Tak si zase na nohách.
2: Jdeme pokračovat dál.
1: Je mi to jasný. No tak jo, tak ať se ti daří, ať se ti hlavně příjemně vstává, pokud to bude možný. No a zase se někdy ozvi.
2: Jo, zítra naposledy, takže to už bude dobrý. Díky.
1: Paráda, měj se krásně, ahoj.
2: Taky, měj se hezky, ahoj. Kiss. Radio Kiss.

0: a tyhle správný 90-kový pecky tam budeme na Kisu šoupat i dál, protože si je přeje někdo cestou na dovolenou.
1: Ahoj, poprosil bych tě o zahrání písničky Alarma od 666 na cestu, akorát to valíme z Brna směrem Bratislava a posíláme tuhle písničku i Pepemu a Pétě, se kterýma máme sraz pod Brnem. Moc krát díky a šťastnou cestu.
0: Ano, užijte si dovolenou a já myslím, že tenhle song, ten je přesně pro tu chvíli, kdy se nějak jako nemůžete v té noci probrat. Tohle je naprosto dokonalý.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Užijeme si to čtvrtečními nočními juboxy na Kissu a před další várkou vašich přání se pojďme podívat na světový šampionát, protože tam málem došlo k senzaci, ale nakonec Belgie dokonala proti Afričanům ze Senegalu obrat na 3-2, když v závěru prodloužení fauloval ve vápně Lamine Kamara a penaltu proměnil Yuri Tielemans. Jinak ještě předtím Angličané vyřadili 2-1 Demokratickou republiku Kongo, taky museli otáčet. Harry Kane, hvězda Albionu, to nakonec zajistila. No a už za půl hodinku, protože teď právě je půl druhé, se Američané na úvod playoff utkají s Bosnou a budou bojovat i s negativní bilancí, kterou mají na světových šampionátech s evropskými soupeři. Z posledních 21 vzájemných duelů totiž uspěli jenom jednou. Tak já vám potom taky určitě prozradím, jak to dopadne. No a pod kontrolou, to tady sice teď má DJ Bobo, Take Control, ale pak už zase vy. 210-323-323, či jabka.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Na Kissu pokračujeme muzikou, kterou vybíráte vy. Díky moc za to. No a právě teď z mobilní aplikace Dan.
2: Ahoj, ahoj. Dan zdraví do rádia Kiss. Zdravím všechny posluchače, všichni pracující i ty, co si užívají dovolenou. A rád bych si nechal zahrát song pro nás všechny i pro tebe do rádia. Fan Factory, Balkan Power. To už jsme dlouho neslyšeli. Tak co, dáme to, ať nějaká legrace. Díky, čau čau Dan.
1: Dane, já bych hrozně rád, ale žel to ani neuslyšíme dál, protože tenhle song tady nemám. Ale od Fan Factory si myslím, že jsme taky hodně dlouho nehráli tuhle následující skladbu, která se sice jmenuje Pain, tedy bolest, ale při tomhle poslechu tohle songu, téhle pecky určitě žádnou bolest zažívat nebudete, to vám garantuji.

0: Na Kissu nezastavujeme písničky na přání, to jest noční juboxy ani v tuto chvíli, protože bych tady rád vyřídil jeden vzkaz, který dorazil od Pišty. Ahoj, rád bych, jestli by si mohl zahrát Petra Muka pro moji mamku, která už 5 let odpočívá nahoře. Dneska by měla narozeniny. Díky moc. No tak jo, tak jdeme na to. A když teda Petra Muka, tak já myslím, že stylově píseň, která se jmenuje Neusínej, tak ať opravdu jste vzhůru.
1: Kiss. Radio Kiss.